znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes v pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám.

pořád. Já město plný neonu klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád. A přidám

0: jedem.
1: TE Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

jak z marcipánu svý hladový rty přilepíš. Jsou mraky všech vojetejch tratí, co vezli nás kam každý chtěl, a mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

i sebe, budem zas chtít jen čistý nebe. I když někteří tvrdí, že podzim prý už na nás dých. Bezelstný slib, ten nezarmoutí, půjde to líp, i když cesty se kroutí. Hoďme mrakům svou

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet nic neznamená. A ráno je bílý, jen kafe zas černou kůži dnes má, jak dívka z nočního dancingu,

zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal podobácní forte hrát. Na každej kámen jsem si sáhl, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadají.

větvi deště a jak poznat plačtivý hlas větrný šalmají. Stmoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svírá otěže cesty, co má dobrý smír. Když ji chceš získat, musíš ji hladit, však pamatuj.

0: někdo položit na futrál, torsa všech zaléta rozbitej bod. Jak dým vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jítro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Pasekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má kapel.

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej, poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný.

když musí letět tajemnou oblohou. Poslouchej dunění bouří a hromů ve skalách, co ještě

po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil, jiskrama letícíma kránu z ohni spát. Pak objevil se smějící,

vidět, že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

0: Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trumpským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hic sunt leones.
1: Je to už dávno, co mi zmizeli v dálí stromy, pro mě už zastavil se čas.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě záři krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí. Dej pozor, aby s bosou nohou nešla do bodláčí. To stává se, když květen jenom tak si kolem kráčí. Vzlétnout.

Mít ráno kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých vnat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom, že je i přízeň potřebná,

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

jsem štěstí cáry světa, cáry nekonečných cest a oblaků, co zmizí někde v cárech světel měst. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas, jo, býval to dřív bohatýru čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už je za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
6: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
5: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: vyberu
0: bude?
1: Jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolam trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyjazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel!
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Ah, dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, ne, ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 200... A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: točili. Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli z toho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ní měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout, a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známe, pod mým mladým, Tarekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angeliku.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel z Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlého, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švarmovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
11: Žán? Ano, lorde. Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
11: Ach, Žán, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
12: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
11: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
11: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
11: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
12: Žena volá muži do práce.
13: Ano?
10: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
13: No, ahoj, co chceš?
10: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
13: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
10: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
13: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
10: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
12: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
12: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
12: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
11: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
14: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
12: Po čase se oba sejdou.
14: Tak co, vole, jak zdopad?
13: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
14: Jak to?
13: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
15: Ukončete prosím
13: výstup
15: anonsu, dveře se
13: zavírají. A celý barák mi
16: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
17: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
17: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
17: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
16: Humoriáda.
3: Libuško, co ty, ale to jaké bylo, jak ho ho vnímala, co jste dělali,
17: ale,
3: prožili?
17: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat to, jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osmela se skonulost.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No, to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluj, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Váš?
4: No jo, pohadili jsi. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
4: Víš, taky jsem pořád v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si dělat.
6: Hele, Borku.
4: Co?
6: Dítě.
4: Jo.
6: To je?
4: To je moje dcera.
6: Ty jsi ženatý?
4: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně dědeček.
5: Já jsem dědeček. Pojdem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se to?
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jako krásně řekla to čo a... To je talent.
5: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
5: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
5: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček chceš dát kalhotinky? Dědeček, pojď sem, Borku. To je nějaký renoc. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: No, promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu Dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borličkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Iljou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pěseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujú a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujú.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy Kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlejhara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.

0: rychlé střídání za dalším, ať to stihneme, kdo tam je.
1: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
0: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání a poslední hlas od koho?
2: Dopoledne, dáma pane.
0: Ano.
2: Eva z Petra z Hloty a přál bych si pana Líbíčka.
0: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
3: Zina je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
4: no, ale dnes noční
3: služby.
4: No,
3: to má noční službu.
4: Aha.
3: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
4: Tolikrát?
3: No.
4: A o čem si spolu porad povídat?
3: No, ježišmarja. Povídám, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn, ale já bych měl zatelefonovat.
4: Počkej, nemáš její fotku?
3: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
4: Zajímě, že neviděl.
3: No pojď, no prosím.
4: Kaže, Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
3: Co?
4: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě křičí ženská.
3: Ženská,
4: ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanotuju, musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
3: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatý.
4: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
3: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
4: To je taky pravda, ano.
3: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
4: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý?
3: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
4: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
3: Co, ona je nemocná?
4: Tam se tě, jestli není nemocná.
3: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
4: Aha.
3: Já jsem jí naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
4: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky. Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
3: Co, 10?
4: Ano.
3: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
4: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za...
3: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš jí přece taky ode mě snad pozdravuj.
4: A kdybys to tak, maminku, tak jí za mě pusu, pak, chlapečku, pusu.
3: Pak, chlapečku. No. Vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
6: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o půl hodin. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říkala, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
0: Mimochodem, vzpomínky na Meričku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí
6: Merička. Přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy,
0: ano.
6: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
0: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá,
3: Vystěná
2: je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libička.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Všem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. lavečku vůbec nedali dohromady. Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda chce víc podporovat české startupy, tedy začínající firmy. Kvůli výkopovým pracím bude v Liberci přes víkend pro dopravu uzavřená část Šaldova náměstí. Letní sezona v Bedřichově byla letos úspěšnější než ta loňská a pátek bude nejdřív polojasný až oblačný, později přijde déšť i bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Vláda představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Kdo do nich vloží peníze, mohl by si z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít víc času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Tyto kroky mají potenciál zařadit Česko mezi startupové velmoci, což v dnešním světě může znamenat miliardové příjmy do státního rozpočtu. Proto nemá smysl otálet a proto chceme, aby zákon začal zlepšovat život v Česku už příští rok.
0: Návrh zákona teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od zítřka do pondělí uzavřená část Šaldova náměstí v Liberci. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké ani Husovy ulice. Stíží to například příjezd do krajské nemocnice. Kvůli uzavírce nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Jak uvedl mluvčí severočeské vodárenské společnosti Mario Béme, od úterý 1. září se výkopové práce přesunou do úseku mezi křižovatky Komenského a Tršova v Jablonecké ulici. Zákaz vjezdu tam bude platit do konce září. Návštěvnost Bedřichova v Jizerských horách je letos o letních prázdninách vyšší než minulý rok. Za červenec a srpen už horské středisko navštívilo asi 5350 návštěvníků. Podle Renaty van Vliet z informačního centra je to především díky doprovodnému programu pro rodiny s dětmi.
3: Tvořivé pondělky a tvořivé čtvrtky, kdy si děti nebo i jejich maminky, babičky mohou vytvořit skleněný produkt z korálku a nebo ty čtvrtky skleněnou kytičku, což je jako prima suvenýr z Jizerských hor.
0: A tuto sobotu se v Bedřichově uskuteční akce Běhej lesy po stopách Jizerské padesátky. Hořičtí policisté hledají svědky krádeže nafty ze stavby dálnice D35. Neznámý pachatel tam tento týden vypáčil nádrž stavebního stroje a odčerpal asi 500 litrů paliva. Škoda dosahuje téměř 30 tisíc korun. Kriminalisté žádají o spolupráci každého, kdo si v noci na úterý v úseku mezi Hořicemi a Bílskem všiml podezřelého pohybu nebo má k dispozici záznamy z palubních kamer. Jakékoliv informace přímo na tísňové lince 158 i přímo na obvodním oddělení v Hořicích.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude polojasno až oblačno s letními 27 až 30 stupni. Odpoledne se začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů bude platit od 18 hodin do sobotních 4 hodin ráno. Vítr fouká mírný jihovýchodní a v bouřkách může přechodně zesílit. Biozátěž je dnes vysoká na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolovskou po křižovatku s Tršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné páteční ráno s datem 28. srpna roku 2026. No a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví svátek Augustinové. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, najdeme třeba Augustuse Juliuse Octavinuse, prvního římského císaře. Také Auguste Renoira, francouz francouzského impresionalistického malíře, sochaře a grafika nebo Augustina Gustava Bubníka, českého hokejistu, trenéra a politika. A jedna pranostika, která se váže k dnešním oslavencům, svatý Augustin udělá z tepla stín, který léto už zavírá pomalu za sebou dveře. No a pokud ve svém okolí nějakého Augustina znáte, určitě mu nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Červená a bílá, to jsou barvy, ve kterých začnou od prosince jezdit vlaky na takzvané Jizersko-horské železnici. Stávající soupravy posílí nově také vozy typu Regio Spider. Za jejich pořízení a úpravu dají České dráhy kolem 500 000 000 korun. Víc si prozradíme už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Marta Kubišová, písničky, které nestárnou v dobrém ránu na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Přes 1,5 milionu kilometrů najezdí ročně vlaky na takzvané Jizersko-horské železnici, tedy po tratích mezi Libercem a Frýdlantským výběžkem a na Jablonecku. Dosud tam dopravu zajišťuje 21 vozů typu Regionova. Ty teď posílí 9 vylepšených souprav Regio Spider s automatickým spřáhlem. Díky pohonu všech kol bude jejich jízda klidnější než u dosavadních vozů.
1: Zhruba 282 vlaků denně vyjíždí na Jizersko-horské železnici.
2: Zdůvodňuje potřebu nových vlaků náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
1: Trasa z Liberce směr Frýdlant je jedna z nejvytíženějších v Libereckém kraji. Jsou to až 3000 cestujících za den, směrem na Smržovku 2000 cestujících a my doufáme, že i díky modernizaci vlaku poroste poptávka ještě víc.
2: Za pořízení vozů Regio Spider zaplatí České dráhy 500 000 000 korun, včetně jejich úpravy. Vozy totiž nejsou nové, donedávna jezdili v Německu, říká náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
3: Jsou asi 25 let starý, na druhou stranu životnost vlaku je běžně 40 až 50 let, takže bych se z toho jako neděsil. Dovybavili jsme je na standard Libereckého kraje, mají Wi-Fi, klimatizaci, zásuvky, informační systém, speciální polepy.
4: Vozidla jsou vybavena novými automaty.
2: Vyzdvihuje novinku, o to pospíšil jednatel krajské společnosti Koryt.
4: V těch automatech bude možné platit také bankovkami a platební kartou, což je rozšíření oproti stávajícímu stavu, kde jde platit pouze dopravní kartou a mincemi.
2: Na Frýdlantsku tak přestanou jezdit původní vozy Regionova. To vítá například starosta Hejnic Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Staré Regionovy podle mě byly vraky na kolejích a to cestování bylo hrozný, takže tím vyřazením bude obrovský krok dopředu.
2: Nevýhodou nových souprav je ale nižší počet sedadel. Nové předpisy totiž vyžadují víc prostoru pro vozíčkáře, kočárky nebo kola, vysvětluje Pospíšil.
4: Zejména teda je to v tom prostoru proti toaletám, protože ta starší vozidla schválená v jiné době, tak tam sedačky mít mohou a tato nemohou.
2: I když vozy vypadají díky originálnímu červeno-bílému designu zajímavě, jejich kapacita bude podle Demčáka rozhodující.
5: V rámci toho, že je snížená kvůli novým předpisům, tak budeme rádi, když bude nahrazena v těch špičkách s třetí soupravou. Určitě nebude žádoucí, aby jsme se snažili motivovat lidi, aby jezdili z Frýdlantska do Frýdlantska vlakem a pak by museli celou cestu stát, takže to je otázka, která už se řeší.
2: Pro obsluhu vlaku je naopak přínosem, že soupravy mají automatické spřáhlo, říká dopravní specialista Pavel Blažek.
6: Ty vlaky se každou hodinu spojují a rozpojí v Raspenavě a s těmi automatickými spřáhly by to mělo být rychlejší a strojvedoucí nebudou muset lézt mezi ty vozy a spojovat je a rozpojovat je ručně.
2: Poprvé se cestující s novými Regio Spider svezou v polovině prosince. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1 hodin 18 minut, dobré ráno při 28. srpnu roku 2026. Dobré ráno, které nám slibuje poměrně teplý den. 27 až 30 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, ale v odpoledních a večerních hodinách pak rychlé přibývání oblačnosti, mohou se vyskytnout bouřky, ojediněle i silné. No a jak jsem říkal, dnes se ještě ohřejeme, 27 až 30 stupňů Celsia. Zítra v sobotu pak nás přivítá většinou polojasná obloha a zhruba o 4 stupně chladnější počasí.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Někdy to tak zkrátka člověk v životě má, že lítá ode zdi ke zdi. Také ode zdi ke zdi teď lítala ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Hana Zagorová. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den. Je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Liberec,

0: tomu se říká teďka před půl šestou. Nositel ceny Grammy a Oscara Phil Collins na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Blíží se pomalu, ale jistě půl šestá. Přichystány jsou také krátké zprávy a s nimi Hana Haufoglová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz, lidé se budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči tak musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech víc hlídek. Žáci základní školy Donín v Hrádku nad Nisou se od září začnou učit v nově opravené budově. Celý loňský školní rok kvůli tomu museli výuku absolvovat v náhradních prostorách. Stavební práce už skončily, některé nedodělky ale pocítí žáci a učitelé ještě během září. Na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji se zhoršila kvalita vody. Hygienici obnovili zákaz koupání v Hamerském jezeře, kde se znovu přemnožily senice. Podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci je mírně zhoršená kvalita vody například v lesním koupališti v Liberci a v nádržích v Jablonném, v Podještědí a ve Sloupu v Čechách. Zdravotní rizika tam ale nehrozí. V Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných akcí. Zahrnuje koncerty, pouliční umění, historické trhy i soutěžní lety 5 desítek horkovzdušných balónů. Fotbalisté Jablonce se z kvalifikace probojovali do hlavní fáze konferenční ligy. Vyhráli domácí odvetu s Glasgow Rangers 1-0 a po bezbrankovém prodloužení zvítězili 4-3 na penalty. A konec pracovního týdne bude nejprve polojasný až oblačný s teplotami do 30 stupňů. Později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky i silné.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli nestabilnímu svahu jsou na silnici číslo 268 u Svojkova zúžené jízdní pruhy. Jde o úsek pod vyhlídkou Dědovy kameny. Počítejte tam s omezením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 32 minuty před námi je poslední prázdninový pátek a ten nese datum 28. srpna. No a my vám krátce po půl šesté přejeme příjemný poslech. V barokním kostele nalezení svatého kříže v Liberci se dnes koná varhaní koncert Františka Nováka ve prospěch opravy zničené kalvárie u obrázku v Ruprechticích. Ta v současné době prochází kompletní rekonstrukcí. Do restaurátorské dílny se tak podíváme už za pár chvil.

0: nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Lidé, kteří procházejí poutní cestou kolem kaple u obrázku v Ruprechticích, už mohli vidět nově opravený podstavec Kalvárie s obnovenou sochou svatého Jana Evangelisty. Obnova pískovcového sousoší z roku 1807 ale ještě zdaleka neskončila. V restaurátorské dílně pokračují práce na nosném kříži a dalších sochách. Za restaurátory Vanesou Trostovou a Jiřím Bláhou se vypravila reportérka Jana Švecová.
1: Restaurátorku Vanesu Trostovou jsem zastihla v plné práci.
2: No, teď dočišťuji zbytky nečistot z ruky Kristovy. Je to jedna z fází toho konzervačního zásahu. Předtím došlo ke zpevnění, teď se dočišťují nějaké hrubé nečistoty a pak bude další fáze zase zpevňování.
1: Vy teď tady pracujete na obnově toho původního centrálního nosného kříže. Když se dívám tady na ten obrázek té bohatě zdobené Kalvárie, co z něj vůbec bylo?
2: Zbyly z něho vlastně jenom tři fragmenty, bez nohou, bez tváří, bez rukou, jak vidíte. A my jsme teď začali mapovat, co chybí, kde je jaká prasklina.
1: Já tady vidím úlomky, které nenavazují na sebe. Tady je část ruky. To se vlastně všechno musí domodelovat.
2: Větší část toho, co opravdu tady chybí hlavy, tady chybí ruce, tady chybí nohy. Takže to se bude muset prostě dodělat zvlášť a pak do toho jako vsadit a domodelovat.
1: Ty obrázky, které vidím tady, tak to jsou jediné, které máte k dispozici, nebo jak věrná to bude kopie?
3: Zvlášť ty snímky ze 20. let právě ze Severočeského muzea od Rudolfa Ginzla jsou velmi dobře technicky provedené, takže se dají docela nazvětšovat. A pak máme, a to už jsme řešili vlastně už i u těch dvou soch, máme možnost využít ty další sochy ze stejné dílny od toho sochaře Herdena, který těch kalvárií udělal několik a několik z nich je dodnes zachováno tam, kde působil, to znamená okolo Náchoda a okolo Broumova. Takže máme i analogie vlastně relativně časově jako blízké té naší liberecké kalvárii.
1: Jak dlouhá cesta bude k tomu, abychom zase se mohli tou kalvárií u obrázku v libereckých Ruprechticích potěšit? No jak dlouho ještě odhadujete ty práce všechny? Vanesa Trostová tady zdvihá obočí, protože když se díváme na to torzo, tak předpokládám, že cesta bude ještě hodně dlouhá.
2: Já si myslím, že bude záležet, jakou podobu budeme chtít vidět té Kalvárie. Jo? Jestli se budu doplňovat ještě třeba socha Panny Marie, asi jo, to by měl být asi ten poslední takový krok k té záchraně toho nejdůležitějšího, ale pak tam máme ještě že, balustrádu, andílky.
1: Je to záležitost třeba církve, nebo kdo za tou opravou stojí i za tím financováním?
3: Církev je majitelem té památky a toho pozemku, ale ta celá ta iniciativa vyšla vlastně z dobrovolnického prostředí od místních. Lucii Novákovou bychom tady měli zmínit, která to celé vlastně, která nás k tomu přivedla a přesvědčila nás, že to za to stojí. Díky té sbírce a díky těm štědrým dárcům se vlastně pořád přesvědčujeme, že to opravdu za to stojí, protože tím nás to vlastně zavazuje k další práci.
2: Je neuvěřitelná ta podpora obyčejných, nebo ne obyčejných, ale prostě neobyčejných lidí. Chtěla bych jim poděkovat.
0: Další benefiční koncert ve prospěch sbírky na obnovu Kalvárie se koná už dnes v libereckém kostele Nalezení svatého kříže. Na varhany zahraje František Novák a začátek je v 19 hodin.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5:48, dobré ráno na frekvencích Českého rozhlasu Liberec a také krátký pohled na západní Evropu, který říká, že poseta bouřkami, třeba teď aktuálně najdete poměrně významnou bouřku v okolí německého Stuttgartu nebo italského Milána, tam nám bouří. No a to přehaňkové a bouřkové počasí dorazí dnes i k nám, bude to na večer a v noci na zítřek, přes den bude ale většinou jasno nebo skoro jasno. Maximální denní teploty dnes veskrze letní až do 30 stupňů Celsia. No a přechod zvlněné studené fronty se neobejde bez následků. Zítra už bude sice méně oblačnosti, ale ochladí se. Ta denní maxima spadnou o nějakých 5 stupňů, tedy do 25 stupňů Celsia.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínka na léto 95 s Markem ztraceným na Českém rozhlase Liberec. V životě někdy nastávají situace, které by chtělo sfilmovat, protože si to bez pochyby zaslouží. Nevyhýbají se přitom ani scénáristům, kteří si jinak řadu příběhů pochopitelně vymýšlejí. To, co teď uslyšíte, ale fikce rozhodně není. Moderátor Eduard Hrubeš nám kdysi vyprávěl, co zažil ve společnosti svého kamaráda, televizního a filmového scénáristy Jiřího Melíška.
1: Já jsem bydlel v takovém domečku, to byla nouzovka, kterou si postavil zedník, ale tak blbě, že když jste tam týden nevětrali, tak voda dostoupila až do výše metra půl. No. Ale jinak všem slečnám se tam líbilo. A tam jsme dělali mejdany a jednou jsme se tam zrubali jak carští oficíři a Melda, který vždycky se tak choval tak jako s nadhledem, jo? On je takovej klidnej typ, to byste nevěřili, čeho on je, ale jinak schopnej. Tak najednou mu začali tak jako podezřele svítit v oči a říkal, já stavím vilu, pojedem se tam podívat, to bylo ve 3 ráno. A my jeli přes Prahu, to se ještě jezdilo Nerudovkou, nikde ani policaj, to jsme měli kliku a dojeli jsme na takový staveniště řadových domečků, jo, aby jako, tak z vily byl řadový domeček, ale hezký. A teď on nám ukázal, tady bylo schody, tady bylo kuchyň, tady tohle. A když jsme tam hodinu hlomozili, dupali to, víte, vožrali, přišel takovej nenápadný chlap, posvítil na nás baterkou a říká, pánové, klid, to já jenom takhle, víte, já jsem tady hlídač, jestli tomu dobře rozumím, jestli potřebujete nějaký cement nebo cihly, tak já mám od toho klíče, já vám to... A to jste měli vidět, Melda, ten zoptěl, jo, to říká, ten dobytek, za moje peníze to tady má hlídat a on... A druhý den už tam hlídač nebyl.
2: Ano.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jednací řád sněmovny se změní, prezident Pavel podepsal novelu zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu s dalšími ministerstvy o územním plánu zahrádek u České Lípy. V Liberci dnes začne křišťálový trh, je součástí festivalu Crystal Valley Week. Polujasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Hana Hopfoglová přeje hezké páteční ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově bude například možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. Sněmovna také získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ně i většina poslanců z hnutí STAN a menšina Pirátů. Proti byla část lidovců a celá TOP 09. Obec se zahrádky u České Lípy by po víc než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Aktuálně posuzovaná varianta pracuje s umístěním silnice pod povrch, jak říká nezávislý starosta zahrádek David Šmat.
3: Čekáme, že na dopravě budou problémy, ale jinak tahle varianta má kladný posouzení vlivu na životní prostředí. Je to vůbec poprvé, co se to stalo, takže věříme tomu, že to už nic nebude tomu bránit.
1: V krajské vědecké knihovně v Liberci dnes v rámci festivalu skla a bižuterie Crystal Valley Week začne dvoudenní křišťálový trh. Kromě prodejních stánků budou připravené i výtvarné dílny pro veřejnost. Trh bude dnes otevřený od 10 do 20 hodin a zítra od 9 do 16 hodin.
4: Součástí křišťálového trhu je taky doprovodný program. Dnes v jednu hodinu vystoupí například studentský kolektiv se speciální performancí věnovanou sklu, vzpomínkám a emocím. Návštěvníky čeká taky divadelní představení nebo autorské čtení. Přesný program lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo víc než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce.
2: Počasí.
1: Poslední pracovní den tohoto týdne bude většinou polojasný až oblačný. Později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky a bouřky. Místy i silné. Varování meteorologů bude platit od dnešní 18. do sobotní 4. hodiny ráno. Teploty dnes dosáhnou k letním 27 až 30 stupňům. Fouká mírný jihovýchodní vítr, který bude odpoledne částečně slábnout a měnit směr na západní. V bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte v Raspenavě. Ve Fučíkově ulici u zahradnictví je provoz převedený do protisměru. Upravují tam přechod pro chodce. Buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Z
5: Českým rozhlasem Liberec stáváte do pátečního rána 28. srpna roku 2026 a i teď po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech. A takové malé ohlednutí do historie, tak to nás zavede do roku 1921, kdy se v Sedmihorkách v místě zvaném pod Duby konala velká legionářská slavnost. Tehdy tam dorazily velké masy lidí. A v roce 1998 pravé poledne otevřel liberecký palác Ciner. Architektonický návrh tehdy zpracovala liberecká projekční kancelář Sial a majitel hlavní dodavatel postavil celý objekt v hodnotě 400 milionů korun během 17 měsíců. A dnes je také Evropská noc pro netopíry. V Hongkongu tam slaví festival hladových duchů a v Jordánsku pak den arabské renesance. Policisté a strážníci nebudou uvádět psychická onemocnění pacientů nebo třeba hledaných osob v případech, kdy to není nezbytně nutné. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Víc v našem vysílání prozradíme už za chvíli.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Jana Kratochvílová a písničky, které nestárou na Českém rozhlase Liberec. Mezi duševním onemocněním a kriminální činností neexistuje rovnítko. K odbourání předsudku má přispět i nová citlivější komunikace policistů a strážníků. Uvádět už nebudou psychická onemocnění pacientů, pokud to přímo s činem nesouvisí. Informace nebudou policisté sdělovat v části případů uhledaných ani pohřešovaných osob.
1: Diagnózu psychického onemocnění uveřejňovala policie u pachatelů trestných činů, ale třeba i u hledaných nebo pohřešovaných osob. Takovou informaci často není nutné sdělovat podle Hany Podmišilové, předsedkyně spolku Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
2: V posledních letech jsem se několikrát díky tomu, že pracuji s lidmi se zdravotním postižením, potkala s tím, že jejich životní příběhy, ač neměly souvislost s jejich diagnózou, byly součástí policejních svodek, tiskových zpráv, ale vlastně ta diagnóza neměla s tím daným případem vůbec nic společného.
1: Obrátila se proto na kancelář ombudsmanky, ta jí dala za pravdu. Podnět policistům i strážníkům zpracoval zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
3: Snadno může vzniknout nepravdivý dojem, že mezi duševním onemocněním a nevypočítatelnými projevy chování, či dokonce kriminální činností, existuje rovnítko.
1: Policejní prezidium proto rozeslalo do všech krajů nové doporučení a podobné zprávy už by policisté zveřejňovat neměli, pokračuje jejich mluvčí Ondřej Moravčík.
4: Ve většině případů pro ty policejní účely stačí použít obecnou formulaci, například osoba v nepříznivém psychickém stavu nebo osoba vykazující známky dezorientace.
1: Se zavedením přiměřenější a citlivější komunikace souhlasí také lékařský etik Marek Orkovácha. Zdůraznil důvody povinné mlčenlivosti, které uveřejnil Evropský soud pro lidská práva.
5: Aby případným zveřejněním údajů nebyl jednotlivec vystaven opovržení a riziku ostrakismu. A potom ten druhý důvod je na bílé dni, což je nastolení a udržení důvěry v medicínský stav a zdravotní služby.
1: Vácha dodává, že v lékařském prostředí se na povinnou mlčenlivost dívá velmi přísně, a to zejména u psychických onemocnění. Podle policie ale nejde o plošný zákaz a někdy má uveřejnění diagnózy své opodstatnění, říká Moravčík.
4: To vždycky rozhodne ten vyšetřovatel, který nás upozorní na to, že abychom tu osobu vypátrali, tak potřebujeme, aby veřejnost tohle věděla.
1: Třeba v případě, kdy uprchl člověk z léčebny a bez léku, může být nebezpečný, bude policie dál diagnózu uveřejňovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nad západní Evropou se nám vlní studená fronta a tak přehánky a bouřky jsou a vyskytují se především v Německu, v Francii, na severu Itálie. Tam všude teď najdete přehánky, bouřky, místy i vydatné. Konečně meteorologové už vydali varování před silnými bouřkami, které by ojediněle také mohly ve večerních a nočních hodinách dorazit do Česka. Teď bude většinou jasno, skoro jasno, pak na večer až zataženo s přehánkami a bouřkami. No a maximální denní teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia. Zítra se nám o nějaké 4 až 5 stupňů ochladí.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: 28. srpen roku 2026. V kalendáři dnes najdete Augustinu a pokud byste hledali slavící, tak by třeba mohl slavit například Augustus Julius Octavianus, první římský císař. Také Auguste Renoir, francouzský impresionalistický malíř, nebo Augustin Gustav Bubník, český hokejista, trenér a politik. Tak ti by dnes mohli slavit nebo také slaví. Co se odehrálo dnešního dne, tak to nám už v následujících okamžicích prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín a o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku. Měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobraterský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Českým rozhlasem Libere stáváte do 28. srpnového rána roku 2026. Je to mimochodem pátek a poslední o letošních prázdninách. No a jestli se chcete těšit, tak se těšte. Hana Haufoglová už za malou chvíli. No a hned poté dávka hudby také Lucie Vondráčková a Michal Tučný na Českém rozhlase Liberec.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Samosprávy nenakládají efektivně se svými úsporami. Často nechávají peníze na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Česká národní banka nabízí pro samosprávy výhodnější účet s terminovaným vkladem, využívá ho ale jen necelých 7% z nich. Důvodem je podle Svazu měst a obcí složitá administrativa. Banka ji chce zjednodušit a chystá digitalizaci některých služeb. České dráhy dají na modernizaci vlaků pro jizersko-horskou železnici 500 000 000 korun. Starší jednotky regionovy bez klimatizace nahradí od prosince motorové vozy Regio Spider v červeno-bílém provedení. Jsou výkonnější a nabízí víc prostoru pro přepravu kol, kočárků a v zimě i lyží. Jilemnice bude zítra hostit krajské dožínky. Dopolední program pro děti vystřídá v poledne díku vzdání za úrodu v kostele svatého Vavřince. Následovat bude dožínkový průvod a předání dožínkových věnců. A součástí oslav bude i předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje. Majitelé a příznivci strojů Czechia Bemerland se mohou zítra zdarma zúčastnit spanilé jízdy v Rumburku. Czechia Bemerland Club pořádá 28. ročník srazu majitelů nejdelších motocyklů světa a spanilá jízda nabídne kromě objížďky několika měst i ohlédnutí za historií výroby těchto strojů. Jablonečtí fotbalisté postoupili do hlavní fáze konferenční ligy. Po prohře 0-1 ve Skotsku v domácí odvetě vstřelili týmu Rangers gól, poslali duel do prodloužení a nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. Ten rozhodl útočník Jan Chramosta. A podle předpovědi je před námi polojasný až oblačný den s odpoledními teplotami až 30 stupňů. Tolik naměříme na Českolipsku a také na Turnovsku. Odpoledne se ale začne zatahovat a večer se přidají přehánky a taky bouřky. Místy mohou být i silné.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená část Pražské ulice, konkrétně pravý jízdní pruh ve směru od ulice v aleji po okružní křižovatku. Projíždí se tam pouze jednosměrně v protisměrném pruhu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Máme 2 minuty po 6:30 a o čem, že si budeme v těch následujících 30 minutách povídat? Podíváme se na nebezpečný železniční přejezd v Jablonci nad Nisou, také na hudební festival na Bezdězu a vypravíme se také na jizersko-horskou železnici. Dobré ráno a příjemný poslech.

0: Bojte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Taková malá hudební autobiografie, písničky, které nestárnou, prodavač a Michal Tučný na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Osobní vlak se včera odpoledne v Jablonci nad Nisou srazil s autem, němž cestovaly dvě ženy. Při nehodě na nechráněném železničním přejezdu obě utrpěly vážná zranění. Záchranáři je přepravili do liberecké nemocnice. Nehoda se stala v Revoluční ulici. Provoz na trati byl zhruba na 4 hodiny zastaven. Podle iDNES šlo už o několikátý střet vlaku s vozidlem na tomto nebezpečném železničním přejezdu. Dnes na státním zámku Bezděz začíná populární putovní hudební festival, který během léta navštívil několik českých a moravských hradů, a letos dokonce i zámek Hluboká nad Vltavou. V ceně zítřejší vstupenky jsou zahrnuté i prohlídky stálých expozic hradů. Poslední zastavení probíhá už několik let právě na hradě Bezděz a uzavírá celé letní putování festivalu i prázdniny. Čekají na vás hvězdy české i slovenské populární hudby. Rytmus, Mik 31, Rybičky 48, Tomáš Klus, Leny, Vypsaná Fixa, Miraj či Daniel Landa. Jizersko-horská železnice se od prosince dočká modernizace. Na místo starších regionov, které bez klimatizace budou jezdit nízkopodlažní Regio Spidery s Wi-Fi, bezdrátovým, bezbariérovým WC a moderními odbavovacími automaty. Projekt, který od roku 2011 přilákal o třetinu víc cestujících, se nově rozšíří i na trať do Železného Brodu. Na nejvytíženějších úsecích dnes denně projede až 3000 lidí. Vozový park proto posílí 9 dalších modernizovaných vozů.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré páteční ráno, 6 hodin 44 minuty, to páteční ráno je většinou bez velké oblačnosti. Během dne bude polojasno až oblačno, odpoledne a na večer zataženo, přidají se přehánky, bouřky, no a meteorologové pro dnešní den zvedají i prst a varují, že místy by se mohly vyskytnout i silné bouřky. Maximální teploty dnes 26 až 30 stupňů Celsia, zítra pak očekávejte teploty zhruba o 5 stupňů. Nižší.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ptát se vás, jestli mi z hlavy řeknete, co se stalo 8. července roku 2015, tak asi jenom zalapete po dechu, stejně tak jako já. Ale když si k tomu spojíte s chytrou encyklopedii, tak se dozvíte, že 8. července roku 2015 na zámku Sychrov v rámci evropského turné vystoupila Susan Vega. No a měli jsme ji tu také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak jste letos v létě o prázdninách, které nám brzy skončí, byli spokojeni se slunečními dny? Patrně ano, ale ptám se záměrně, abych navázal na jednu českou pranostiku v souvislosti s dnešním svátkem. Má ho totiž Augustín a právě s jeho jménem je spojeno několik rčení, která předznamenávají konec léta. Jen některá z nich, svatý Augustín udělá z tepla stín, nebo o svatém Augustinu léto opouští krajinu. No a do třetice, jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. Tak rychle ještě za sluníčkem. Co vlastně je to slunce? Dětí se zeptala Tereza Brázdová.
1: To je taková velká koule, která hoří. Je to něco jako zemské jádro. Vypustí paprsek lávovej.
2: Je to planeta nebo hvězda?
1: Kolem slunce je planeta, ale není jenom jedno slunce, je víc i sluncí.
2: Jakou má to naše slunce teplotu?
1: 500 stupňů Celsia. 1500 stupňů nad nulou.
2: Když je slunce tak žhavé, jak to, že nás tady na planetě nesežehne?
1: Protože je hrozně moc daleko. Že jeho paprsky přes ten vzduch nejsou tak silný. Kvůli tomu, že máme obal.
2: Co by se stalo, kdyby slunce přestalo svítit?
1: Tak by život už nebyl. Protože by byla tma a byla by hrozná zima a zmrznuli bysme. Život byl, ale jen v nějakých hrozně teplých místech. Přestala by fungovat elektrika a nemohli bysme si rozsvítit.
3: Jo, to je pravda.
2: A máte rádi sluníčko?
1: Hrozně rád. Mám ho tak rád, jako mamku.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V opravené škole v Donýně v Hrádku nad Nisou chybí ještě část nábytku. V Hamerském jezeře opět platí zákaz koupání. Paliva zdražila o desítky haléřů, v Libereckém kraji patří k levnějším. A pátek bude nejprve polojasný až oblačný, později přinese déšť a taky bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Foglová přeje hezké ráno. Žáci základní školy Donín v Hrádku nad Nisou se od září začnou učit v opravené budově. Celý loňský školní rok museli kvůli rekonstrukci být v náhradních prostorách. Stavební práce už skončily, některé nedodělky, ale žáci a učitelé pocítí ještě během září. Jak říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
5: Co nám chybí, tak v šatně nábytek, ale s tím si poradíme, kdyby si děti měly vzít třeba věci do třídy, těch 14 dní, než nám ten nábytek přijde. A podkroví jsme udělali speciální učebny, počítačové třídy, bude tam knihovna, odpočívárna a tam taky čekáme na nějaké vybavení nábytek během září.
4: Hygienici znovu zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Zákaz koupání kvůli sinicím tam platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Jaké zdravotní komplikace může koupání ve vodě se sinicemi způsobit, říká ředitelka krajské hygienické stanice v Liberci Jana Losová.
6: Můžou způsobit alergické reakce, vyrážku, zánět spojivek a mohou produkovat toxiny, které můžou způsobit střevní žaludeční potíže, bolesti hlavy.
4: Kvůli sinicím je horší kvalita vody i v Máchově jezeře, kde není koupání vhodné pro citlivé jedince. Snížená průhlednost vody je v kraji na dalších 6 přírodních plochách. Pohonné hmoty v České republice dál zdražují. Podle údajů společnosti CCS za poslední týden vzrostla cena nafty asi o 80 haléřů na průměrně 45 korun a 78 haléřů za litr. Nejprodávanější benzín Natural 95 zdražil v průměru o 40 haléřů na 42 korun a 6 haléřů za litr. Paliva jsou zároveň výrazně dražší než před rokem, benzín o víc než 8 korun a nafta o víc než 13 korun za litr. V Libereckém kraji zdražuje hlavně nafta. Ceny pohonných hmot jsou ale u nás stále pod celostátním průměrem. V rámci kraje jsou paliva nejlevnější na Semilsku a nejdražší na Jablonecku. Lidé dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho víc než 90%. Nejlépe bylo vidět na jihozápadě České republiky. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x do roka. Úplné zatmění měsíce bude v poslední den roku 2028. Do té doby budou ještě 2 částečná.
3: Počasí.
4: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, bude polojasno až oblačno s letními 26 až 29 na Českolipsku a Turnovsku až 30 stupni Celsia. Odpoledne se začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů platí od 18. hodiny do sobotních 4 hodin ráno. Vítr fouká mírný jihovýchodní a v bouřkách může přechodně zesílit. Biozátěž je dnes vysoká na stupni číslo 3.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor dejte, v Jablonci nad Nisou v Podhorské ulici kousek od odbočky do Jitřní ulice se srazila 2 osobní auta. S velkou opatrností je místem nehody možné projet. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec, je tu pátek 28. srpna roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví Augustin. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, je například Augustus Julius Octavianus, první císař Římské říše. Také Auguste Renoir, francouzský impresionalistický malíř, sochař a grafik, nebo Augustin Gustav Bubník, český hokejista, trenér a politik. A ještě jedna pranostika, která se váže k dnešním oslavencům. Svatý Augustin udělá z tepla stín. Tak pokud ve svém okolí nějakého Gustu nebo Augustina znáte, určitě mu nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Penaltový rozstřel poslal fotbalisty Jablonce do hlavní části konferenční ligy. Jak vyřadili slavný skotský tým Rangers, uslyšíte už za chvíli.
7: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Lépe to hudební dramaturg ani nemohl načasovat a vymyslet. Čeští Rangers, zvedněte kotvy a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. A skoro se s tou následující reportáží nabízí i taková drobná paralela, jaký je rozdíl mezi českými a skotskými Rangers. Zatímco čeští Rangers v Jablonci teprve hrát budou, ti skotští už dávno dohráli. Fotbalový Jablonec slaví. Tým trenéra Luboše Kozla postoupil do hlavní fáze konferenční ligy. Severočeši po výhře 1-0 vymazali manko z úvodního duelu se skotskými Rangers. Uspěli pak při penaltách 4-3. Postup zajistil rozhodující trefou Jan Chramosta. On i coach si tak po příchodu na tiskovou konferenci užívali potlesk od přítomných novinářů.
1: Po zasloužených ovacích už trenér Luboš Kozel popisoval, jak to vlastně v případě Jana Chramosty a určením pátého střelce v pořadí bylo.
2: Tak já se musím přiznat, že jsem chtěl spíš od Honzy, jestli by ten penaltový rozstřel nezačal, protože jsme chtěli, aby jsme začali dobře. A u mě jsem věřil, že ten gól dá. A on mi říká, ne, já půjdu poslední, prostě já to rozhodnu. A on říká, no aby ještě ta pátá o něčem byla. A on říká, ne, já budu pátý, já to rozhodnu. Říkám, jo, tak jo.
3: No jasně, on chtěl bych šel první, abych nás uklidnil. Říkám, ne, trenér, jdu pátý. Pak přišel za 5 minut. Musíš jít čtvrtý. Pak třeba už nebudeš kopat. Já říkám, trenér, já to rozhodnu. Vedlo se a je to na derby.
1: Namázal Jan Chramosta. Jen těžko pak hledal slova provázející euforii po proměněné penaltě a postupu do hlavní fáze konferenční ligy.
3: Fakt jako totální směsice strašně pozitivních emocí, protože prostě po tom finále poháru jsme byli strašně moc skleslí, naštvaní a věděli jsme, že nám to uteklo mezi prsty a já jsem říkal, že jako přes ty předkola se za mě jako nemůžeme dostat. A my jsme to prostě dokázali, 6 zápasů jsme v Evropě uhráli. Jsme to završili prostě, že jsme porazili slavný Rangers, oni mají jeden hráč dražší než celý náš tým. Tohle nemohl nikdo čekat a my jsme to prostě silou vůle, srdce prostě odbojovali, odmakali a teď zaslouženě jsme v euforii. No.
1: S viditelně dobrou náladou pak přiznal, že nechce být za hlavního hrdinu pohárového večera.
3: Prostě jsem ten, který si to vždycky slízne, no tak to prostě že prostě kluci to odmakají a já prostě to pak rozhodnu a jsem za toho slavný, jo. Ale teď já jsem v té Evropě ani moc neodehrál, ale já jsem stejně věděl, že přijde můj moment a jsem rád, že prostě přišel a prostě to je ten tým, no, že každý má nějakou v tom týmu úlohu.
1: Jisté je jedno, takový úspěch je třeba náležitě oslavit.
3: No jako trenérovi to neříkejte. Ale myslím si, že takovýhle ohromný úspěch se prostě musí oslavit. Trenér byl hodnej, tak nám dal individuální trénink, tak nevím, jestli někdo přijde.
2: No to bude těžký, no, teď je udržet někde tady. Ale myslím si, že se zase na tu neděli samozřejmě připravíme.
1: Připomněl Luboš Kozel fakt, že už v neděli čeká tým ligové utkání v Teplicích. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 19 minut, dobré ráno, s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pohled na Evropu říká, že teď třeba aktuálně bouří v Norimberku nebo o Karlsruhe. Bouřky postupují od západu směrem k nám. Během dne bude polojasno, oblačno, na večer a v noci pak zataženo s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami. No a meteorologové vydali varování, že se mohou ojediněle vyskytnout i silné bouřky. Jak moc silné by měly být, to se zeptáme meteorologů zhruba za půl hodiny, kdy voláme Český hydrometeorologický ústav. Do té doby vám slíbím denní teploty 26 až 30, no a na zítře, tedy na neděli, zhruba o 5 stupňů nižší.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Když si tě, dívko, představím, jak tam spíš,

0: Tomáš Klus na Českém rozhlase Liberec. Jak se brání rostliny proti škůdcům? To je otázka, na kterou nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Autor jednoho hitu Česný Oaks ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Těšte se na Ilonu Čákovou, také Karla Gotta už za malou chvíli. Teď krátké zprávy a s nimi ve vysílání Hana Haufoglová.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude v Liberci od zítřka do pondělí uzavřená část Šaldova náměstí. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké ani do Husovy ulice. Stíží to i příjezd do krajské nemocnice a kvůli uzavírce nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Liberecký kraj od 1. září posílí veřejnou dopravu mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem. Na části železniční trati mezi Hrádkem a Žitavou na polském území někdo opakovaně poškozuje zabezpečovací kabely. Jejich výměna trvá vždy několik dní a zpomaluje vlaky, které pak nabírají zpoždění. Město Turnov připravuje 8. změnu územního plánu. Chce se v ní vypořádat s 50 připomínkami a návrhy, které radnice obdržela jak od soukromých vlastníků pozemků, tak od vedení města. V Hradci Králové dnes začnou královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik samostatných městských akcí. Prvním koncertem bude dnes večer vystoupení Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five v letním kině Širák. Od zítřka se slavnosti přesunou do Královéhradeckých ulic a na scénu Adalbertína. Česká výprava rychlostních kanoistů může dnes na mistrovství světa v Poznani získat první medaili. Favoritem je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. A konec pracovního týdne u nás bude nejprve polojasný až oblačný s teplotami až 30 stupňů. Později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky i silné.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy v obci Bzí v úseku kolem Hřbitova je teď uzavřená. Kácejí tam stromy, které ohrožují provoz. Omezení by mělo skončit dnes odpoledne.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7.32, dobré ráno vám přejeme dnes, pátek 28. srpna roku 2026. No a o čem, že si budeme v těch následujících minutách povídat? Třeba o tom, že v Harach do Harachova letos dorazilo víc turistů, že se můžete setkávat v Jablonci nad Nisou na tamní přehradě a že ski areál Ještěd se rozloučí s prázdninami. Víc se dozvíte už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Písnička, kterou v originále natočil v roce 1973 Tony Orlando, Karel Gott a pocit sváteční v písničkách, které nestárnou. Letošní letní sezona v Harrachově překonala loňský rok v návštěvnosti, i když skutečný turistický boom nastal až ve druhé polovině prázdnin. Destinaci nově navštěvují návštěvníci z Izraele, kteří přicházejí v řádech stovek. Sezona pokračuje akcemi jako Camel Cup, Canoe Polo a výstavou věnovanou oblíbenému igráčkovi. Najít parťáka na koncert, vyrazit společně na výlet, zahrát si šipky, zajít do posilovny nebo se jednoduše potkat s novými lidmi. V Jablonci nad Nisou vzniká komunita Meet and Joy, která chce propojovat lidi hledající nové přátele pro nejrůznější aktivity. První neformální setkání plánuje na začátek září na Tajvanu u Jablonecké přehrady. Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a ski areál ještě zve rodiny na jejich symbolickou tečku. V neděli čeká návštěvníky speciální nabídka. Dětské a juniorské jízdenky na lanovku Skálka budou stát 1 korunu. Akce platí na jednu jízdu nahoru i zpět a rodinám také nabízí jednoduchý způsob, jak si užít poslední prázdninový den společně v přírodě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 42 minuty, voláme Český hydrometeorologický ústav a zdravíme Janu Ehertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak záludná otázka na meteorologa. Jak bude?
2: Jak bude? No, tak dneska bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu, což znamená, že ráno už máme opravdu velmi teplé, aktuálně 19 až na téměř 22 stupňů Celsia. Na Frýdlantsku máme aktuálně opravdu nejtepleji, bude k nám opravdu vrcholit velmi teplý vzduch a maximální teploty. Dneska mohou podívat v Libereckém kraji až do těch 30 stupňů Celsia. Uvidíme načasování studené fronty, která už se nachází jihozápadně od České republiky a první srážky už se vyskytují na západě republiky. Takže tohle už je všechno spojeno s přechodem studené fronty, která vlastně v tom teplém vzduchu a ta vlhkost bude znamenat, že během odpoledne očekáváme, že se budou i v Libereckém kraji vyskytovat přehánky, ale hlavně bouřky, které mohou být i silnějšího charakteru.
1: Pohled z meteoradaru především na západní Evropu říká, že skutečně je to hodně roztříštěné. Jsou místa, kde bouří, prší, no a pak jsou místa, kde není vůbec nic. Tak takový tip, v kolik by to tak mohlo dorazit?
2: No, bude to, nebude to úplně nedorazí prostě jeden pás, který bude přecházet, ale bude to spíš takové roztříštěné. Některé bouřky nebo přehánky se mohou vyskytnout už během poledních hodin a největší pravděpodobnost je obligátně v Libereckém kraji během těch odpoledních, pozdějších a večerních hodin. Bude všechno záležet opravdu na tom, jak se těm bouřkám nebo respektive těm srážkám bude chtít doputovat na sever, ale rozhodně to přejde, bude přicházet studená fronta přes celé území, takže nevypadá to, že by nás to přeskočilo. Spíše to vypadá, že na Českolipsku a samotném Liberecku by opravdu ty silnější bouřky mohly se vyskytnout pravděpodobně kolem té 6., 7., 8. večerní, ty nejsilnější, a budou doprovázené hlavně tedy nárazy větru, které se mohou objevit až přes 70 km za hodinu. Samozřejmě v nějakých přívalových bouřkách, opakovaných bouřkách se mohou vyskytnout i výraznější milimetry až kolem 35-40 milimetrů té jedné bouřce.
1: Takže jestli máte party stan na zahradě, tak ho raději uklidte, ať ho nemá soused, jo? Přišel by k němu úplně zdarma. Máme před sebou. Máme před sebou. Tak to dobře, tak já si to vemu a pak to nechám na vás. Máme před sebou poslední víkend, prázdninový. Teď vidím ty protažené obličeje, když to člověk řekne, tak jenom ve stručnosti během 30 vteřin, jak bude?
2: Tak v sobotu po těch srážkách a po těch bouřkách bude výrazně chladněji, už očekáváme ty teploty do 25 stupňů Celsia. Potom během dne nám bude svítit sluníčko, srážky už se budou vyskytovat opravdu jenom minimálně na horách a v neděli bude o něco tepleji a srážky už taky jenom pouze ojedinělé. Takže ten víkend bude respektive potom dnešku celkem příjemný, letní.
1: Tak dobře, Jana Ehertová, jinak já prozradím sladké tajemství. Zítra jste také, takže se uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, jak ráno, tak odpoledne. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Budu se těšit naslyšenou.
3: Jar, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Naď na Českém rozhlase Liberec. Tušíte vůbec, kdy k vám domů naposledy dorazil technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba jističe? Pokud ne, tak patříte zřejmě mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, které se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbávání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům nebo úrazům elektrickým proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Electro Elephant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet a zavolat si nějakou revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podle Národní rozpočtové rady samosprávy nenakládají se svými úsporami efektivně. Krajské dožínky Libereckého kraje budou letos v Jilemnici. Liberec bude mít betonový model města, přáli si ho obyvatelé. Polojasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů, to je předpověď počasí na dnešek. Hezké páteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Města, obce a kraje často nezhodnocují své úspory efektivně, peníze nechávají na běžných účtech, místo toho, aby je investovali. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Výhodnější účty s termínovanými vklady využívá u České národní banky jen asi 7% samospráv. Zástupci obcí si často stěžují na příliš složitou administrativu. Část musí vyřizovat osobně přímo na pobočce. Česká národní banka to chce změnit a plánuje některé služby od října zdigitalizovat. Jak říká mluvčí banky Jaroslav Krejčí.
4: Smlouvy o účtu pro terminované vklady budou uzavírány elektronicky, komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek. Česká národní banka tak reaguje na potřebu efektivnější, bezpečnější a uživatelsky komfortnější obsluhy klientů.
2: Město Jilemnice bude zítra hostit krajské dožínky. Dopolední program věnovaný hlavně dětem vystřídá v poledne díku vzdání za úrodu v kostele svatého Vavřince. Následovat bude dožínkový průvod a předání dožínkových věnců. Odpoledne a večer pak nabídne několik hudebních vystoupení. Součástí oslav bude i předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje.
5: Symbolické ukončení žní a oslava sklizně nastává po velmi slunném a teplém létu, které sklizeň urychlilo. Podle ministerstva zemědělství jsou letošní hektarové výnosy z obilovin i hřebky olejky nižší než v minulém roce, a to jak v Libereckém kraji, tak v celé České republice. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: V Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden projekt z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton, dominanty a důležité stavby budou z bronzu. Na modelu lidé uvidí centrum města a jeho okolí. Rozdělený bude na několik částí. Z betonu ho totiž není možné odlít v celku. Česká republika zažila jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje modelování scénářů do budoucna, bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že to takto bude stále častěji. A budou také častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
3: Počasí.
2: Poslední pracovní den tohoto týdne bude většinou polojasný až oblačný. Později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky a bouřky. Místy můžou být i silné. Varování meteorologů bude platit od dnešní 18. do sobotní 4. hodiny ráno. Teploty dosáhnou k letním 26 až 30 stupňům. Fouká mírný jihovýchodní vítr, který bude odpoledne částečně slábnout a mění směr na západní. V bouřkách přechodně znovu zesílí. A biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 16 teď pracují údržbáři, konkrétně v úseku od Horky u Staré Paky přes Čistou u Horek k Dolní Kalné. Provoz je tam převedený do protisměru, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Dnes je 28. srpen a takové malé ohlédnutí do minulosti nás zavede někam do roku 1921, kdy se v Sedmihorkách v místě zvaném Podduby konala velká legionářská slavnost za hojné účasti lidu. A v roce 1998 v pravé poledne otevřel liberecký palác Syner. Architektonický návrh zpracovala liberecká projekční kancelář Sial a majitel a hlavní dodavatel postavil celý objekt v hodnotě 400 milionů korun během 17 měsíců. Dnes je také Evropská noc pro netopíry. V Hongkongu tam slaví festival hladových duchů a v Jordánsku den arabské renesance. Turisté a obyvatelé Vysoké Lípy v Českém Švýcarsku se budou moci už brzy bezpečně pohybovat kolem hlavní silnice. Ve Vysoké Lípě teď stavební firma začala s budováním historicky prvního chodníku. Za chvíli se dozvíte víc.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: exkurze do poloviny let 80. a tehdy buldozer dívčích srdcí Pavel Roth na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Historicky první chodník buduje stavební firma ve Vysoké Lípě u Jetřichovic v Českém Švýcarsku. Obec v letní sezóně hojně navštěvují turisté a musí chodit po frekventované silnici, která je zároveň značenou turistickou stezkou. První úsek chodníku měl by být hotový už do konce září. Na místě máme reportérku Danielu Pilařovou.
1: Krásné ráno, turisté se v sezóně vydávají z Vysoké Lípy třeba na hrádek Schoenstein nebo po české silnici směrem do Národního parku České Švýcarsko a taky na Dolský mlýn. Obcí také projíždí hodně aut a autobusů a právě protože je jedním z výchozích bodů pro návštěvníky celé té oblasti Národního parku. Plány na výstavbu chodníku ve Vysoké Lípě jsou staré zhruba 6-7 let, pokračuje nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny.
2: Bylo to tam hrozně nebezpečný. Tak vznikla ta myšlenka. My jsme začali na tom pracovat, s tím, že jsme tam vymysleli prostě ten chodník. Máme ho na dvě etapy, tady to je první etapa. A zároveň jsme vymysleli, že vlastně že ty autobusové zastávky jsme je vymístili mimo tu hlavní komunikaci a budou tam takzvané zálivy.
1: Autobusové zálivy by pak podle starosty měly přispět k bezpečnosti provozu. A podle starosty Kny už přináší ty práce, ta stavba samotná benefity v podobě zpomalení dopravy na Vysoké Lípě. Silnice vedle chodníků teď totiž působí opticky užší a auta v místě projíždí podle tamních lidí pomaleji.
0: Už zaznělo, že chodník ve Vysoké Lípě u Jetřichovic je historicky prvním chodníkem v obci. Je to vůbec možné?
1: To je taková malá zajímavost. Zároveň se jedná o historicky druhý chodník v obcích, které pod Jetřichovice patří. Teď mluvíme o Vysoké Lípě, Všemilech a Rynarticích. Ten první slouží obyvatelům a turistům v samotných Jetřichovicích od roku 2023. A vrátíme se na Vysokou Lípu. První polovina chodníku tam bude mít zhruba 500 metrů a měla by být podle smlouvy hotová do konce září. Stát bude podle starosty Marka Kny kolem 10 milionů a město na jeho stavbu dostalo 5-milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Starosta už mě ale upozornil, že má firma zpoždění a tak bude nejspíš platit penále. Já ještě dodám, že obec má už dokumentaci i stavební povolení. I na druhou etapu chodníku ta má být složitější a nákladnější. A v říjnu jsou ale komunální volby a bude záležet na možném novém vedení obce Jetřichovice, jestli bude chtít ve stavbě chodníku pokračovat.
0: Tak to všechno ještě uvidíme. Daniela Pilařová byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Danielo, díky a těšíme se brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 20 minut, pár slov o počasí, nebo nejdříve pohled na evropský kontinent, který říká, že třeba v oblasti Ženevy se teď aktuálně formuje poměrně výrazný bouřkový systém. Bouří nám také v Paříži a ve střední Francii. Některé srážky už dorazily také na západ Čech, na sever Čech pak by měly přijít v odpoledních hodinách. No a to hlavní gro, kdyby mělo bouřit a také pršet, je především večer a v noci na zítra, kdy se místy mohou vyskytnout i poměrně silné bouřky. Do té doby ještě maximální denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Zítra se nám ochladí zhruba o 5 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Eva Farna a Miraj na Českém rozhlase Liberec. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které se tak bude řadit k jednomu z nejteplejších v historii. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude i nadále narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašně, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Klementinu, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hudební exkurze do 80. let Peter Kent. K tomu teď už se blíží 8:30 na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Krátké zprávy a Hana Haufoglová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O víkendu bude na silnicích víc policejních hlídek než běžně. Policisté kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou za volantem je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. České dráhy dají 500 milionů korun na modernizaci vlaků pro jizersko-horskou železnici. Starší jednotky regionovy bez klimatizace nahradí od prosince motorové vozy Regio Spider v červeno-bílém provedení. Jsou výkonnější a nabízí víc prostoru pro přepravu kol, kočárků a v zimě i lyží. V Krajské vědecké knihovně v Liberci dnes v rámci festivalu skla a bižuterie Crystal Valley Week začne dvoudenní křišťálový trh. Kromě prodejních stánků budou připravené i výtvarné dílny pro veřejnost. Trh bude dnes otevřený od 10 do 20 hodin a zítra od 9 do 16 hodin. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři také očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Podle Asociace nezávislých vinařů klesnou v některých místech výnosy až o polovinu. Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Je mezi nimi i Jablonec, který se probojoval do hlavní části konferenční ligy. V odvetě nejprve dohnal jednogolové manko ze Skotska a nad Glasgow Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. O dalších soupeřích Jablonce v evropské konferenční lize se rozhodne dnes odpoledne. A podle předpovědi je před námi polojasný až oblačný den s odpoledními teplotami do 30 stupňů. Tolik naměříme na Českolipsku a také na Turnovsku. Odpoledne se ale začne zatahovat a večer se přidají přehánky a také bouřky. Místy mohou být i silné.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, teď dejte ve stráži nad Nisou. V ulici Pod Strání se kousek od železničního přejezdu srazily 2 dodávky. S velkou opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 s vámi je stále páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. A tak jako každý den i dnes nahlédneme do policejních hlášení. A tak jako každý den i dnes vybereme ty nejzajímavější příběhy, které se v uplynulých dnech odehrály na severu Čech. Dnes to bude na téma policie Libereckého kraje vyrazila na kontrolu nelegální migrace. Jak to probíhalo, to se dozvíte už za malou chvíli.

0: Český Elvis, alespoň tak se mu říkalo. Karel Zich na frekvencích Českého rozhlasu Liberec a Kola Pop Music se točí dál v písničkách, které nestárnou. Volnost a svoboda, to je krásná věc, ale na druhou stranu pořádek dělá přátele. To by mohlo být motto policejní akce, která nedávno proběhla na Liberecku. Víc už nám k ní prozradí Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Vzpomínám na sametovou revoluci a na dobu, kdy se stříhaly dráty na hranicích a lidé z východu se mohli náhle volně pohybovat po celé Evropě. A také rok 2004, respektive 2007, kdy jsme se stali členy takzvaného Schengenu a mohli jsme se po Evropě pohybovat ještě o něco volněji. Jako první toho samozřejmě využili různí pašeráci, ať už drog nebo lidí, ale od té doby také existují občasné kontroly, které se zaměřují právě na nelegální pohyb po našem území. V posledních letech jsou tyto kontroly důležitější než kdy jindy, protože nikdy nevíte, jestli na nás někdo zaútočí jako na partnery Spojených států nebo jako na spojence Ukrajiny. Pravda je, že naše rozvědka hledá možné útočníky spíš mezi držiteli diplomatických pasů, ale různí pomocníci cizích rozvědek navrbovaní na internetu se můžou proniknout zahrabaní mezi běžné zboží a klidně i z nějaké jiné země patřící do schengenského prostoru. Koneckonců jiné země nás ani neobklopují. Zatím poslední taková akce proběhla před minulý týden na hranicích s Německem a policisté Libereckého kraje na ní spolupracovali s celníky a také s policisty z německého Ebersbachu. Policisté nasadili takzvaný Schengen bus, termovizi a také heartbeat detektor, který najde nelegálního imigranta i uprostřed stáda ovcí. Při akci naštěstí k žádné tak dramatické situaci nedošlo. Policisté během ní rozdali všeho všudy 3 pokuty, odebrali 1 řidičský průkaz a zadrželi 1 osobu, o kterou se policie už nějaký čas zajímala. Takže to vypadá, že naše severozápadní hranice je bezpečná, no a ti agenti, to už je práce pro naši rozvědku.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Skoro se chce říci, že situace na frontové linii je složitá. Přechod zvlněné studené fronty podle meteorologů se vždy špatně určuje. A tak jestliže jsme vám v ranních hodinách tvrdili, že přejde až v noci, může se stát cokoliv. V každém případě bude polojasno až oblačno během dne postupně a hlavně v odpoledních a večerních hodinách až zataženo. Přehánky bouřky v noci i trvalejší mohou být i vydatné. Meteorologové už také vydali varování před silnými bouřkami. No a ty dnešní maximální teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, no a maximální denní teploty, ty sobotní, budou zhruba o 5 stupňů nižší.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Pokud posloucháte přepoje počasí, tak zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom si měli v následujících dnech užít sáňkování. Přesto v sobotu sáňkařská dráha na Smržovce ožije. Tamní sáňkařský klub totiž slaví 80 let od svého založení. Přípravy jsou v plném proudu už dnes a sleduje je i náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré ráno.
2: Dobré ráno ze sáňkařské dráhy na Smržovce. Přestože tady je krásných odhadem zhruba 20 stupňů, všude se zelená tráva, tak na místní dráze už se dneska dokonce jezdí, protože, jak už si správně Aleši říkal, tak se chystají oslavy 80 let založení klubu a o těch už si budeme víc povídat přímo s předsedou místního klubu, to je Saně Smržovka, taky olympionikem Ondřejem Hymanem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak na co se můžou těšit lidi v rámci oslav 80 let založení klubu?
3: Jak jste říkal, letos slavíme náš klub sáňkařský Smržovský 80 let a díky tomu vlastně děláme i oslavu. Bude tady probíhat vlastně závod o pohár starosty města Smržovky, mezinárodní. Máme tady závodníky ze Slovenska, z Polska a z Německa. Takže diváci se budou moc těšit na pěknou podívanou, jak se jezdí, jak se sáňkuje i v létě. A zároveň z toho tady máme doprovodný program nachystaný, bude tady kapela od 1 hodiny kompres a bude tady bohatý program pro děti a bohaté občerstvení. Tak určitě všichni doražte. Závod začíná už od 10 hodin od rána.
2: My jsme tady přímo u dráhy, možná slyšíte občas nějaké ruchy a podobně, protože tady už se pilně trénuje, vypadá to, že závody budou opravdu nabité. Navíc koukám, protože zrovna teď třeba trénuje slovenská reprezentace, znamená to, že tady bude mezinárodní účast a kolik případně přijede závodníků?
3: Ano, bude mezinárodní účast, bude tady přibližně nějakých 45 závodníků v různých kategoriích, vlastně od nejmenší až po dospělé.
2: A pojďme si ještě nakonec rychle připomenout, ačkoliv už jste to zmínil, od kolika se zítra začne a v kolik se tady skončí?
3: Začíná se o 10 hodin a bude vlastně tady k tomu bohatý doprovodní program. Přijede ještě reprezentace vlastně bobů a skeletonů, takže ty se nám tady taky představí. Bude ukázka vlastně, jak vypadá závodní bob a ještě si diváci budou moct zkusit vyzkoušet virtuální brýle, kde jim pustíme jízdu vlastně, jak vypadá jízda na saních z pohledu sáňkaře.
2: Láká tedy na oslavy 80 let Smržovského sáňkařského klubu jeho předseda Ondřej Hyman.
1: Ze sáňkařské dráhy na Smržovce se nám přihlásil Patrik Fischer. Patriku, díky. A prozradíš nám, kam se podíváme příště?
2: Ještě dneska se můžete těšit na další díl seriálu cyklistického a odpoledne se pak přihlásím z festivalu národnostních menšin v Liberci.
1: Patrik Fischer byl hostem ve vysílání. Patriku, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli výkopovým pracím bude v Liberci uzavřená část Šaldova náměstí. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu s dalšími ministerstvy o územním plánu zahrádek u České Lípy. Letní sezóna v Bedřichově byla letos úspěšnější než ta loňská a pátek bude nejdřív polojasný až oblačný, později přijde déšť a taky bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od zítřka do pondělí uzavřená část Šaldova náměstí v Liberci. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké ani do Husovy ulice. Stíží to i příjezd do krajské nemocnice a nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Jak uvedl mluvčí severočeské vodárenské společnosti Mario Béme, od úterý 1. září se výkopové práce přesunou do úseku mezi křižovatky Komenského a Tršova v Jablonecké ulici. Zákaz vjezdu tam bude platit do konce září. Obec a zahrádky u České Lípy by po víc než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Aktuálně posuzovaná varianta pracuje s umístěním silnice pod povrch, jak popisuje nezávislý starosta zahrádek David Šmat.
2: Čekáme, že na dopravě budou problémy, ale jinak tahle varianta má kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Je to vůbec poprvé, co se to stalo, takže věříme tomu, že to už nic nebude tomu bránit.
0: Návštěvnost Bedřichova v Jezerských horách je letos o letních prázdninách vyšší než minulý rok. Za červenec a srpen navštívilo horské středisko asi 5350 návštěvníků. Podle Renaty van Vliet z informačního centra je to především doprovodným programem pro rodiny s dětmi.
3: Tvořivé pondělky a tvořivé čtvrtky, kdy si děti nebo i jejich maminky, babičky mohou vytvořit skleněný produkt z korálku a nebo ty čtvrtky skleněnou kytičku, což je jako prýma suvenýr z Jizerských hor.
0: A zítra se v Bedřichově koná akce Běhej lesy po stopách Jizerské padesátky. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Sport. Jablonečtí fotbalisté postoupili do hlavní fáze konferenční ligy. Po prohře 0-1 ve Skotsku vstřelili týmu Rangers v domácí odvetě gól, poslali duel do prodloužení a nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. Jablonecký trenér Luboš Kozel byl po utkání dojatý.
4: Ten zápas zlomit zase na druhou stranu je potom strašně těžký, takže jsem rád, že jsme ten gól dali, protože kdybychom ho nedali, tak to skončilo 0-0, oni postoupili a my bychom možná odešli s tou vstyčenou hlavou, nebo možná i třeba po těch penaltách, ale odvážnému štěstí přeje se říká, já si myslím, že dneska jsme byli odvážní. Počasí.
0: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude polojasno a oblačno s letními 26 až 29, na Českolipsku a Turnovsku až 30 stupni Celsia. Odpoledne se začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů bude platit od 18 hodin do sobotních 4 hodin ráno. Vítr fouká mírný jihovýchodní, v bouřkách může přechodně zesílit a biozátěž je dnes vysoká na stupni číslo 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pátek 28. srpna roku 2026 a tenhle pátek je výjimečný. Ne proto, že třeba Augustínové slaví svůj svátek, nebo třeba proto, že dnes je noc netopíru, ale je to poslední pátek letošních prázdnin. Školáci už startují penály a tašky a my dospělí se z letního módu pomalu začneme přepínat do podzimu. No a co nám přinese ten končící letní čas? Tak třeba to, že Liberecká teplárna vybudovala ve svém areálu nové zdravotní středisko. Bývalou administrativní budovu opravila a uvnitř vznikly nové ordinace. Centrum bude sloužit veřejnosti i zaměstnancům. Ti budou moci využívat třeba novou saunu. Co dalšího nové zařízení nabídne, to už uslyšíte v dopolední pod Ještědem za malou chvíli.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Možná i vy si vzpomenete na střeštěnou komedii z roku 1974, Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Bud Spencer a Terence Hill tam hráli v hlavních rolích jako dva nesmířitelní automobiloví závodníci. No a skladba, která tenhle film doprovázela, to byla v české verzi Jestli se rozlobím, Hana Zagorová a písničky, které nestárnou. V Liberci se v blízké době otevřou nové ordinace zubařů. Fungovat budou v novém zdravotním centru v areálu Liberecké teplárny. V opravené budově v ulici doktorky Milady Horákové je celkem 8 nových ordinací. Kromě zubařů budou sloužit také fyzioterapeutům nebo lékařům z jiných oborů. V přízemí budovy také teplárna vybudovala novou saunu.
1: Tady jsme v místnosti pro rentgen.
2: Předseda představenstva Liberecké teplárny Jan Sedláček otevřel jednu z místností nového zdravotního střediska.
1: Jsou tady udělané speciální příčky, tak aby to pohltilo nějakým způsobem to záření. Tady mají denní místnost, mají tady šatnu, mají tady sprchy, mají oddělené toalety, vlastně mají tam prostor mimo pacienty, tak aby mohli dělat si sváčů oběd.
2: Teď jsme v místnosti, která bude sloužit jako zubní ordinace. Ano. Co máme tady na podlaze?
1: Na podlaze je díra, kterou vedou veškeré odpady, vody, vzduchy.
2: To jsou veškeré sítě, které potřebují zubaři pro připojení křesla.
1: Ano.
2: Kolik ordinací pro zubaře tady celkem bude?
1: 5 zubních ordinací.
2: Už máte nějaké zájemce z řad stomatologů?
1: Zatím máme 3 zájemce.
2: 8 nových ordinací teplárna vybudovala v bývalé administrativní budově, říká Jan Sedláček.
1: Tenhle prostor má obrovskou historii. Původně byl postaven jako zázemí pro výstavbu teplárny v 70. letech. Po dostavbě jako kanceláře pro zaměstnance. Dům byl na Domilici a my jsme vlastně přemýšleli, co s tím, protože jestli to má něco přinést a má to přinést něco Liberci, městu, teplárně, tak je potřeba ho zvelebit, změnit.
2: Už před 4 lety teplárna část budovy opravila a otevřela v ní ordinaci praktického lékaře a pediatra.
1: Ty tady dneska máme v přízemí a pak bylo na snadě, co uděláme dalšího. A rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
2: Sauna byla v areálu teplárny už v minulosti.
3: Klienti, kteří chodili do sauny sem do teplárny, tak ty se na to těší, že znova budou chodit sem.
2: Říká provozovatelka nového wellness Karolína Kanca. Využívat ho bude moct veřejnost i zaměstnanci teplárny.
3: Jsou tady 2 sauny, jedna je finská, druhá je bylinková. Pak je tam ochlazovací bazének, ten je jakoby hodně důležitý. Budou tady masáže, fyzioterapeuti a bude tady menší posilovna.
2: Ostrý provoz sauny začne v půlce září. Od kdy bude fungovat zdravotní středisko, zatím není jasné. Ordinace ani čekárny zatím nejsou vybavené. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mám totiž plán.
1: Kapela Kryštofa 9 hodin, 21 minut na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat Dančí závitky od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Druhý nejlepší recept roku 2024 podle poroty šéfkuchař Jaroslav Sapík. Recept vylepšil o vinou omáčku. Je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že by Jarda už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
2: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o ní neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku. No, Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
3: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat Dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád jí dělá i na víně.
2: Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Séglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
3: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
2: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
2: Poslouchejte, neviděj, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
5: Černý muž s polbičem otroká ze zil.

0: ta omáčka, ve které se pak hezky dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: To mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřině se nebojte, je úžasná.
3: Taky zkuste v podobě Dančích závitků. Návod nabídneme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na Dančí závitky s vinou omáčkou od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovirok.cz. Původní recept od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chámecké léto. Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třešť. Je to pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
1: Zámecké léto. Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárych Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
2: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
3: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárych Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
2: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
3: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
2: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady ceníte. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárych Mönichů.
3: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené zaklepané příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásě, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
2: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
3: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Fryštát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Fryštát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
0: Zámecké léto.
1: Zámek Fryštát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já se přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní, kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století.
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Vždycky jde. Mějte se krásně. Naschledanou, paní Dano.
1: Taky děkuju moc. Naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave. Klaplo to, vidíte.
2: Dobrý den. Dobrý den. Tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte. Začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále, já vám přidám tu pětku do losovacího osudí, ano, to trochu z výšky, a teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak, já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava, takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu v neděli nás čeká ještě zámek Kalnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie řešila při zápasu Jablonce se skotskými Rangers krádež fanouškovské vlajky. Město Turnov chce část pozemků pro výrobu a komerční využití změnit na plochy pro bydlení. Hygienici znovu zakázali koupání v Hamerském jezeře. Polojasno až oblačno, později déšť a bouřky a teploty do 30 stupňů. Takové má být dnes u nás počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké dopoledne. Při čtvrtečním fotbalovém zápase předkola Evropské konferenční ligy řešili jablonečtí policisté jeden vážnější incident. Jablonečtí fanoušci odcizili vlajku skotských Rangers. Příznivci hostujícího týmu pak hrozili, že vniknou do sektoru domácích. Pokračuje policejní mluvčí Ivana Baláková.
2: Vniknutím do jejich sektoru hrozili Rangers pro případ, že by jim vlajku nevrátili zpět. Díky jednání vedení klubu Jablonec s vlastními fanoušky došlo k vrácení vlajky a fanoušci Rangers od svého úmyslu ustoupili.
0: Policie řeší ještě zničení tří jiných vlek skotského týmu. To se stalo mimo fotbalový stadion. Na zápas dorazilo 5563 diváků, z toho 650 bylo fanoušků Rangers. Postup do základní skupiny konferenční ligy slavili po úspěšném penaltovém rozstřelu domácí fotbalisté. Město Turnov připravuje 8. změnu územního plánu. Chce se v ní vypořádat s 50 připomínkami a návrhy, které radnice obdržela jak od soukromých vlastníků pozemků, tak od vedení města. Pokračuje starosta Tomáš Hoké ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Město Turnov jsou tam stěžejní záležitosti na koňském trhu, kde část těch ploch pro výrobu chceme na bydlení, nebo tam máme plochy pro komerční využití, protože tam měl být velký obchodní dům, tak se snažíme taky změnit na bydlení. Že my dneska pro bydlení smíšený máme určený prostor na pile, a ty ostatní prostory na to ještě nejsou.
0: S blížícím se koncem léta se na několika přírodních koupalištích v Libereckém kraji zhoršila kvalita vody. Hygienici obnovili zákaz koupání v Hamerském jezeře, kde se znovu přemnožily synice. Jejich zvýšený výskyt je nadále i v Máchově jezeře. Podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci je mírně zhoršená kvalita vody v Libereckém lesním koupališti a v nádržích v Jablonném, v Podještědí a ve Sloupu v Čechách. Zdravotní rizika tam ale nehrozí. Na druhém stupni jsou od začátku sezóny taky rybníky v Sedmihorkách, v Českém ráji, v Zákupech a v Dubé Nedamově. Na první stupeň se vrátilo přírodní koupaliště v Hejnicích. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období v loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v České republice spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun.
1: Počasí.
0: Poslední pracovní den tohoto týdne má být většinou polojasný až oblačný. Později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer přehánky a bouřky, místy i silné. Varování meteorologů před bouřkami bude platit od dnešní 18. do sobotní 4. hodiny ráno. Teploty dnes dosáhnou k 26 až 30 stupňům, fouká mírný jihovýchodní vítr, který bude odpoledne částečně slábnout a měnit směr na západní, v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v ulici Na Svahu se kousek od křižovatky s Rychnovskou ulicí srazila dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už máme krátce po 10. hodině, pokračuje dopoledne pod Ještědem a jsem moc ráda, že jste přitom. Vše dobré vám přeje Iveta Kalátová. Čeká nás hodina plná nejenom pozvánek, ale i zajímavých informací. Tak například za malou chvíli už se vypravíme do Chuchelny u Semil na festival Kultura na Rybníce. Jeho hudební část dnes večer pomyslně uzavře muzikál Rebelové, ve kterém hraje i zpěvačka Radka Fischerová. A právě s ní uslyšíte už za chvíli rozhovor. Také vás budeme zvát na rozmarné léto na plovárně nebo na Skotské hry. No a také se vrátíme k seriálu Týdne, ve kterém s Patrikem Fischerem řešíme cyklotrasy v Libereckém kraji a dnes se ale zaměříme pro změnu na bezpečnost na kole. Tak ať se vám hezky poslouchá.

Po písničce Michala Tučného už mám pro vás příjemnou pozvánku. Na koncertní provedení kultovního muzikálu Rebelové se můžete dnes od 20 hodin vydat do Chuchelny u Semil. V přírodním areálu se tak pomyslně uzavře hudební část festivalu Kultura na Rybníce. S jednou z účinkujících zpěvačkou Radkou Fišarovou a organizátorem akcí Romanem Špidlenem si povídala redaktorka Jana Švecová.

0: Koncertní verze kultovního muzikálu se bude odehrávat přímo tady na pódiu u Rybníka. Jednou z protagonistek bude i Radka Fischerová, která tu nedávno vystoupila například s orchestrem Karla Vlacha a zpěvákem Tomášem Savkou.
1: Já jsem na Chuchelně už po několikáté. Je to místo, které má opravdu úplně úžasnou atmosféru a každý z umělců, kdo sem přijede, tak si myslím, že si tohle místo stoprocentně zapamatuje. Takže kultura na Rybníce, věřím, že se bude hezky tak, jak to po té hladině vždycky se ta hudba nese, takže se bude takhle pěkně šířit. A teď se moc těším na Rebely, protože přijede skupina umělců z divadla Broadway, kde je taky taková vlastně moje muzikálová scéna už hodně let. Takže se těším, že tahle ta koncertní verze přijede sem a co vím, tak moji kolegové Robert Urbán nebo Nikola Ďuricová, takže se sem fakt moc těší, ukazovala jsem jim videa, jak to tady vypadá a říkali, konečně budeme na nějaký překrásný scéně, takže myslím si, že to nebude jenom koncert, že z toho bude trošku víc divadlo, že určitě využijeme toho, co tady Rybník v Zahradním centru Chuchelna nabízí a moc se na to těším.
0: Kultura na Rybníce se v Zahradním centru koná už od roku 2021. V rámci festivalu tu vystoupili například Bára Basíková, Daša, Chantal Pullen anebo herečka Simona Stašová. A legendární byla také koncertní verze Rusalky. Během 6 ročníků se tu odehrála téměř 20 koncertů a divadelních představení. A dramaturgii veškerou organizaci má na starosti majitel Zahradního centra Roman Špidlen, který teď stojí vedle mě a kterého se zeptám, co mu pořádání tak náročné kulturní akce přináší, protože peníze to asi nebudou. Vy ty koncerty pořádáte bez jakýchkoliv grantů nebo dotací, tak co vám to vlastně přináší?
2: Tak mě osobně to přináší radost, i když zároveň spoustu práce. Vy se ptáte možná, jak to je finančně. To není úplně slavné. Musíme na to vydělat právě ze vstupenek. Pokaždé se to nepovede, ale v celku si myslím, že to stojí za to.
0: Ačkoliv dnešní koncert je poslední z prázdninových, akce v Chuchelně rozhodně nekončí. Už 10. října se tu koná tradiční dýňobraní a hudba by tu měla zaznít také o Vánocích. Jestli půjde o rybovou mši vánoční, nebo jiný program, to si Roman Špidlen chystá zatím jako překvapení.
3: Dodává redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová, tak do Vánoc je ještě poněkud daleko, ale pro ty z vás, kteří se dnes do Chuchelny u Semil chystají, tak se můžeme už teď naladit jednou z písniček z muzikálu Rebelové. No a máme tady originál Milan Chladil, Jezdím bez nehod.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: I nadále tady s vámi páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec 28. srpna a protože máme krátce před 10:30, znamená to, že pokračujeme v seriálu týdne. No a v tom aktuálním seriálu se věnujeme cyklistice. Zatím jsme si probrali trendy a možnosti ježdění, ale zatím jsme nemluvili příliš o bezpečnosti. To ale právě teď změní náš regionální stopař Patrik Fischer, který už je s námi ve vysílání. Patriku, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Cyklistika rozhodně patří mezi jedny z těch sportů, při kterých riziko zranění je poměrně vysoké. A abyste trošku věděli, jak třeba nějakému zranění předejít, tak už jsem si pozval náčelníka horské služby pro Jizerské hory Davida Savického. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak začněme možná tím, co jsou takové ty časté úrazy, které u cyklistů ošetřujete a řešíte.
3: No, asi nejčastějším úrazem budou nějaké odřeniny a potom z těch vážnějších úrazů to jsou poranění hlavy a zlomeniny dolních a horních končetin. Mm-hmm.
2: Samozřejmě pád se prostě stát může, asi se to stalo každému, kdo kdy jel na kole. Co dodržovat, aby následky toho pádu byly co nejmenší, nebo prostě a jednoduše, abychom se vrátili ideálně ve zdraví z té výšťky?
3: No tak dobrý je určitě mít vhodné vybavení. Myslím si, že dneska už je běžnou součástí cyklisty helma, takže určitě doporučujeme helmu a mít správně sřízené kolo, to znamená, aby nám fungovaly brzdy, aby to kolo bylo v dobrém technickém stavu, a potom určitě zvážit svoje schopnosti a přizpůsobit tomu tu jízdu. No.
2: Zrovna včera jsme měli díl o elektrokolech, kde mimo jiné jedním z benefitů se říká, že to, že se lidi dostanou víc do hor, na druhou stranu neřešíte právě to, že vyjedou na kopec a z kopce už se dostávají trošku hůř?
3: Nevím, já vnímám u těch elektrokol to, že je určitě velkou výhodou třeba pro lidi ve starším věku, který už by se na normálním kole do Jizerek nedostali, tak to elektrokolo jim tady to umožní. Takže si myslím, že je dobře, že lidi se dostanou ven. A takže tady s tím problém nemáme. A u těch úrazů my dost často vlastně nerozlišujeme, jestli ten zraněný cyklista je na elektrokole nebo jestli na normálním kole, protože dneska to horský kolo, pokud se na to nesoustředíte, tak vlastně nepoznáte, co je to za kolo, jestli je elektrokolo nebo není.
2: My už jsme se společně dívali i trošku na nějaké statistiky. Jak časté pro vás jsou výjezdy právě ke zraněným cyklistům?
3: Tak obecně by se dalo říct, že asi zhruba 50% vlastně našich výjezdů v tom letním období jsou cyklisté. No, v letošním roce tím, že vlastně většinu léta je ideální počasí, tak ta úrazovost je vyšší a tím pádem zase těch 50% z toho vyššího čísla je vyšší číslo, takže letos těch úrazů cyklistů evidujeme víc.
2: Mm-hmm. Říká tedy náčelník horské služby celých Jizerských hor David Savický.
1: Tolik náš regionální stopař Patrik Fischer, tak děkujeme za důležité informace. Všem cyklistům popřejeme bezpečnou jízdu a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, těším se na vás zase odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Je tady s vámi páteční dopoledne, pod ještědem víkend je takřka opravdu na spadnutí. Vy už možná přemýšlíte nad tím, jak ten víkend strávíte. Mám pro vás pár tipů, které by vás možná mohly zajímat, což takové rozmarné léto na plovárně, na žluté plovárně na Malé Skále, tak to přináší pohodové odpoledne plné relaxu, hudby, pravé letní atmosféry u vody, které přispěje také určitě něco dobrého z grilu, osvěžující pití. No a program s různými aktivitami odstartuje zítra ve 14 hodin. Hlavní koncert a večerní veselí s kapelou Koháti začne v 18 hodin. No a také pro vás máme tip, kam s dětmi. O posledním prázdninovém víkendu si se svými dětmi nebo vnoučaty můžete v Podještědí projít dobrodružnou cestu pohádkou Kocour v botách. Start je u rybníka Krkavec v Křížanech, trasa s úkoly je vyznačená a na konci je pro děti připravená malá odměna. A když to nestihnete tento víkend, tak se nic neděje. 2 kilometry dlouhý pohádkový okruh u Křížan bude až do 18. října. Tak pozvánku jsme našli na webových stránkách Světla pod Ještědem. No a pokud ještě hledáte další tipy, najdete také na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a můžeme začít třeba Evropskou nocí pro netopíry. Ta začíná právě dnes v pátek v libereckém Panském Lomu. Více se můžete dozvědět o životě netopírů. Ve 20 hodin začíná program. V průběhu večera se bude opakovat. No a pořadatelé návštěvníkům doporučují vzít si sebou baterku. Akce se bude konat i za nepříznivého počasí. No a jisté je, že skotské hry se také konají na Sychrově už po několikáté, už je to tady 26. ročník. Páteční večer zahájí tradiční taneční zábava a hlavní program pak nabídne sobota. Návštěvníci uvidí skotské tance, dudácká hudební vystoupení i těžkoatletické disciplíny v podání amatérských a profesionálních soutěžících. No a můžete také skočit na Hlavickou pouť. Od pátku do neděle 30. srpna se koná Hlavická pouť. Součástí třídenního programu budou pouťové atrakce, stánky, páteční taneční zábava, hudební vystoupení i sobotní ohňostroj. Více už najdete na liberec.rozhlas.cz.

0: Dvě osobnosti se zaspívaly tuto písničku Dítě štěstěny, Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a spotřebitelský servis je tu. A máme tu další váš dotaz. Tentokrát nám píšete, protože vaše zásilka nebyla v pořádku. A co na to spotřebitelský rádce Josef Černý?
1: Pan Ivan pro zbalení zásilky z e-shopu zjistil, že je jeden díl poškozen a nejraději by zásilku vrátil. Proto by rád věděl, jak nejlépe postupovat a jestli má nárok na proplacení poštovného. Pane posluchači, možnosti máte dvě. Buď to výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodů, ale v takovém případě hradíte dopravu k prodejci sám a nemáte nárok na její proplacení. Nebo můžete výrobek reklamovat a v případě uznané reklamace je prodejce povinen vám uhradit poštovné, ale zase ta reklamace může trvat až 30 dnů.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Slavná liverpoolská čtyřka nám zpívala písničku o tom, že lásku si zkrátka dobře nemůžeme koupit. Nás ale čekají recepty našich babiček, které nám dnes připomenou, že dnes chráněné druhy kdysi byly tak běžné, že končily v kuchyních, třeba křepelky. Křepelčích pět peněz v dobách našich babiček těmto ptákům nestačilo k tomu, aby neskončily na stole třeba na víně. Více už Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření.
1: V našem vyprávění o dobrotách české venkovské kuchyně si dnes připomeneme surovinu, která byla kdysi mnohem známější než dnes. Maso křepelky polní.
2: Dnes se s ním na stole setkáme jen výjimečně, protože křepelka polní je v České republice zvláště chráněným druhem a její lov není možný. Ale ještě před 100 a více lety patřilo křepelčí maso k oblíbeným a dostupným lahůdkám.
1: Křepelka polní je drobný hrabavý pták, menší než koroptev, který byl po staletí součástí českých polí a lesů. Připomínají nám to i lidové písničky, třeba Křepelela křepelička, nebo její charakteristické volání, které lidé přepisovali jako pět peněz. Ve staročeské kuchyni patřila křepelka mezi ceněnou drobnou zvěř. Nejchutnější maso měla podle dobových hospodářských příruček v létě, kdy se živila dozrávajícími semeny a obilím. Lovci i kuchaři dobře věděli, že maso bylo nutné zpracovat co nejdříve po ulovení. V dobách bez chlazení totiž drobní ptáci podléhali rychlé scháze a proto se připravovali zpravidla ještě ten týžden. Křepelky se nejčastěji pekly celé na másle nebo na slanině. Jemné maso se dochucovalo pouze solí, pepřem, popřípadě majoránkou či tymiánem, aby vynikla jeho přirozená chuť. Na šlechtických stolech se podávaly svinými omáčkami nebo se plnily nádivkou z bylinek a pečiva. Na venkově se k ním podávaly brambory, chléb nebo dušená zelenina. Kuchaři popisují křepelčí maso jako jemné, šťavnaté a dietní s malým množstvím tuku. Právě proto bylo odedávna doporučováno jako lehce stravitelná pochoutka. Křepelčí maso z jídelníčku všedního dne u nás téměř zmizelo. Zůstává tak připomínkou doby, kdy lidé využívali dary přírody s pokorou.
2: Dnes se k této tradici vracejí především farmářské chovy. Takže pokud si chcete připomenout, jak hospodyně dříve křepelčí maso upravovali, zajděte si k ním na farmu. A pak si můžete připravit třeba křepelky na víně.
1: Budeme potřebovat 4 křepelky, 3 vinné listy, plátek slaniny, 5 deka másla, trochu hovězí polévky, půl cibule, 3 stroužky česneku, 2 menší mrkve, 2 hřebíčky, sůl a 2 sklenice červeného vína. Křepelky očistíme, osolíme, zabalíme do slaniny a prudce osmahneme na másle. Do pekáčku přidáme nakrájenou mrkev, česnek a cibuli, přidáme koření a přelijeme vínem a pečeme ve hřáté troubě pod poklicí půl hodiny. Krátce před koncem pečení odkryjeme, aby křepelky získaly pěknou barvu. Maso vyjmeme a šťávu povaříme, aby zhoustla. Podáváme s chlebem nebo s vařeným bramborem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kapela Opěta Hradeček nejsou žádní troškaři, protože ke svému natáčení se také přizvali Moravskou filharmonii, a to v rámci písničky Praha. No, bylo to fajn a je tady i zasloužený potlesk. Za 5 minut už je tady 11. hodina, čas pro Hanu Hauptvoglovou a další zprávy. Po 11. hodině tak to už přivítáme hosta, který se zřejmě těší na dnešní odpoledne i noc. Tak zatímco meteorologové varují před silnými bouřkami, tak náš dnešní host, lovec bouřek, se na tento čas těší. My už se za chvíli přivítáme s panem Jiřím Kouřilem.

0: Doklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, nedostanou včas vakcíny. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Rádku nad Nisou muže převážejícího nekolkované cigarety. Krajské dožínky Libereckého kraje letos budou v Jilemnici a pátek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Čekáme ale i déšť a bouřky. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle, můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Zpoždění by podle něj nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
4: Pozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
2: Proti chřipce se v České republice podle Romana Chlípka nechává dlouhodobě očkovat 7 až 10% lidí. Doporučuje domluvit si vakcinaci s lékařem dopředu na dobu, kdy bude očkování dostupné. Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Byly viditelně umístěné v kufru auta. Pokračuje policejní mluvčí Iva Martínková.
5: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
2: Policisté muže obvinili zkrácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Město Jilemnice bude zítra hostit krajské dožínky. Dopolední program věnovaný hlavně dětem vystřídá v poledne díku vzdání za úrodu v kostele svatého Vavřince. Následovat bude dožínkový průvod a předání dožínkových věnců. Odpoledne a večer pak nabídne několik hudebních vystoupení. Součástí oslav bude i předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje. Česká republika zažila jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se věnuje modelování scénářů do budoucna, bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že tak léto bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
3: Počasí.
2: Dnes má být polojasno až oblačno s letními 26 až 29 na Českolipsku a Turnovsku až 30 stupni Celsia. Odpoledne se začne zatahovat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Varování meteorologů bude platit od 18 hodin dnes do sobotních 4 hodin ráno. Vítr fouká mírný jihovýchodní a v bouřkách může přechodně zesílit. Biozátěž je dnes vysoká na stupni číslo 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici třetí třídy v Modřišicích. Záchranáři zasahují u nehody 2 osobních aut. Projíždějte tam velmi opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už krátce po 11. vás zdraví Iveta Kalátová. Také jste si dnes ráno přistali, abyste viděli zatmění měsíce, bylo to hodně moc zajímavé. No a my ještě u té nebeské podívané vlastně zůstaneme i s naším hostem, protože s velkým respektem a s fotoaparátem v ruce sleduje bouřky už 20 let profesionální lovec bouří Jiří Kouřil. Kde se nachází nejnebezpečnější část bouře, z jakého místa nejraději fotí a kde mu třeba nejvíce zatrnulo a v čem se podle jeho názoru bouřky v průběhu 20 let změnily. Tak to vše probereme už za okamžik. Tak jste tady všichni srdečně zváni a já už vám popřeji pěkný poslech.

0: Stále příjemný a poklidný dopolední čas vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová a já už jsem ráda, že u nás ve studiu můžu přivítat velice zajímavého hosta, protože málo kdo se může pyšnit tím, že je lovec bouří nebo lovec bouřek, tak jako náš dnešní host Jiří Kouřil. Dobré dopoledne.
1: Dobrý dopoledne, přeji.
0: Vy třeba taky někdy pociťujete změnu tlaku a když se tak díváte na nebe a říkáte si, no dneska teda to je takový dusno, dneska asi něco přijde. Máte někdy takové předtuchy?
1: No, jelikož taky nejsem nejmladší a nějaký zranění už taky mám, takže samozřejmě se ozývají kosti a tak dále. Aha. Takže je to cítit.
0: Možná, že i vy jste si všimnul, že vlaštovky třeba létají nízko nad zemí a někdy opravdu je takové ticho, že by se dalo krájet. Máte to takhle jakoby také vypozorované?
1: Ale jo, tak dá se říct, že to vlastně je pravda. I ty ptáci se říká, že před tím deštěm lítají nízko, že jo, u země.
0: No, je to takzvané ticho před bouří. Ono to někdy bývá i v lidských vztazích, co si budeme povídat. Pak zabouří a vzduch se vyčistí a je zase klid. Ale jak vy jste se vlastně dostal k tomu, že jste se rozhodl, že budete bouřky fotit, tedy mraky, bouřkové mraky a blesky? Kdy to u vás začalo?
1: Tak vlastně, kdo už mě trošku zná i z těch sociálních sítích, tak vlastně ví, že já už jsem se samozřejmě při bouřce narodil, to teda tvrdí maminka.
0: Počkejte, vy jste se opravdu narodil při bouřce?
1: Ano, ono se říká, že hodně dětí se rodí při bouřce, protože změna tlaku a tak dále, takže to asi všechno povolí a jde to ven, takže. A vlastně pak už odstupem času, když už jsem ty bouřky posledoval jako malinký kluk a už ta technika postoupila, už jsem na to měl třeba peníze si něco pořídit, tak vlastně jsem zkoušel fotit ty blesky a tak dále. No a když už se tam nějaký zachytil, tak jsem si samozřejmě řekl, že to jde, no tak jsem se tomu začal víc věnovat, technika šla dopředu a samozřejmě už dneska to je úplně paráda to fotit a dokumentovat.
0: No, kdo by se rád nedíval na blesky, ale z bezpečné vzdálenosti, hezky v suchu, z bezpečí domova. Faktem je, že mě kdysi dávno vždycky babička říkávala, nedívej se na ty blesky, pán Bůh se zlobí a čert se směje. Tak nevím, jaké to mělo opodstatnění, ale pravdou je, že vy jste tedy zašel až tak daleko, že jste začal ty blesky fotit. No, jak se to u vás vlastně odvíjelo, protože vy jste určitě musel hledat nějaké cesty, jak ten blesk vyfotit a vlastně vyčkávat, až ten blesk se tedy spustí z té oblohy.
1: Je to víceméně taková ta škola samoučení se a musíte zkoušet a pak už vlastně s internetem to šlo rozhodně s nás, protože se dočtete, jak si nastavit správně foťák, jo, a tak dále a tak dále. No, dneska už to je rozhodně jednodušší, tak.
0: Na co jste to fotil před lety? Vy už fotíte více jak 20 let.
1: No, necelých 20 let, no to je. Tenkrát jsem měl první digitální kompakt, že jo, za pár tisíc ani ne. A to se člověk nacvaká, samozřejmě to nemělo ty speciální funkce jako dlouhou závěrku, což dneska už zrcadlovky mají, takže říkám, dneska už to je prostě mnohem snadnější. I ty telefony dneska už přeci jenom jsou tak namakaný, že už to prostě mají tyhle funkce různý.
0: A máte někde schovaný svůj první blesk?
1: Mám, samozřejmě.
0: A z jakého je roku?
1: Ty brďo.
0: No, to už asi bude dlouho.
1: Ty brďo, ty datumy, no, to je dlouho. 2006.
0: Hmm. Konkrétně z jaké oblasti byl?
1: To bylo z prvního mýho bytu, bylo to samozřejmě ze okna, jo, ještě člověk o tom nic moc nevěděl. A byl takový rozmazaný na kraji, ale byl tam v dálce, pěkný. Jo, říkám, ta technika už je dneska jiná.
0: Říká náš dnešní host, fotograf a lovec bouřek Jiří Kouřil. No a v našem povídání budeme pokračovat hned po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak se fotí bouřky, tak konkrétně jak se fotí i samotné blesky, o tom si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme s naším dnešním hostem, kterým je fotograf a lovec bouřek Jiří Kouřil. Tak vzhledem k tomu, že teď na tyto dny, na dnešek, na zítřek jsou hlášené nějaké bouřky, tak už jste rozhodnutý, kde budete číhat, kde budete fotit?
1: Tak samozřejmě to záleží na tom, kudy to půjde, jak to půjde, v kolik hodin to půjde, ale mělo by se něco objevit, měla být studená fronta, kde vlastně by měly vznikat bouřky, místy i intenzivní. Milovci bouřek sledujeme numerické modely v první řadě, kde už vlastně ty modely naznačují, kde ty bouřky budou vznikat, jak budou postupovat a o jaké intenzitě, takže spíš jako si tam sledujeme ty modely.
0: Vy si třeba pamatujete na nějakou bouřku, která vás opravdu vyděsila, kdy jste si říkal, tak tady u toho já už nebudu, to už vypadá hodně ošklivě.
1: Ono bylo poměrně spousta, jako no. Ono už za tu dobu, co člověk ty bouřky fotí, tak už leda co zažil a už... Je toho jako hodně, bych řekl, že bych nějakou vypíchnul úplně, ty blesky prostě u vás lítají, že jo, vítr se zvedá, prach máte v očích, kroupy padají, takže říkám to, že bych nějakou dneska úplně vypíchnul, to už asi si nespomenu, co, kde.
0: Dobře, my se teď vrátíme k tomu, že dejme tomu, jste zjistil, že se blíží nějaká oblačnost, ze které asi se možná bouřka vyklube, tak jaký je váš postup?
1: No tak jak jsem říkal, že jo, připravujeme se už třeba těch pár dní dopředu jenom, pak už se to jenom upravuje, spíš kam jako člověk vyrazí, aby na to měl nejlepší výhled. A no pak už se jenom zbalím si svoje hračky a skočím do auta, jedu na nějaký to svoje už určitý místo, který už mám dneska samozřejmě vytipovaný, kde je hezký výhled, nejlépe do všech stran. No, vydám tak, se na místo a čekám, no.
0: Jste jako houbař, který nechce prozradit, kde jsou ty největší úlovky hub, a to samé platí u toho, kde se nejlépe fotí bouřky? Prozrazujete třeba někdy, odkud fotíte?
1: Jo, máme lokality, jako úplně to je veřejná, jako to není nic tajného prakticky. Tam jde o to jenom prostě mít hezký výhled a samozřejmě mít trošku rozum a chovat se tam bezpečně, protože přeci jenom ty bouřky se fotí nejlíp z nějakého otevřeného prostranství, s nějakým výhledem a samozřejmě tam je obrovský nebezpečí, že vás zasáhne třeba blesk.
0: No ono se to třeba naskytuje i na Hodkovické kalvárii, což je taková náhorní plošina. Tam je vlastně i Hodkovické letiště a tam je krásný výhled.
1: Ano, tak tam je zrovna moje úplně nejoblíbenější místo, protože tam je opravdu vidět široko daleko. Ale samozřejmě to tam, bych řekl, dost přitahuje ty blesky. Ty bouřky fotíme samozřejmě z dálky, ještě než to přijde, protože pak už samozřejmě, když už přijde déšť a vítr, tak už jsme většinou zalezlí někde, protože už zaprý tam není co fotit. Za druhý to je hrozně nebezpečný, už jenom, že vás zasypou kroupy, nebo na vás padne nějaká větev, nebo nebože ten blesk. Takže jak bezpečně, no? S prvníma kapkama zmizet.
0: No ale tak co, když právě v tu chvíli s těmi kapkami se zrovna rozjede ta velká show na obloze?
1: No to se rozjede, ale tak...
0: U toho už vy být jako nemusíte.
1: No počkej. Takhle, vydržíme do poslední chvíle si myslím, ale to ne, že bych někoho chtěl nabádat, aby někde lítal po poli jak blázen a s tím, aby měl na sociálních sítích nějakou pěknou fotku, ale aby pak riskoval nějaký život kvůli tomu, to si myslím, že je úplně nesmysl.
0: Já bych vás teď citovala z aktuálně CZ. Skuteční lovci do jádra bouře nejezdí. Znamená to tedy, že vy jste prostě na okraji té bouřky.
1: Ano, to je to, jak jsem říkal. Jo, to už prostě to jádro, tam jsou ty kroupy, vítr, tam už je prostě takový to zlo. Takže tam opravdu my se snažíme se tomu vyhnout. Někdy vás samozřejmě ta bouřka dostihne, takže s tím už člověk nic neudělá, už tomu neujede, nemá třeba šanci jako nějak rychle ujet. Ale snažíme se těm jádrům hýbat, proto říkám, fotíme jej z dálky, z boku, ze zadu. Jenom ne, se snažíme jít do toho jádra, nebo aby nás to jádro trefilo.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak se fotí boušky, nebo jak se správně fotí blesky? O tom se dnes povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s fotografem a lovcem bouřek Jiřím Kouřilem. Mě by ještě zajímalo to vybavení. Tak vy máte vybavení jenom ten digitální fotoaparát?
1: Mám zrcadlovku, pak tam mám nějaký ty kamery, dneska mám i teda drona, samozřejmě nějaký časozběrný kamery. Je to hodně, potřeba bych někdy být chobotnice.
0: Teď jste zmínil dron, to si myslím je asi jeden z největších pomocníků, zvláště i ve vašem případě.
1: No právě, jak jsem říkal, že toho je prostě tolik, že ani už nestíhám někdy kolikrát dřív, takže ještě jsem s tím dronem úplně nevyletěl na to, že ho mám 2 roky, protože na to prostě zkrátka není při té bouřce čas úplně, no. Spíš se věnuju tomu foťáku, než úplně abych hlídal ještě drona, takže asi spíš jako zatím úplně nemám ten čas, nemám k tomu ten prostor, že ta bouřka prostě už potom letí rychle a není čas jako si tam hrát na nějakého hrdinu a samozřejmě člověk nechce, aby mu to techniku zničilo, že jo.
0: Tak vy i natáčíte bouřky, já jsem třeba na YouTube viděla vaše video z 21. června roku 2024, šlo o supercelu v Hodkovicích nad Mohelkou a to jsou tedy neskutečné záběry. To se vám povedlo?
1: Jo, tak ty supercely samozřejmě jsou obrovsky fotogenický pro nás, pro lovce samozřejmě napáchá hrozný škody, když teda tam vysype zrovna kroupy. Ale jako pro nás, pro ty lovce bouřek, nebo pro ty, co to fotíme, tak jako to je prostě jedna z nejkrásnějších struktur těch bouřek.
0: Když už jsme o takových těch terminologií, jako je supercela, co znamená pozitivní blesk? Vy jste jeden z vašich snímků nazval pozitivní blesk. Mm-hmm. Co to je?
1: No. Je takzvaný plusový blesk, to je vlastně kladný a ten vylítá vlastně úplně z vrchu oblačnosti, z toho kumulonimbu. A to je vlastně obrovský napětí, jo, to je velice silný blesk. Ten potom zapaluje hodně domy a tak dále, protože ten kanál toho proudu je prostě velmi silný.
0: Jenom, že má název pozitivní blesk, na tom tady moc pozitivního není, že zapálí
1: není.
0: Dům.
1: Je plusový, no.
0: Říká se ještě ty mýty fakta, že blesk dvakrát neudeří do stejného místa.
1: Blesk neudeří dvakrát do stejného místa. Udeří. Já třeba, co ty blesky pozoruju samozřejmě, tak ten blesk tam flákne třeba do toho jedno místo 5x, 6x, tam není problém. Za sebou, to je, těch výbojů je hned několik, ale jsou do jednoho místa. Ten blesk vlastně dokáže, třeba jak jezdím na to letiště, tak tam jsou sloupy vysokého napětí a ty sloupy ty blesky taky chytají. Takže jo, třeba 2x do roka, tam do toho jednoho a toho samého sloupu ten blesk prostě práskne. Takže to je taky vlastně, že ne, že by tam neprásknul 2x do jednoho místa, ale práskne i 3x.
0: Co máte teď v plánu? Jezdíte třeba i někam do zahraničí fotit?
1: Jezdím do zahraničí, ale to spíš tady blízko, jako je Polsko, Německo, protože jsme tady na tom trojzemí, takže to je všechno blízko víceméně. A teď mám teda v plánu se podívat na pořádný bouřky teda do Itálie a to s mým synátorem, protože potřebuji někoho k sobě, samotnému se mi jet nechce, tak je zvědavý, tak ho sebou beru.
0: Tak máte následovníka?
1: No, tak snad to začne trošku bavit.
0: Vy jste teď ale zmínil, že tam jsou opravdu velikánské bouřky. V čem se to liší od těch českých?
1: No, protože tam to zase, tam má i to moře, to je ohřátý, tam se to setká s tím teplý vzduch, se studeným, takže tam ty podmínky jsou opravdu jako úplně ideální na tyhle ty supercely hlavně a tak dále, takže samozřejmě tam se budu muset chovat ještě bezpečněji, protože samozřejmě tam potřebuju dojet, odjet a aby se nikomu nic nestalo.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je fotograf a lovec bouřek Jiří Kouřil. V rámci globálního oteplování myslíte si, že ty současné bouřky, je to silnější, jsou v něčem jiné?
1: Ano, můj názor je takový, že opravdu to globální oteplování a změna toho klimatu, ty bouřky samozřejmě posouvá trošku někam jinam, vejš, jsou intenzivnější, opravdu ty kroupy dneska, co padají, to je 10 cm kroupy, úplně v pohodě, nemyslím třeba zrovna v Čechách, ale takhle po té Evropě i, jo, těch tornád, co je nespočet teďkon, taky za poslední dobou, je to spíš hodně o supercelách, jo, dneska třeba, co vidíme s kolegama, tak chybí nám takový ty klasický studený fronty, kde přijde prostě bouřka, ona zabouří, zaprší a zase je hezky, jo. Dneska prostě vystřelí bouřka z tepla, roztočí se to, je z toho supercela, zničí to vesnici a pak se nic jako zase neděje.
0: Já bych tady možná ještě citovala z aktuálně CZ jeden váš rozhovor a jeden zážitek. Před lety jsem natáčel na letiště v Otkovicích nad Moholkou rozhovor s jedním novinářem. Pobíhali jsme před bouřkou venku a fotili, když v tom blesk nečekaně prásklo hned vedle auta, možná přímo do něj. Nikomu se nic nestalo, ale ten pocit byl velice nepříjemný. Pamatujete si to ještě?
1: To si budu pamatovat asi do smrti. To bylo opravdu asi nejbližší blesk, co uhodil. Říkám, ani jeden z nás nevíme, jestli teda opravdu do auta. Trošku si myslíme, že jo, že to auto se prostě zaklepalo, rozsvítilo, ale jako opravdu to bylo nepříjemné, no, protože ten fotograf tam samozřejmě chtěl udělat co nejvíc fotek, ten novinář. A na poslední chvíli, nebo když zalez do auta, tak to bylo během 3 vteřin, to prostě udeřilo. A víceméně tam možná šlo o ten plusový blesk, protože lítá daleko z toho oblaku, protože vyletí prostě z vrchu. Tam zřejmě šlo o ten právě plusový blesk, který prostě vylítnul, jak se říká, blesk čistého nebe a prostě to tam trefilo, no.
0: To je dobře teďka, že jste to zmínil, blesk z čistého nebe může udeřit?
1: Může, to je právě ten, to je právě... To je ten plusový, ten lítá hodně daleko od toho oblaku, no, takže tam není výjimkou ani jako 15 km daleko třeba.
0: Právě auto je podle meteorologů jedním z nejbezpečnějších míst, kde bouřku můžete přečkat.
1: Ano, samozřejmě, proto já do něj pak samozřejmě velice rychle a rád nalezu, protože je to vlastně Faradayova klec, že jo.
0: Protože venku podle odborníků neexistuje během bouřky bezpečné místo.
1: To víceméně asi myslím, ne. Že asi úplně ne, no.
0: Vy jste zmiňoval to hodkovické letiště, tak pokud by tam zůstal člověk na té plošině, tak to nevím.
1: Určitě, no.
0: Jak by to asi dopadlo? Pod stromem už vůbec ne?
1: Jako pěšky bych tam nešel to fotit na tu hranu, tomu se říká hrana, tam skáčou vlastně paraglidisti, takže tam je ten výhled. Jako pěšky, já si to nedokážu představit, tam bejt bez toho auta. To je jako dost i nerozumný, bych řekl.
0: Tak máte nějaké rady pro začínající fotografy?
1: Já bych asi poradil jednu jedinou věc, jak jsem říkal, dneska i tím telefonem, dneska to fakt se dělá krásně, všechno zachytit i ty blesky, ale opravdu bych nedělal žádný zbytečný, nerozvážný věci, jako běhání po poli někde, zbytečně se tomu vystavovat, aby opravdu ten blesk vás trefil. Tam je to největší riziko toho blesku. To, že začnou padat kroupy, tak se člověk prostě schová, jo, že si začne foukat vítr dobře, je tam nebezpečí pádu stromu někde, jo, nebo nějaký předmět, že poletí na zahradě, ono to zvedne židli, dá vám to po hlavě, rozhodně to taky není nic příjemného. Ale určitě se chovat nějakým způsobem bezpečně, být někde schovaný, nemyslím tím pod stromem, nemyslím tím pod skálou, opravdu třeba v tom autě, jo.
0: Tolik rady a zajímavé informace od našeho dnešního hosta, kterým byl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, fotograf a lovec bouřek Jiří Kouřil. Tak vám děkujeme za váš čas i za zajímavé povídání. Tak už se moc těšíme na vaše snímky. Určitě to bude velkolepá podívaná a vám popřejeme hodně štěstí a hlavně zdraví a bezpečí při focení. A budeme se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A je jasné, že s fotografiemi našeho dnešního hosta se určitě setkáte na našich webových stránkách. Ale koho přivítáme v pondělí, tak v pondělí hosty budou dopravní ředitel dopravního podniku města Liberci Jablonce Martin Hettner a tisková mluvčí Martina Poršová. S novým školním rokem skončí u několika linek prázdninový řád, tak v dopravních špičkách dojde k navýšení počtu spojů, kterých linek se to bude týkat, v jaké fázi je oprava terminálu MHD v Liberci, jak se změnila nástupnost dostupné stanoviště jednotlivých linek a jak bude třeba probíhat i 12. září v rámci dne otevřených dveří v autobusových garážích. To vše probereme v pondělí po 11. hodině.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Hygienické rady.
1: Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání usně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte iglitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tak, mám takový pocit, že Buráky, tuto písničku máte živě ve své paměti text, takže jste si možná s Babi Daňkem také zaspívali. Dopoledne pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje, opět se díváme do našeho archivu. V životě někdy nastávají situace, které by chtělo sfilmovat, protože si to bez pochyby zaslouží. Nevyhýbají se přitom ani scénáristům, kteří si jinak řadu příběhů pochopitelně vymýšlejí. To, co teď uslyšíte, ale fikce rozhodně není. Moderátor Eduard Hrubeš nám kdysi vyprávěl, co zažil ve společnosti svého kamaráda televizního a filmového scénáristy, například Bakaláři, slavné historky z Bojnické nebo film Ať žijí duchové, Jiřího Melíška.
1: Já jsem bydlel v takovém domečku, to byla nouzovka, kterou si postavil zedník, ale tak blbě, že když jste tam týden nevětrali, tak voda dostoupila až do výše metra půl. No. Ale jinak všem slečnám se tam líbilo. A tam jsme dělali mejdany a jednou jsme se tam zrubali jak carští oficíři a Melda, který vždycky se tak choval tak jako s nadhledem, jo? On je takovej klidnej typ, to byste nevěřili, čeho on je, ale jinak schopnej. Tak najednou mu začali tak jako podezřele svítit oči a říkal, já stavím vilu, pojedem se tam podívat, to bylo ve 3 ráno. A my jeli přes Prahu, to se ještě jezdilo Nerudovkou, nikde ani policaj, to jsme měli kliku a dojeli jsme na takový staveniště řadových domečků, jo, aby jako, tak z vily byl řadový domeček, ale hezký. A teď on nám ukázal, tady bylo schody, tady bylo kuchyň, tady tohle. A když jsme tam hodinu hlomozili, dupali to, víte, vožrali, přišel takovej nenápadný chlap, posvítil na nás baterkou a říká, pánové, klid, to já jenom takhle, víte, já jsem tady hlídač, jestli tomu dobře rozumím, jestli potřebujete nějaký cement nebo cihly, tak já mám od toho klíče, já vám to... A to jste měli vidět, Melda, ten zoptěl, a to říká, ten dobytek, za moje peníze to tady má hlídat, a on... A druhý den už tam hlídač nebyl.
2: Ano.
0: Tolik vyprávění o Jiřím Melíškovi vzpomínal Eduard Hrubeš ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hodně dobrého a zajímavého vás určitě čeká i po 12. hodině. Ovšem to už bude u mikrofonu Filip Majsl, který se s vámi podělí i o své možná zajímavé příběhy, ale také má pro vás řadu hezkých písniček. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, abych nezapomněla, tak hlavně ještě někdo z vás může vyhrát dnes 2 vstupenky na Hrady.cz bez děs. Začíná tento moc pěkný festival už dnes 28. tak si to určitě nenechte ujít. No a popřeji vám také hezký víkend.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policie pátrá po 17-leté Aně Okačejkové z Liberce. Nově opravené škole v Donínin v Hrádku nad Nisou chybí ještě část nábytku. Liberec bude mít betonový model města a je polojasno až oblačno, postupně čekejme přibývání oblačnosti, déšť a bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Zprávy jsou připravené a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré poledne. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 17-leté dívce z Liberce. Anna Okačejková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu měla na sobě bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Žáci základní školy Donín v Hrádku nad Nisou na Liberecku se začnou od září učit v nově opravené budově. Celý loňský školní rok kvůli tomu museli výuku absolvovat v náhradních prostorách. Rekonstrukce školy stála město 80 milionů korun, přes polovinu nákladů pokryla dotace. Stavební práce už skončily, některé nedodělky ale pocítí žáci a učitelé ještě během září, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Co nám chybí, tak v šatně nábytek, ale s tím si poradíme, kdyby si děti měly vzít třeba věci do třídy, těch 14 dní, než nám ten nábytek přijde. A podkroví jsme udělali speciální učebny, počítačové třídy, bude tam knihovna, odpočívárna a tam taky čekáme na nějaký vybavení nábytek během září.
2: V Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton. Dominanty a důležité stavby budou z bronzu. Na modelu lidé uvidí centrum města a jeho okolí, rozdělený bude na několik částí. Z betonu ho totiž není možné odlít v celku, říká výrobce modelu Ivo Louda.
4: Nás napadlo, že z téhle vlastnosti uděláme přednost v situaci, kdy v centru města vznikne nějaká nová budova, která je potřeba zaníst, tak my můžeme ten díl vlastně vymout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
2: Kdy bude model hotový, zatím není jasné. Kriminalisté zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Luce Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi.
1: Počasí.
2: A je polojasno až oblačno, během odpoledne se bude od západu postupně zatahovat a ojediněle pak k večeru se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky i silné. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 29 a na horách teploty mezi 21 až 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A silnice třetí třídy v obci Bzí v úseku kolem Hřbitova je uzavřená, kácejí tam stromy, které ohrožují provoz. Omezení by mělo skončit dnes odpoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné 28. srpnové poledne a dnes je ten slavný den, kdy se ve švýcarském CERNu podařilo detekovat rozpad Higgsova bosonu na spodní kvarky. No tak zaplať pámu, hned se člověku lépe spí. Jinak dnešek je výjimečný také tím, že má narozeniny zpěvačka Shania Twain. Já myslím, že v následující hodině najdeme místečko, abychom si od ní něco zahráli. Jinak pochopitelně tu hudební náplň následujících 60 minut obstaráte vy, protože začínají písničky na přání. No a kromě toho je dnešek výjimečný také tím, že naposledy budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Hrali.cz. K tomu si něco málo řekneme už za pár minut. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Marcela Holanová a Žárlím. První hudební kousek v druhé polovině dnešního dne, kterým je pátek 28. srpna. To, že je pátek, je samo o sobě dobrá zpráva a dobrou zprávou také je, že v Českém rozhlase Liberec tedy začínají písničky na přání. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. Pečlivě si ho poznamenejte, protože se vám určitě bude hodit i do soutěže. Ještě připomenu e-mailovou adresu, kam můžete posílat svá přání. zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A teď k tomu telefonnímu číslu. To se vám bude hodit v případě, že budete chtít hrát, a já věřím tomu, že budete chtít hrát, o dvě vstupenky na festival Hrali.cz na Bezdězu, který probíhá už dnes a zítra. Máte se opravdu po všech stránkách na co těšit, každý si přijde na své, bude tam třeba Trautenberg, to pro tvrdé chlapy, nebo Rybičky 48, pak tam bude také Rytmus, MIG 21, a to jenom dnes, navíc se budou vyhlašovat karnevalové masky. Zaznamenáte tam i Xindla X, Vypsanou fixu, Miraje, Leny, Tomáše Klusa a spoustu dalších. No a soutěž je celkem jednoduchá. Hledejte v našem vysílání MIG 21.
1: Jak snadné je žít, snadné je žít.
0: Ano, snadné je žít a snadné je také s Českým rozhlasem Liberec soutěžit, protože jakmile uslyšíte během následujících, řekněme, 45 minut tuto písničku od MIG 21 Snadné je žít, okamžitě volejte na číslo 22 155 37 22 a když budete mít jenom trochu štěstí a dovoláte se jako třetí, lístky na festival Hrady.cz jsou vaše. Tak hodně štěstí a hezký poslech.

Tak na tuto písničku se tančilo v 80. letech na diskotékách nebo možná spíš odpoledních čajích. Jeremy Jackson a Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. A my jdeme splnit první přání, které k nám dorazilo e-mailem. Napsala paní Hana, která poprosila o písničku Můj čas, pochopitelně ze seriálu Sanitka. Posílá jí Šárce z Liberce a sama sobě, protože je až do večera v práci, tak ať to líp utíká. Tak práci zdar!

Anna Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Hložek, to je známé trio z 80. let. Písnička Můj čas, jak by smet, samozřejmě díky seriálu Sanitka. No a co budeme hrát dál, o tom už rozhodl víceméně Hrádek nad Nisou. Tady posluchač Ben Vokal z Hrádku nad Nisou, píše se v dalším e-mailu. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Boni M. Babylon všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec i vám do rádia, pane Filipe, moc krát děkuju. Dnes mi není dobře, mám křeče v žaludku a hlava mě bolí a pane Filipe, jste vtipný moderátor a rád bych vás poznal osobně. Krásný víkend všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec přeje Ben Vokal. Pane Bene, já věřím tomu, že na nějaké společné akci s Českým rozhlasem Liberec budeme mít příležitost se poznat. Pro dnešek vám přeju, aby vám bylo brzo lépe a posílám písničku.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Ano, podle Jiřího Macháčka a celé kapely MIG 21 je snadné žít a jak jsem uváděl v úvodu této hodiny, je také snadné soutěžit s Českým rozhlasem Liberec. Prostě stačí být ve správný čas na správném místě a to se podle všeho podařilo našemu volajícímu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo pak je tam?
1: Pane Roman.
0: Tak teď pro formu, pane Romane, musíte prozradit, proč jste nám zavolal zrovna teď.
1: Zavolal jsem na lísky na hrady a zámky.
0: Já myslím, že v tomto případě stačí hrady. Hrady.cz, festival Hrady.cz dnes a zítra na Bezdězu a... A máte je? Dovolal jste se jako třetí? Tak lístky jsou vaše. Já jsem rád, že máte radost. Ty lístky jsou dva, tak s kým vyrazíte?
1: Jdeme s přáteli, tak jednomu z nich přátel to věnuju.
0: Ten bude mít radost, tak u něj určitě budete mít taky něco dobrého k pití, že jo, za ten lístek.
1: No to doufám.
0: To se rozumí samo sebou, pochopitelně. No a vy letos máte před sebou první festival, nebo už jste někde byl?
1: Už jsem byl.
0: Tak se pochlupte.
1: Legend Fest do Hořice a Hajda Fest v Liberci.
0: A, takže vlastně všechno, řekněme, co by kamenem dohodil a zbytek doskákal. Co se týče toho festivalu Hrady.cz, tak tady je opravdu nabitý skvělou muzikou. Na co se asi tak těšíte nejvíc?
1: Krucipisk, Daniela Landu.
0: Aha, takže rocker tělem i duší.
1: No.
0: Dobrá, no tak si to krásně s přáteli užijte. Já děkuji za zavolání, ještě jednou gratuluju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za lístky a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rybičky 48, taková parta tvrdých chlapíků a taková něžná píseň Lék na duši ženy, přesně 1:30. My jsme se tedy posunuli do druhé poloviny písniček na přání, vy pochopitelně dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Třeba tak jako paní Sylvie z Prahy, která píše, dnes by mé babičce z matčiny strany Emilce bylo 100 let. Dožila se 99 a vybírám písničku Za 100 let, která se jí docela líbila, když jí slýchávala v rádiu. Augustínům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům.

0: za 100 let.
1: Máme 12 hodin 53 minut za 100 let, to je projekt, který nám dozněl v písničkách na přání. No a budeme pokračovat dál a zdá se, že jsme naskočili na takovou sentimentální vlnu. Napsala nám totiž paní Ilona, že by si ráda poslechla pro takovou správnou páteční odpolední pohodu písničku od skupiny Olympic Stejskání, že už ji dlouho neslyšela. No tak si pojďme poslechnout, jak ten Petr Janda krotí kytarové struny.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: From this moment on a Shania Twain. No vidá, tak jsme si přeci jen vzpomněli na její dnešní narozeniny na dálku až do vzdáleného Ontária. Přejeme pochopitelně všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám, kterými načíná, no řekněme, další šedesátku svého života. Máme přesně 1:45 a pokračujeme v písničkách na přání a teď tady máme vlastně také narozeninové přání, ale to se váže až k zítřku. Jestli je to možné, prosím, zahrajte písničku od Karla Gotta, Muzika pro moji kamarádku Jitku, která má zítra narozeniny. Všechno nejlepší přeje Monika z Jablonce a Český rozhlas Liberec.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Karel Gott, ten snad nemůže chybět v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec, a to je jenom dobře, protože to je zpěvák takového formátu, že bychom si to snad ani neodpustili, kdybychom ho nezahráli. Písničky na přání se nám pomalu chýlí k závěru, napsala nám tedy ještě paní Marie, která v neoficiální soutěži ve stručnosti řadí svůj e-mail na přední pozice, napsala totiž jen Richard Miller, Štěstí je krásná věc. Písnička už je připravená, no a zatímco Richard Miller bude ladit svůj baritón, my se pomalu naladíme na pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajnhamlovou, který dnes bude o křehkých kostech. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině opět naslyšenou.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu s dalšími ministerstvy o územním plánu zahrádek na Českolipsku. Policie řešila při zápasu Jablonce se skotským Rangers krádež fanouškovské vlajky. Česko odpoledne čekají bouřky, nejsilnější budou na jihozápadě Čech a postupně bude přibývat oblačnost, přidá se déšť i bouřky a teploty místy vystoupí až na 29 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Obec zahrádky na Českolipsku by po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Aktuálně posuzovaná varianta pracuje s umístěním silnice pod povrch, říká nezávislý starosta zahrádek David Šmat.
3: Čekáme, že na dopravě budou problémy, ale jinak tahle varianta má kladný posouzení vlivu na životní prostředí. Je to vůbec poprvé, co se to stalo, takže věříme tomu, že to už nic nebude tomu bránit.
2: Hygienici opět zakázali koupání na Hamerském jezeře. Na Českolipsku ten platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Kvůli sinicím je horší i kvalita vody v Máchově jezeře. Tam je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. Snížená průhlednost vody je v kraji na dalších 6 plochách. Při čtvrtečním fotbalovém zápase předkola Evropské konferenční ligy řešili jablonečtí policisté jeden vážnější incident. Jablonečtí fanoušci odcizili vlajku skotských Rangers. Příznivci hostujícího týmu tak hrozili, že vzniknou do sektoru domácích, říká policejní mluvčí Ivana Baláková.
4: Vzniknutím do jejich sektoru hrozili Rangers pro případ, že by jim vlajku nevrátili zpět. Díky jednání vedení klubu Jablonec s vlastními fanoušky došlo k vrácení vlajky a fanoušci Rangers od svého úmyslu ustoupili.
2: Policie řeší ještě zničení 3 jiných vlek skotského týmu. To se stalo mimo fotbalový stadion. Na zápas dorazilo 5563 diváků, z toho 650 fanoušků Rangers. Postup do základní skupiny konferenční ligy slavili po úspěšném penaltovém rozstřelu domácí fotbalisté. Do Česka odpoledne dorazí bouřky, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí do zítřejších 4 hodin ráno. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech, kde bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy.
1: Počasí.
2: A v Libereckém kraji máme polojasno až oblačno, během odpoledne se bude od západu postupně zatahovat a ojediněle pak k večeru se na většině území vyskytnou přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné. Můžou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině a přívalovými srážkami kolem 35 mm i malými kroupami. Odpolední teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 29 a na horách teploty od 21 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
6: a doktorka Kateřina Seidhamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
5: kostech.
6: A o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
5: Jinými slovy hlavně o tom, kdy jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
6: Přesně tak.
5: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se, kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a
5: ano.
0: Nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: přerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zanártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme, sedíme na gauči.
1: Každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné?
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora, jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzy, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na to hotto, pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano,
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Ty můžete... Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti.
3: Ano.
1: No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší.
1: No,
0: a budeme dál
1: lepší.
0: Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Rozeského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol. Výborně.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují, nevadí to, zlepšujou se
3: jako
1: metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A jestli to zlepšilo jako, takže to možná proto to Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví
1: se
0: a
1: daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková, vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu se léčit, beru na to teda ten Vigantol taky, ale
1: ano.
4: Já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka C4

0: no, mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
0: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
2: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
3: Halo.
2: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
2: Taky poprosíme tak stišit, vypnout.
1: Ano, halo, halo. Tak, povídejte.
3: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
3: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
2: A není to
1: jednotek.
2: Možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
2: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
3: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
3: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
2: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu.
1: Ano.
2: Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
4: Okay. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází k vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Meteorologové upřesnili výstrahu před odpoledními bouřkami. Policie pátrá po 17-leté dívce z Liberce. Letní sezóna v Bedřichově byla letos úspěšnější než ta loňská. A zítra čekejme zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní a teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné páteční odpoledne. Dnes odpoledne zasáhnou velkou část republiky silné bouřky. Meteorologové upřesnili dříve vydanou výstrahu pro území Libereckého kraje. Platí od 17. hodiny do půlnoci na sobotu. Lidé by měli dbát na svou bezpečnost a nezdržovat se ve vodě poblíž železničních konstrukcí nebo na kopcích, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Možné jsou lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě. Mohou se vyskytnout i izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lámání větví nebo i jednotlivých stromů.
0: Policisté prosí o pomoc při pátrání po 17-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu měla na sobě bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Návštěvnost Bedřichova v Jizerských horách je letos o letních prázdninách vyšší než minulý rok. Za červenec a srpen už navštívilo horské středisko asi 5350 návštěvníků. Podle Renaty van Vliet z informačního centra je to především doprovodným programem pro rodiny s dětmi.
3: Tvořivé pondělky a tvořivé čtvrtky, kde si děti nebo i jejich maminky, babičky mohou vytvořit skleněný produkt z korálku a nebo ty čtvrtky skleněnou kytičku, což je jako prýma suvenýr z Jizerských hor.
0: Tuto sobotu se v Bedřichově uskuteční akce Běhej lesy po stopách Jizerské padesátky. První sobotu v září se můžou lidé zúčastnit také tradiční sklářské slavnosti na Kristiánově. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 538. Informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých, obě strany i pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Úřady proto na několik hodin přerušily záchranné operace.
1: Počasí.
0: A noc bude s velkou oblačností a srážkami, zpočátku i bouřkami, které k ránu budou ustávat. Teploty nám poklesnou na 16 až 13 stupňů. V sobotu po ránu bude ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během dne očekáváme oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty přes den vystoupí na 21 až 24, na Českolipsku naměříme až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A práce na inženýrských sítích převedl provoz do protisměru a zúžil vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Zahradní v Liberci.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas přeje hezký poslech. Ministerstvo pro místní rozvoj posuzuje návrh územního plánu zahrádek na Českolipsku. Tam je klíčovou záležitostí návrh trasy budoucího obchvatu. Ve hře jsou hned tři varianty, z toho jedna kompletně tunelová. No a jestli už svítí světlo na konci toho zatím imaginárního tunelu, o tom si budeme povídat za malou chvíli s kolegou Jiřím Jelínkem. Pak si posvítíme také na Zdeňka Svěráka, toho dnes čeká velká sláva. Večer totiž dostane za textařství cenu. Máme před sebou také derniéru letošního zámeckého léta a nebude pochopitelně chybět ani dětská anketa. Dnes o slunci, kterého se nám jaksi venku nedostává. Filip Majsl vám přeje pohodové odpoledne.

0: 11 minut po 14. hodině v Českém rozhlase Liberec, Ivone Přenosilová a její nestárnoucí boty proti lásce. My si nasazujeme boty, ale toulavé, vydáváme se na Českolipsko. Konkrétně do zahrádek, protože ty už možná brzy budou mít nový plán rozvoje a budou stavět nové domy. Ministerstvo pro místní rozvoj finalizuje dohodu s dalšími ministerstvy, která by mohla tvorbu potřebného strategického dokumentu, tedy územního plánu, odblokovat. A ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zjišťoval aktuální stav jednání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Obec o územní plán usiluje přes 20 let. Kde je problém?
1: Tak zejména jde o podobu budoucího obchvatu obce. Trasa je celkem jasná, povede jižně od zastavěného území. Silnice by ale přetnula takzvanou Valčtinskou Lipovou alej ze 17. století, která propojuje obec s oblastí Novozámecké Bažantnice a Žižkova vrchu. Jde o významný krajinný prvek, který spadá do zdejší krajinné památkové zóny. No a to se nelíbí ministerstvu kultury, respektive příslušnému odboru krajského úřadu. V oblasti žije také brouk páchník, což je problém zase pro ministerstvo životního prostředí a přenesené působnosti i pro krajský odbor životního prostředí.
0: A jak se tedy celou věc podařilo posunout dál?
1: Za poslední 3 roky obec předložila ministerstvu pro místní rozvoj už 3 varianty, jak by mohl obchvat vypadat, aby se dostalo požadavkům ochranářů i památkářů. Tou poslední variantou je tunel. A právě s touhle variantou teď ministerstvo pracuje a sestavuje dohodu s ministerstvy životního prostředí, kultury a dopravy. Jak uvedl nezávislý starosta David Šmat, právě u ministerstva dopravy obec počítá s největšími komplikacemi. No a to proto, že tunelová varianta bude nepochybně mnohem dražší a náročnější na budoucí údržbu než obyčejná silnice postavená na louce. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová mi říkala, že nechtějí zatím předjímat ani výsledek mezirezortních jednání, ani časový horizont, kdyby mohlo k vydání územního plánu dojít. Faktem ale je, že se po dlouhých letech podařilo věc zásadně posunout.
0: Ty jsi říkal, že v zahrádkách je mimo jiné krajina, památková zóna. Je tam vůbec kde stavět?
1: Tak v aktuálním návrhu územního plánu jsou 10 parcel, kterých by se to mohlo týkat. Znám osobně dokonce lidi, kteří tam mají své pozemky, na kterých by buď chtěli stavět, nebo by je chtěli prodat jako stavební parcely, a za to by pro ně samozřejmě bylo finančně mnohem výhodnější, než když jde o pozemky, kde se stavět nemůže. Obec má navíc zákonnou povinnost mít územní plán a ona by i ráda, ale vzhledem k tomu, že se státní správa doposud nedokázala dohodnout, nebylo možné tuhle povinnost splnit. První návrh územního plánu je starý, jak už jsme říkali, přes 20 let.
0: My jsme o posunu při přípravě chybějícího územního plánu obce Zahrádky na Českolipsku mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Mockrát děkujeme, Jiří. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec.

0: S Adamem Bjuricou jsme naskok zavítali v Českém rozhlase Liberec na slovenskou hudební scénu a teď se vypravíme na tu českou, potažmo československou filmovou scénu. Tři bratři, Adží Duchové nebo Lotrando a Zubejda, to jsou některé z filmů, ke kterým Zdeněk Svěrák napsal nejenom scénář, ale i texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Adží Duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověli skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta-da-da-da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni, protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý. Severní vítr je krutý,
1: počítej, lásko má sní. Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Samozřejmě v Českém rozhlase Liberec Valdemar Matuška, jen se přiznej, že ti scházím. Já věřím, že vám bude scházet zámecké léto. Dnes dopoledne jsme nadělili poslední hlavní cenu letosčního zámeckého léta, tedy všechny víkendové zámecké pobyty na zámku Třešť už znají své majitele. Pokud mezi nimi nejste, můžeme vám jako takovou malou cenu útěchy nabídnout pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny nám dělal průvodce František Kinský. No a dnešek nebude výjimkou.
1: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Láry Šmönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Láry Šmönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů, to tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme, zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století, tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Láry Šmönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten Městský národní výbor, tak spousta věcí se

0: celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásě, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
1: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
0: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále příjemné páteční odpoledne. Máme 28. srpna, dnes má svátek Augustín a právě tomuto jménu se pojí hned několik rčení. Například svatý Augustín udělá z tepla stín, nebo o svatém Augustínu leto opouští krajinu. Ano, třetice, jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. No, pro léto to nevěstí nic dobrého. Tak honem rychle ještě za sluníčkem. Co to vlastně je to slunce? No podle omladiny to zřejmě bude ta velká, otravná žlutá věc na obloze, díky které špatně vidí na displeji svého mobilu, ale dětí se na něj zeptala Tereza Brázdová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Velká koule, která hoří, je to něco jako zemské jádro. Vypustí paprsek lávovej.
3: Je to planeta nebo hvězda?
2: Kolem slunce je planeta, ale není jenom jedno slunce, je víc i sluncí.
3: Jakou má to naše slunce teplotu?
2: 500 stupňů Celsia. 1500 stupňů nad nulou.
3: Když je slunce tak žhavé, jak to, že nás tady na planetě nesežehne?
2: Protože je hrozně moc daleko. Že jeho paprsky přes ten vzduch nejsou tak silný. Kvůli tomu, že máme obal.
3: Co by se stalo, kdyby slunce přestalo svítit?
2: Tak by život už nebyl. Protože by byla tma a byla by hrozná zima a zmrznuli by jsme.
4: Život byl, ale jen v nějakých hrozně teplých místech.
2: Přestala by fungovat elektrika a nemohli bychom si rozsvítit.
4: Jo, to je pravda.
3: A máte rádi sluníčko?
2: Hrozně rád. Mám ho tak rád jako mamku.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Turnov chce část pozemků pro výrobu a komerční využití změnit na plochy pro bydlení. Kvůli výkopovým pracím bude pro dopravu uzavřena část Čaldova náměstí v Liberci. Policisté čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz. V terénu proto bude více hlídek. A v pátek bude zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami. Postupně čekejme oblačno až polojasno a teploty mezi 21 až 25 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Město Turnov připravuje 8. změnu územního plánu. V ní se chce vypořádat s 50 připomínkami a návrhy, které radnice obdržela jak od soukromých vlastníků pozemků, tak od vedení města. Doplňuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: Pro město Turnov jsou tam stěžejní záležitosti na koňském trhu, kde část těch ploch pro výrobu chceme na bydlení, nebo tam máme plochy pro komerční využití, protože tam měl být velký obchodní dům, tak se snažíme taky změnit na bydlení. Že my dneska pro bydlení smíšený máme určený prostor na pile a ty ostatní prostory na to ještě nejsou.
5: Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od zítřka do pondělí uzavřena část Čaldova náměstí v Liberci. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké a Husovy ulice. To například stíží příjezd do krajské nemocnice Liberec. Kvůli uzavírce nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Jako vedl mluvčí severočeské vodárenské společnosti Mario Béme, od úterý 1. září se výkopové práce přesunou do úseku mezi křižovatky Komenského a Tršova v Jablonecké ulici. Zákaz vjezdu tam bude platit do konce září. Výrobky na festivalu skla a bižuterie Crystal Valley Week si můžou návštěvníci taky zakoupit. V krajské vědecké knihovně v Liberci dnes začal dvoudenní křišťálový trh. Kromě prodejních stánků se můžou zájemci zapojit taky do kreativních workshopů. Trh můžou lidé dnes navštívit do 20 hodin a zítra od 9 do 16 hodin. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend. O něm se hodně lidí vrací z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jejího ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
7: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
4: Počasí.
5: A zítra čekáme zpočátku velkou oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během nebude oblačno až polojasno a ojedinělé se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní, k večeru bude ještě slábnout a rostlové podmínky budou většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A už dárku na silnici první třídy číslo 35 ve stoupacím pruhu ve směru na Turnov máme hlášené porouchané osobní auto. Neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh. Je to označený výstražným trojúhelníkem a řidiče za svodidly. Nákladní auta tam vybočují do prostředního pruhu, tak tam jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Stále krásné páteční odpoledne. Venku nám začíná pofukovat a to by vás mohlo zavát na první mimořádné dny na státních památkách, které jsou sice v Libereckém kraji téměř vyprodané, ovšem výjimkou jsou trosky. A o tom už za malou chvíli bude mluvit naše kolegyně Anna Podhorná. Také se živě spojíme s naším regionálním stopařem, který zavítal na festival cizinců a národnostních menšin v Liberci. A čeká nás také poslední návštěva turistického a informačního centra během letošních prázdnin. A jako bychom to brali v abecedním pořadí, dnes jsou na řadě zákupy. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 10 minut po 15. v Českém rozhlase Liberec, Karel Gott, nápoj lásky číslo 10, na zdraví a vyrážíme na hrady a zámky. V neděli se v Česku poprvé uskuteční mimořádné dny na státních památkách. Celorepublikově jich bude zdarma, přístupných více než 100. Co bude k vidění u nás v Libereckém kraji a zda jsou na akci stále k dispozici vstupenky? To jsou otázky, na které přišla do studia odpovědět redaktorka Anna Podhorná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V rámci mimořádných dnů bude zdarma zpřístupněno všech 8 státních hradů a zámků v Libereckém kraji. O jaké konkrétní prohlídky se jedná, lze zjistit na vstupenkovém portálu Národního památkového ústavu. Je nutné si je totiž dopředu zarezervovat a zajistit si tak bezplatnou vstupenku. Na většině lokací to ale už ani není možné. Mimo zříceninu trosky jsou všude možnosti naplněny. Neznamená to ale, že se situace nezmění, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
2: Dívejte se na stránky objektů, pokud nějaký návštěvník vstupenky vrací, tak my je opět zase dáváme zpátky k té rezervaci, takže se ještě může stát, že se nějaká prohlídka uvolní. Já bych poprosila všechny posluchače, pokud si v uvozovkách zakoupili tyhle ty volné vstupenky a vědí, že nedorazí, tak ještě během soboty, když je e-mailem pošlou na prodej@npu.cz, tak vlastně my tyhle ty vstupenky hned vrátíme zpátky do prodeje.
1: Doplním, že vrácené vstupenky budou k dispozici právě na vstupenkovém portále.
0: Návštěvníci si tedy na místě vstupenku nezajistí, je tomu tak?
1: Ano, přesně tak. Na místě nebude rezervace prohlídek z kapacitních a provozních důvodů možná. Zároveň je potřeba dodržovat čas stanovený na vstupence, a to i v případě hradů Bezděz a Trosky, kde komentované prohlídky nebudou, doplňuje mluvčí Bydlasová.
2: Abychom dodrželi kapacitu té památky, tak jsme vlastně na určité časy uvolnili určité množství vstupenek, abychom respektovali právě možnosti celého toho areálu.
1: Prohlídky jsou podle Bydlasové personálně posíleny a zvýšení naplánované kapacity není možné, a to i z důvodu ochrany památek.
0: O jaký typ akce se vlastně jedná? Bude se někdy opakovat?
1: Událost se koná na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, které podobně zpřístupňuje státní muzea a galerie. Mimořádné dny na státních památkách se letos zopakují ještě 27. září. I poslední zářijovou neděli jsou ale všechny prohlídky památek v Libereckém kraji s výjimkou trosek momentálně naplněné. A ministr kultury Otto Klempíř za motoristy na sociální síti X varoval před přeprodejem bezplatných vstupenek na srpnový i září. Termín.
0: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, jak zpívá kapela Kryštof, hned teď vyrážíme za naším regionálním stopařem. S příslušníky národnostních menšin se dnes už potkáváme pravidelně, někteří z vás je třeba mají i za kolegy v práci nebo za sousedy. A napadlo vás někdy, že byste chtěli ochutnat jejich tradiční jídla nebo vidět jejich tradiční tance? Pokud ano, můžete vyrazit do Libigova paláce v Liberci, protože tam se dnes koná festival národnostních menšin. To je akce, kterou si rozhodně nemohl nechat ujít ani náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne ze zahrady libereckého Libigova paláce. Zatímco ruchy rozhlas přenášet umí a za chvíli určitě nějaké za mnou uslyšíte, tak teda buďte rádi, že neumí přenášet vůně, protože to jídlo, které už si Filipe zmiňoval, tak tady teda krásně voní a určitě byste všichni začali slintat. Nicméně ten program nebude jenom o jídle a to už si řekneme se zástupkyní ředitele komunitního střediska Kontakt Liberec Marii Matějíčkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den posluchačům.
2: Tak představte celkově ten program, na který se tady mohou těšit.
3: Tak jedná se už o 15. ročník festivalu cizinců a národnostních menšin Liberec jedno město pro všechny a jak vy jste již zmiňoval, jsou tady ochutnávky nejrůznějších vlastně národních pokrmů, tak je tady i bohatý kulturní program, kdy vlastně ty komunity mohou představit takové to nejlepší a nejzajímavější z té jejich kultury.
2: Říkáte komunity, bavíme se o národnostech, kolik jich sem přijelo a je třeba nějaká, kterou vy osobně máte ráda?
3: Tak jsou tady nejrůznější cizinecké komunity a národnostní menšiny, které žijí v libereckém kraji a my se s nimi setkáváme, pracují tady, mají tady rodiny, takže ten výběr těch komunit je rozmanitý od severu, východu, západu, jihu, opravdu ze všech koutů světa a myslím si, že každý si najde to své podle toho, co mu je blízké.
2: Já když jsem tak rychle očima přejel stánky, které tady jsou, tak těch národností je tedy 16, to si dobře počítám. Samozřejmě, když se bavíme o programu a lákáme na to, co všechno tady bude, tak by bylo určitě lidem dobré také říci, kdy mohou vůbec přijít.
3: Těšíme se tady na ně na nádvoří paláce Libik i v zahradě až do 18 hodin, kdy budou k dispozici jak ochutnávky, tak také zajímavý program. Mohou se těšit na nejrůznější národní tance, hry na hudební nástroj, nebo různé takové tradice. Před chvíli jsme měli možnost vidět speciální vietnamský tanec s tigrem. Kdo to v životě neviděl, tak je to neskonalý zážitek a věřím, že si odnesou krásný zážitek na konci toho léta.
2: Mm-hmm. Říká tedy zástupkyně ředitele komunitního střediska Kontakt Liberec Marie Matějíčková. Hudbu tu v pozadí slyšíte, takže pokud si chcete udělat ještě takové poklidné poslední prázdninové páteční odpoledne, tak můžete dorazit do Libigova paláce.
1: Z Festivalu národnostních menšin z Liberce se nám přihlásil náš regionální stopař Patrik Fischer. Moc krát děkujeme Patriku a naslyšenou.
2: Já taky moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Počítadlo lásky a Hana Zagorová, co by písnička, která rozhodně patří mezi ty nestárnoucí 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. My už v podstatě místo lásky počítáme dny, které zbývají do konce prázdnin, někdo možná i hodiny, ale to neznamená, že ještě není prostor na to udělat si hezký výlet, příjemnou procházku, dopřát si trochu turistiky, třeba i nějakou zajímavou akci. A za těmito atrakcemi teď v podstatě míříme do Zákup. Na telefonu už máme Michaelu Šoltovou z informačního centra Zákupy, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Tak Zákupy rozhodně patří mezi oblíbené turistické cíle. Jaké jste měli letošní léto?
1: Tak letošní léto, vlastně naše hlavní sezóna u nás probíhá od června do srpna, s vrcholem té návštěvnosti zhruba v červenci. Je to tak, jsou tam nejvyšší čísla. Letos to bylo kolem 350 turistů. Vlastně i se nám tam nachází nebo přichází i turisté ze zahraničí, například letos se nám tam objevili i návštěvníci z Nizozemska.
0: Tak to samozřejmě rádi slyšíme, protože jak už jsem zmiňoval, Zákupy rozhodně stojí za návštěvu. Co byste nám tak doporučila, kdybychom tam zavítali, neznáme místních poměrů?
1: Tak největší zájem tradičně je o státní zámek Zákupy, který je samozřejmě nejvyhlášenější. Dále máme nově obnovenou křížovou cestu, která se vlastně v letošním roce díky dotačním prostředkům jsme ji získala vlastně zpět svou autentickou podobu z doby před 140 lety. A máme aktuálně i dokončený památkový okruh Jiřího M. Šimka. Vlastně tato nově dokončená trasa vás provede po nejvýznamnějších památkách v centru města a vlastně ten okruh nese jméno významné osobnosti našeho města, což byl právě Jiří M. Šimek. Byl to významný pedagog, historik, kronikář, ale především byl to patriot, který Zákupy miloval, který už bohužel není mezi námi, ale on byl vlastně a jeho práce, jeho publikace Památník Zákupský byl pro nás impulzem k vytvoření vlastně této trasy.
0: No a vrabci mi vycvrlikali, že u vás co nevidět chystáte velkou slávu, je to tak?
1: Je to tak, jedná se o 30. zákupské slavnosti, čímž mi dovolte vás i vaše posluchače, bych za město Zákupy chtěla pozvat na tuto akci, která se uskuteční za 2 týdny v sobotu 12. září, kde na vás čeká celodenní program nabitý skvělou muzikou, vystoupí kapely jako UDG, Arakan či Botox. Na místě bude též připravená dětská zóna s programem, dílničkami, pohádkovými maskoty, budou na místě tradiční poutové atrakce, bohatý stánkový prodej a celá akce je vlastně zdarma pro návštěvníky.
0: No já věřím tomu, že podrobnosti určitě najdeme na vašich webových stránkách, že?
1: Určitě a ještě jestli můžu zmínit, máme i turistický web www.izakupy.cz, kde vlastně najdete veškeré podrobné informace, ať už o ubytování, stravování, návštěvě památek a vlastně i již zmiňovaném novém památkovém okruhu.
0: No my samozřejmě moc krát děkujeme za pozvání, já vám přeju, ať se vám zbytek léta i zákupské slavnosti vydaří a budu se těšit zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 4 minuty po 3:15. My jsme vás před pár minutami na našich vlnách lákali do zákup a já jsem hned na to našel ještě jednu zajímavou pozvánku. O posledním prázdninovém víkendu se svými dětmi alebo vnoučaty můžete v Podještědí projít dobrodružnou cestu pohádkou Kocour v botách. Start je u rybníka Krkavec v Křižanech, trasa z úkoly je vyznačena a na konci je pro děti připravená malá odměna. Další podrobnosti určitě najdete na webu světlapodještědem.cz a já vám přeju, hezky se bavte a náramně si to užijte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 8 minut před 16. To znamená, že 16. hodina a tedy i další zprávy jsou už na obzoru. A na obzoru je také další humoriáda a dnes vás čeká opravdu silné moderátorské duo. Zhostí se vás Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Neloučíme se na dlouho, my se opět uslyšíme po 17. ve Dni v kraji. Zatím hezké chvíle.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže, převážejícího nekolkované cigarety. Bosensko-srbský odsouzený válečný zločinec Radko Mladič bude mít v Srbsku státní pohřeb. A zítra čekejme zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami, postupně se vyjasní a teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné páteční odpoledne. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory podle nich není logické. Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou na Liberecku zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Ty byly viditelně umístěné v kufru auta, říká policejní mluvčí Iva Martínková.
2: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z Celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
0: Policisté muže obvinili zkrácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Jelemnice bude během soboty hostit krajské dužínky. Dopolední program věnovaný zejména dětem vystřídá v poledne díku vzdání za úrodu v kostele svatého Vavřince. Následovat bude dužínkový průvod a předání dužínkových věnců. Odpoledne a večer pak nabídne několik hudebních vystoupení. Součástí oslav bude i předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje.
3: Symbolické ukončení žní a oslava sklizně nastává po velmi slunném a teplém létu, které sklizeň urychlilo. Podle ministerstva zemědělství jsou letošní hektarové výnosy z obilovin i hřebky olejky nižší než v minulém roce, a to jak v Libereckém kraji, tak v celé České republice. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Odsouzený válečný zločinec a někdejší veletal vojsk z bosenských Srbů Radko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve věku 84 let ve vězení v nizozemském Hágu.
1: Počasí.
0: V sobotu po ránu bude ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Během neočekáváme oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A pokládka Kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, a trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
5: Ne, hezké, dobré,
4: růžičky.
5: Hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
6: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
5: Ne, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty
1: a na
0: tom Pražském hradě. Jako viděl, že tam prodává,
1: říkal, no, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na Karlu, zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páči, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, páči, já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale to, počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj vočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmadě, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportu.
2: Zná proti klousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední,
3: ano. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
3: No, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: No vody týká, ježiš, tak řeknu, to jsou sportní ve vodě, a nemusíte tady, samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už i každé úterý, a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme, jako,
0: s úspěchem,
1: jo, ale furt všichni. Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu, vím, že jsme pozorovali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: a pak jste se museli shodovat, odstěhovat,
1: no,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak...
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na Food Festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč, ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, už děkuju, jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte díky, se hezky, den.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Obrady máte mě,
10: řekněte, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká. Že?
10: No, to je taková loď, kano je.
9: Samozřejmě,
10: no,
9: nějaký no. Ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vyhletí. Proč válečný?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle jste ale tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popit, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí, kdo vám tohle to zase povídá, prosím.
10: No to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocený, to kapal.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale to musím vás, člověče, to vám se musíte sám veslovat.
11: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat, jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně. No vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: je, jak, tak to není, no, jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pojďte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli karaula znáte.
9: Karaula?
10: No ano, karaula.
9: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho, já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže, toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
10: Potápět,
9: s Gdoulou
10: potápění, na... potápění je tady taky, ukažte mi to, to neříkejte. Má číslo 42, ano, to no, já vím, ano, tady.
9: Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím, v tomhle.
10: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labin to bylo
10: víc. Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
11: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. No, tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak
11: náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
10: Kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
5: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
5: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď se jde dívat.
5: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
5: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
3: Takže
5: Salinas.
3: Dnes už by se zbál.
5: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
5: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi, vybírá Aleš Cibulka. Tak
2: já zase znám, co? Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů, vzpomínáme na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam jsi zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to věkem. Omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku, a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. Hlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? Proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam
1: bylo 38.
2: To mu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký 30. nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvá, vůbec jako
1: tak mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
4: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
7: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
3: To byla podpásovka.
4: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošálil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku, ano.
3: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
8: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
9: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
8: Já říkám, kam na recepci?
9: Na německou. Němci dávají recepci.
8: Já říkám, mě nikdo nezval.
9: Mě taky ne.
8: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
9: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku.
8: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
9: jsi nádherná gazelo.
8: Napil se,
9: ty krávo, vždyť je to teplé.
8: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi museli být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
9: Ano, vím, 60.
8: No a kolik jste jel vy?
9: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
8: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
9: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Hodina plná humoru na

0: vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo ošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, je státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkal, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říkal, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podnik, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: To je na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
1: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, na koupališti do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třebodě. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okroužkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom, už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed. Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mně k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Turnov chce část pozemků pro výrobu a komerční využití změnit na plochy pro bydlení. Policie pátrá po 17-leté Aně Okajčikové z Liberce. České ekonomice se ve druhém čtvrtletí dařilo. Pomohlo, že domácnosti více utrácely. A v sobotu bude zpočátku oblačno až zataženo s přehánkami. Postupně čekujeme oblačno až polojasno a teploty mezi 21 až 25 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Město Turnov připravuje 8. změnu územního plánu, v ní se chce vypořádat s 50 připomínkami a návrhy, které radnice obdržela jak od soukromých vlastníků pozemků, tak od vedení města. Doplňuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Pro město Turnov jsou tam stěžejní záležitosti na koňském trhu, kde část těch ploch pro výrobu chceme na bydlení, nebo tam máme plochy pro komerční využití, protože tam měl být velký obchodní dům, tak se snažíme taky změnit na bydlení. Že my dneska pro bydlení smíšený máme určený prostor na pile, a ty ostatní prostory na to ještě nejsou.
2: Policisté pátrají po 17-leté Aně Okajčikové z Liberce. Dívka je pohřešovaná od 15. června, kdy se nevrátila z avizované návštěvy kamarádů. Policie uvedla, že prověřování v místě bydliště, v rodině, v nemocnicích nebo na nádražích zatím žádné výsledky nepřineslo. Ana Okajčiková je štíhlé postavy, asi 170 cm vysoká, má hnědé oči a barevně hnědé vlasy. Na sobě měla černé tepláky, bílou mikinu s kapucí s obrázkem telefonu na zádech a fialovým nápisem. Policie informace přijme na lince 158. Studenti tří sklářských škol z Libereckého kraje vytvořili pro Zoo Liberec novou mozaikovou instalaci s názvem Šelmárium. V rámci festivalu Crystal Valley Week ji dnes poprvé spatřili návštěvníci. Návrh díla vytvořila studentka školy z Kamenického Šenova Ela Mejk Jelínek.
4: Jsem hodně ráda, že naše škola s mým návrhem tam bude nastálo. Já se půjdu na to jednou podívat s kamarádkama a možná ještě s rodinou nebo něco a myslím si, že je to nějaký krok pro mě i pro můj budoucnost, možná do portfolia třeba.
2: Festival se sklářským a šperkařskými školami spolupracuje dlouhodobě. Práce studentů jsou v rámci letošního ročníku vidět na několika místech. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice.
1: Počasí.
2: A zítra čekáme v Libereckém kraji zpočátku velkou oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Během nebude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Teploty přes den 21 až 24, na Českolipsku až 25 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 17 až 20 stupňů. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní, rostlové podmínky jsou hlášeny dobré a bio bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ve Václavicích u Hrádku nad Nisou havarovalo osobní auto. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Příjemné pozdní odpoledne, máme pátek 28. srpna, 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná jako vždy touto dobou Den v kraji. Za malou chvíli Lída Jiroutová a souhrn regionálních zpráv. A jaká témata jsme pro vás následně vybrali z dnešního vysílání? Liberecká teplárna vybudovala ve svém areálu nové zdravotní středisko. Kulturu na Rybníce v Chuchelně u Semil dnes večer pomyslně uzavře muzikál Rebelové a první mimořádné dny na státních památkách jsou v Libereckém kraji téměř vyprodané. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké páteční odpoledne. V Libereckém kraji platí až do půlnoci výstraha před silnými bouřkami. Pokračuje na Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Možné jsou lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě.
1: Lidé by měli dbát na svou bezpečnost a nezdržovat se ve vodě, poblíž železných konstrukcí nebo na kopcích. Obec Zahrádky na Českolipsku by po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce, na které se doposud ministerstva nemohla shodnout. Více informací uslyšíte v reportáži v této hodině. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od zítřka do pondělí uzavřena část Čaldova náměstí v Liberci. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké a Husovy ulice. Kvůli uzavírce nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Žáci základní školy Donín v Hrádku nad Nisou na Liberecku se začnou od září učit v nově opravené budově. Rekonstrukce školy stála město 80 milionů korun. Přes polovinu nákladů pokryla dotace. Stavební práce už skončily. Některé nedodělky ale pocítí žáci a učitelé ještě během září, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Co nám chybí, tak v šatně nábytek, ale s tím si poradíme, kdyby si děti měly vzít třeba věci do třídy, těch 14 dní, než nám ten nábytek přijde.
1: Hygienici opět zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Ten platil už na začátku srpna. Poté se kvalita vody zlepšila. Kvůli sinicím je horší i kvalita vody v Máchově jezeře. Tam je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. A v Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton. Dominanty a důležité stavby budou z bronzu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Karel Zich před malou chvílí v Českém rozhlase Liberec sliboval léto, jak má být, přičemž se určitě zdvihlo pár skeptických obočí. Jak to vidí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, to zjistíme právě teď. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak nejprve k tomu dnešnímu večeru a následně noci a ránu. Co můžeme čekat v libereckém kraji?
2: Tak v současné chvíli to vypadá, že přechod studené fronty se zřejmě obejde bez výraznějších projevů, co se týče bouřek, protože to vypadá zatím, že někdy po takové 8 hodině by mělo začít spíše pršet nebo se vyskytovat přehánky. Bouřky už asi jenom ojediněle a zřejmě nebudou opravdu doprovázeny těmi výraznějšími nárazy větru nebo taky kroupami. Spíše to vypadá, že by opravdu pršelo a potom by pršelo ještě někdy kolem půlnoci a v té druhé polovině noci, takže počítat s deštěm, se zataženou oblohou, opravdu ty projevy by, zatím to vypadá tak, že by se opravdu neodehrávaly v Libereckém kraji.
1: A bude nám v noci chladno anebo teplo?
2: No, bude nám relativně teplo, protože noční teploty by měly klesat na 16 až 13 stupňů Celsia. Dneska ta teplota opravdu byla vysoko, v Libereckém kraji dosáhla až do 29 stupňů Celsia.
1: No a co ta sobota 29. srpna? Nabídne nám léto, jak má být?
2: Nabídne nám léto, jak má být, protože to vypadá, že ještě z počátku tedy nějaké zataženo oblačno s doznívajícími těmi srážkami, s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Každopádně potom přes den bude oblačnost ubývat dále a očekáváme, že bude nějaké oblačno až polojasno. Přeháňky se budou odehrávat pouze na horách a ty maximální teploty celkem příjemné proti těm dnešním 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Slibuje Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, přeju krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Dalibor Janda. Co se má stát, to se stane. To je možná taková chabá útěcha pro zahrádky na Českolipsku. Tam už totiž přes 20 let usilují o územní plán. Ovšem možná už brzy budou v obci možné stavět nové domy. Ministerstvo pro místní rozvoj finalizuje dohodu s dalšími zainteresovanými ministerstvy, která by mohla tvorbu strategického dokumentu odblokovat. A aktuální stav jsme probrali s redaktorem Jiřím Jelínkem.
1: Zejména jde o podobu budoucího obchvatu obce. Trasa je celkem jasná, povede jižně od zastavěného území. Silnice by ale přetnula takzvanou Valčtinskou Lipou alej se 17. století, která propojuje obec s oblastí Novozámecké Bažantnice a Žižkova vrchu. Jde o významný krajinný prvek, který spadá do zdejší krajinné památkové zóny. No a to se nelíbí ministerstvu kultury, respektive příslušnému odboru krajského úřadu. V oblasti žije také brouk páchník, což je problém zase pro ministerstvo životního prostředí a přenesené působnosti i pro krajský odbor životního prostředí.
0: A jak se tedy celou věc podařilo posunout dál?
1: Za poslední 3 roky obec předložila ministerstvu pro místní rozvoj už 3 varianty, jak by mohl obchvat vypadat, aby se dostalo požadavkům ochranářů i památkářů. Tou poslední variantou je tunel. A právě s touhle variantou teď ministerstvo pracuje a sestavuje dohodu s ministerstvy životního prostředí, kultury a dopravy. Jak uvedl nezávislý starosta David Šmat, právě u ministerstva dopravy obec počítá s největšími komplikacemi. No a to proto, že tunelová varianta bude nepochybně mnohem dražší a náročnější na budoucí údržbu než obyčejná silnice postavená na louce. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová mi říkala, že nechtějí zatím předjímat ani výsledek mezirezortních jednání, ani časový horizont, kdyby mohlo k vydání územního plánu dojít. Faktem ale je, že se po dlouhých letech podařilo věc zásadně posunout.
0: Ty jsi říkal, že v zahrádkách je mimo jiné krajina, památková zóna. Je tam vůbec kde stavět?
1: Tak v aktuálním návrhu územního plánu jsou desítky parcel, kterých by se to mohlo týkat. Znám osobně dokonce lidi, kteří tam mají své pozemky, na kterých by buď chtěli stavět, nebo by je chtěli prodat jako stavební parcely, a za to by pro ně samozřejmě bylo finančně mnohem výhodnější, než když jde o pozemky, kde se stavět nemůže. Obec má navíc zákonnou povinnost mít územní plán a ona by i ráda, ale vzhledem k tomu, že se státní správa doposud nedokázala dohodnout, nebylo možné tuhle povinnost splnit. První návrh územního plánu je starý, jak už říkali, přes 20 let.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vy jste i 2 minuty po 17:30 naladění na Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji a teď zpráva, která je na jednu stranu pozitivní, ale na druhé straně u ní možná trochu budete skřípat zuby. V Liberci se v blízké době otevřou nové ordinace zubařů. Fungovat budou v novém zdravotním centru v areálu Liberecké teplárny. V opravené budově v ulici doktorky Milady Horákové je celkem 8 nových ordinací. Kromě zubařů budou sloužit taky fyzioterapeutům nebo lékařům z jiných oborů. V přízemí budovy také teplárna vybudovala novou saunu.
1: Tady jsme v místnosti pro rentgen.
2: Předseda představenstva Liberecké teplárny Jan Sedláček otevřel jednu z místností nového zdravotního střediska.
1: Jsou tady udělané speciální příčky, tak aby to pohltilo nějakým způsobem to záření. Tady mají denní místnost, mají tady šatnu, mají tady sprchy, mají oddělené toalety, vlastně mají tam prostor mimo pacienty, tak aby mohli dělat si sváčů oběd.
2: Teď jsme v místnosti, která bude sloužit jako zubní ordinace. Ano. Co máme tady na podlaze?
1: Na podlaze je díra, kterou vedou veškeré odpady, vody, vzduchy.
2: To jsou veškeré sítě, které potřebují zubaře pro připojení křesla.
1: Ano.
2: Kolik ordinací pro zubaře tady celkem bude?
1: 5 zubních ordinací.
2: Už máte nějaké zájemce z řad stomatologů?
1: Zatím máme 3 zájemce.
2: 8 nových ordinací teplárna vybudovala v bývalé administrativní budově, říká Jan Sedláček.
1: Tenhle prostor má obrovskou historii. Původně byl postaven jako zázemí pro výstavbu teplárny v 70. letech. Po dostavbě jako kanceláře pro zaměstnance. Dům byl na Domilici a my jsme vlastně přemýšleli, co s tím, protože jestli to má něco přinést a má to přinést něco Liberci, městu, teplárně, tak je potřeba ho zvelebit, změnit.
2: Už před 4 lety teplárna část budovy opravila a otevřela v ní ordinaci praktického lékaře a pediatra.
1: Ty tady dneska máme v přízemí a pak bylo na snadě, co uděláme dalšího a rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
2: Sauna byla v areálu teplárny už v minulosti.
3: Klienti, kteří chodili do sauny sem do teplárny, tak ty se na to těší, že znova budou chodit sem.
2: Říká provozovatelka nového wellness Karolína Kanca. Využívat ho bude moct veřejnost i zaměstnanci teplárny.
3: Jsou tady 2 sauny, jedna je finská, druhá je bylinková. Pak je tam ochlazovací bazének, ten je jakoby hodně důležitý. Budou tady masáže, fyzioterapeuti a bude tady menší posilovna.
2: Ostrý provoz sauny začne v půlce září. Od kdy bude fungovat zdravotní středisko, zatím není jasné. Ordinace ani čekárny zatím nejsou vybavené. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Nebe, peklo, ráj nabídla Věra Martinová a Český rozhlas Liberec. Vy dál posloucháte Den v kraji i 7 minut po půl šesté. Na koncertní provedení kultovního muzikálu Rebelové se můžete dnes od 20 hodin vydat do Chuchelny u Semil. V přírodním areálu se tak pomyslně uzavře hudební část festivalu Kultura na Rybníce. S jednou z účinkujících, zpěvačkou Radkou Fišarovou a organizátorem akcí Romanem Špidlenem, si povídala redaktorka Jana Švecová.

0: Koncertní verze kultovního muzikálu se bude odehrávat přímo tady na pódiu u Rybníka. Jednou z protagonistek bude i Radka Fischerová, která tu nedávno vystoupila například s orchestrem Karla Vlacha a zpěvákem Tomášem Savkou.
1: Já jsem na Chuchelně už po několikáté, je to místo, které má opravdu úplně úžasnou atmosféru a každý z umělců, kdo sem přijede, tak si myslím, že si tohle místo stoprocentně zapamatuje. Takže kultura na Rybníce, věřím, že se bude hezky tak, jak to po té hladině vždycky se ta hudba nese, takže se bude takhle pěkně šířit. A teď se moc těším na Rebely, protože přijede skupina umělců z divadla Broadway, kde je taky taková vlastně moje muzikálová scéna už hodně let, takže se těším, že tahle ta koncertní verze přijede sem a co vím, tak moji kolegové Robert Urbán nebo Nikola Ďuricová, takže se sem fakt moc těší, ukazovala jsem jim videa, jak to tady vypadá a říkali, konečně budeme na nějaký překrásný scéně, takže myslím si, že to nebude jenom koncert, že z toho bude trošku víc divadlo, že určitě využijeme toho, co tady Rybník v Zahradním centru Chuchelna nabízí a moc se na to těším.
0: Kultura na Rybníce se v Zahradním centru koná už od roku 2021. V rámci festivalu tu vystoupili například Bára Basíková, Daša, Chantal Pullen a nebo herečka Simona Stašová. A legendární byla také koncertní verze Rusalky. Během 6 ročníků se tu odehrála téměř 20 koncertů a divadelních představení. A dramaturgii veškerou organizaci má na starosti majitel Zahradního centra Roman Špidlen, který teď stojí vedle mě a kterého se zeptám, co mu pořádání tak náročné kulturní akce přináší, protože peníze to asi nebudou. Vy ty koncerty pořádáte bez jakýchkoliv grantů nebo dotací, tak co vám to vlastně přináší?
2: Tak mě osobně to přináší radost, i když zároveň spoustu práce. Vy se ptáte možná, jak to je finančně, to není úplně slavné, musíme na to vydělat právě ze vstupenek. Pokaždé se to nepovede, ale v celku si myslím, že to stojí za to.
0: Ačkoliv dnešní koncert je poslední z prázdninových, akce v Chuchelně rozhodně nekončí. Už 10. října se tu koná tradiční dýňobraní a hudba by tu měla zaznít také o Vánocích. Jestli půjde o rybovou mši vánoční, nebo jiný program, to si Roman Špidlen chystá zatím jako překvapení.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
4: Už dávno.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: poprvé uskuteční mimořádné dny na státních památkách. Celorepublikově jich bude zdarma přístupných více než 100. Co bude k vidění u nás v Libereckém kraji a zda jsou na akci stále k dispozici vstupenky? Na tyto otázky nám odpovídala redaktorka Anna Podhorná.
1: V rámci mimořádných dnů bude zdarma zpřístupněno všech 8 státních hradů a zámků v Libereckém kraji. O jaké konkrétní prohlídky se jedná, lze zjistit na vstupenkovém portálu Národního památkového ústavu. Je nutné si je totiž dopředu zarezervovat a zajistit si tak bezplatnou vstupenku. Na většině lokací to ale už ani není možné. Mimo zříceninu trosky jsou všude možnosti naplněny. Neznamená to ale, že se situace nezmění, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
2: Dívejte se na stránky objektů, pokud nějaký návštěvník vstupenky vrací, tak my je opět zase dáváme zpátky k té rezervaci, takže se ještě může stát, že se nějaká prohlídka uvolní. Já bych poprosila všechny posluchače, pokud si v uvozovkách zakoupili tyhle ty volné vstupenky a vědí, že nedorazí, tak ještě během soboty, když je e-mailem pošlou na prodej@npu.cz, tak vlastně my tyhle ty vstupenky hned vrátíme zpátky do prodeje.
1: Doplním, že vrácené vstupenky budou k dispozici právě na vstupenkovém portále.
0: Návštěvníci si tedy na místě vstupenku nezajistí, je tomu tak?
1: Ano, přesně tak. Na místě nebude rezervace prohlídek z kapacitních a provozních důvodů možná. Zároveň je potřeba dodržovat čas stanovený na vstupence, a to i v případě hradů Bezděz a Trosky, kde komentované prohlídky nebudou, doplňuje mluvčí Bydlasová.
2: Abychom dodrželi kapacitu té památky, tak jsme vlastně na určité časy uvolnili určité množství vstupenek, abychom respektovali právě možnosti celého toho areálu.
1: Prohlídky jsou podle Bydlasové personálně posíleny a zvýšení naplánované kapacity není možné, a to i z důvodu ochrany památek.
0: O jaký typ akce se vlastně jedná? Bude se někdy opakovat?
1: Událost se koná na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, které podobně zpřístupňuje státní muzea a galerie. Mimořádné dny na státních památkách se letos zopakují ještě 27. září. I poslední zářijovou neděli jsou ale všechny prohlídky památek v Libereckém kraji s výjimkou trosek momentálně naplněné. A ministr kultury Otto Klempíř za motoristy na sociální síti X varoval před přeprodejem bezplatných vstupenek na srpnový i zářijový termín.
0: No a zatímco mimořádné dny na státních památkách jsou teprve před námi, den v kraji v Českém rozhlase Liberec už je minulostí. Za 9 minut tady máme 18. hodinu, tou dobou vám Lída Jiroutová přinese čerstvé zprávy. No a po 18. hodině se můžete těšit na zálety Aleny Zárybnické, která dnes bude mít u mikrofonu herečku Stanislavu Jachnickou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend, no a v pondělí opět na značkách, těším se na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Česko-německá policejní hlídka zadržela na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou muže převážejícího nekolkované cigarety. Letní sezóna v Bedřichově byla letos úspěšnější než ta loňská. Libereckého hokejového obránce Tomáše Galva se čeká zámořský kemp. A zítra čekejme zpočátku oblačno až zataženo s přehánkami, postupně se vyjasní a teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jeroutová. Přeji klidný podvečer. Policisté tento týden při kontrole v Hrádku nad Nisou na Liberecku zadrželi muže vezoucího nekolkované cigarety. Nejprve mu uložili pokutu za chybějící doklady. Muž poté na dotaz hlídky uvedl, že převáží 300 kartonů cigaret. Ty byly viditelné umístěné v kufru auta, říká policejní mluvčí Iva Martínková.
3: Policisté proto přistoupili k prohlídce vozidla, při níž se potvrdilo, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret. Muže omezili na osobní svobodě a na místo přivolali kolegy z celní správy České republiky, kteří po prohlídce obsahu kufru vyčíslili předběžnou škodu na spotřební dani na téměř 300 tisíc korun.
2: Policisté muže obvinili z krácení daně. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení až 3 roky. Jelemnice bude během soboty hostit krajské dužínky. Dopolední program věnovaný zejména dětem vystřídá v poledne díku vzdání za úrodu v kostele svatého Vavřince. Následovat bude dužínkový průvod a předání dužínkových věnců. Odpoledne a večer pak nabídne několik hudebních vystoupení a součástí oslav bude i předání ocenění výrobek roku Libereckého kraje. Návštěvnost Bedřichova v Jizerských horách je letos o letních prázdninách vyšší než minulý rok. Za červenec a srpen už navštívilo horské středisko asi 5350 návštěvníků. Podle Renaty van Vliet z informačního centra je to především doprovodným programem pro rodiny s dětmi.
4: Tvořivé pondělky a tvořivé čtvrtky, kdy si děti nebo i jejich maminky, babičky mohou vytvořit skleněný produkt z korálku anebo ty čtvrtky skleněnou kytičku, což je jako prýma suvenýr z Jizerských hor.
2: Tuto sobotu se v Bedřichově uskuteční akce Běhej lesy po stopách jizerské padesátky. První sobotu v září se můžou lidé zúčastnit také tradiční solářské slavnosti na Kristiánově. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily to jsou na serveru irozhlas.cz. Sport. Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu 3letou smlouvu s Pittsburghem. Původně by ale měl nadcházející sezónu odehrát dál v dresu Liberce. Nemusí to ale 100% platit, pokračuje sportovní ředitel Bílých tygrů Michal Berner.
5: Tomáš odletí na kemp a když udělá tým NHL, tak bude v NHL, což by byl scénář trošičku snovej pro něj. Na druhou stranu, i když není ta šance Bůh ví jaká, tak ale je tam ta šance. A když to NHL neudělá, tak bude tady u nás a všichni víme, jak kvalitní to je hráč.
2: Nový extraligový ročník začne v polovině září.
1: Počasí.
2: V sobotu po ránu bude ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Během neočekáváme oblačno až polojasno a ojedinilé se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměříme zítra mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Dolní Řasnici ve směru na Horní Řasnici se na křižovatce srazilo osobní auto s motocyklistou. Na místě policejní hlídka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
0: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. První divadelní angažmá měla v Pardubicích, teď chystá dvě nová divadelní představení. Stanislava Jachnická, herečka. Tisíc otázek mi teď běží hlavou a možná nejvíc mě zajímá její návštěva Afriky.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Vystudovala střední ekonomickou školu a potom herectví na DAMU. Necelé 3 roky byla v angažmá v divadle v Pardubicích. Stanislava Jachnická, moc děkuji, že jste přišla.
1: Já teď děkuji za pozvání.
0: Moc rádi teď budeme obě mluvit o Pardubicích. Mm-hmm. Vy jste tam divadelně začínala. Vy jste Pražanda?
1: Ano, já jsem Pražanda. Vlastně v té době, co jsem studovala já, tak jezdili režiséři se ještě dívat do divadel končících studentů, do diskusy přijeli podívat a přišli za mnou tehdejší pan ředitel Hihlík s režisérem Tarantem, že by mě rádi do angažma. A já jsem říkala, já prostě z Prahy nepůjdu, jako Pardubice. A paní Hlaváčová, tehdejší moje profesorka, říkala, ježiš, ty jsi ale úplně hloupá, úplně strašně blbá, proboha, Pardubice. Pardubice a Plzeň, to jsou nejlepší angažma. No tak jo, tak já to zkusím. A musím říct, že jsem nikdy nelitovala. Naopak, já to všem doporučuju. Nejenom, ano, samozřejmě, že je to nádherné město, ale ty vzpomínky na to první angažmá, zkušenosti, které jsem tam nabrala, já si troufám říct, že nechci říct, že mě škola nic nedala. A škola samozřejmě nějak technicky vás vybaví. Ale to divadlo během těch 2,5 let, prostě to je škola. To je škola se vším všudy, vztahy. Prostě všechno vás to naučí. Jo? I samozřejmě pracovat s hlasem. Vy se sice učíte na škole, ale pak přijdete do tohohle krásného secesního obrovského divadla. A pokud prostě nepracujete správně, což já jsem samozřejmě občas jako trošku zachybovala, takže jsem měla občas problémy s hlasivkama, protože jsem si je vyřvala, protože jsem se musela naučit s tím hlasem pracovat. Musela jsem se naučit respektovat kolegy, jako mladá drzá pražačka. Ježíš Maria, tady v tom divadle to jsou v poměry. To já to tady trošku jako zlepším. No ne, takhle to prostě nefunguje. Takže jsem se musela naučit pokoře, skromnosti. No jako měla jsem tam krásné role. Hrála jsem 31 představení nebo i 32 představení za měsíc. To znamená ráno, večer, dneska vůbec nevím, kde jsem na to brala tu sílu a energii. Večer se tam chodilo do klubu a prostě já jsem se vždycky divila, proč tak už kolem té 30, 35, což bylo třeba některým mým kolegyním, s kterýma jsem se kamarádila, proč oni nechtěli chodit večer po tom představení do toho klubu? Proč jako to dáme, ne, ráno vstanem? No, dneska to chápu. Když nehraju, tak jsem v 7 hodin doma a jsem ráda, že nikam nemusím.
0: Posadila jste se ve studiu k rozhlasovému mikrofonu, tak první, co mi proběhlo hlavou, profesionálka, protože málo kdo si všimne, jestli ten mikrofon, který stojí před vámi, je správně natočený, jestli má ten správný úhel a jestli sedí ve správné vzdálenosti. Učený, jestli má ten správný úhel a jestli sedí ve správné vzdálenosti. Vy tu deformaci v sobě a teď deformaci v tom nejlepším slova smyslu bez pochyby máte.
1: Víte co, já jsem prostě samozřejmě před mikrofonem, já nevím kolik, 40 let a vždycky mě peskovali za to, že nemluvím na mikrofon. Dokonce jsem mluvila vždycky do lampičky, jak byla černá malá kulatá lampička, která svítila na text a vedle toho černý mikrofon, tak já jsem prostě mluvila do lampičky a zvukař říkal, jsi úplně nad tím mikrofonem, před ním, jsi přesně, no jsem. A pak koukám, že je to lampička. Jo, takže já jsem prostě zvykla si ten mikrofon hlídat a musím si teda sundat samozřejmě všechny náramky. Vidíte, dneska moc negestikuluju. Jinak já se hejbu. Já mám pusu na mikrofonu, ale hejba rukama, mávám, lítám prostě. Když něco dabuju, tady vlastně se bavíme a povídáme si.
0: Jako kdybychom seděli v kavárně.
1: No, takže tolik negestikuluju, ale když dabuju, tak já u toho strašně potřebuju se hýbat.
0: A pomůže vám to gesto k tomu, abyste hlas usadila do polohy, ve které ho potřebujete mít? K čemu tam funguje to gesto?
1: To je propojený. Já bych neřekla, že mi to pomůže nějak s hlasem, protože třeba zrovna konkrétně ten dubbing je vlastně záležitost i vnímání té postavy, kterou dabuju. Takže já se na ní nacítím a já vlastně jedu hlasem podle ní. Neříkám, že přesně, jako že bych šla do vejšek, nebo, ale pocitově. No a to gesto je přirozený doprovod té emoce, nebo toho, co ona tam prostě na tom plátně dělá, tak já potřebuji to vyjádřit nějak, ale já nemůžu se hýbat jako ona, tak já to vyjádřím tím gestem. Že se občas stane, že mouchnu do toho mikrofonu, že jo, když je to
0: jaký, to zopakuje.
1: Hodně jako agresivní třeba. Jo. No, můj nejhorší zážitek, když se bavíme o tom hlase, byl, když jsem dabovala Pamelu Anderson v jednom z jejich prvních filmů v nějaký komedii, prostě blondiatá a blondiatější nebo něco takového. A já jsem říkala, to je omylné, protože já jsem vždycky měla hluboký hlas. Už jsem ve 20 dabovala 40-letou matku Zdeňka Mahdala v nějakém seriálu. A najednou prostě Pamela a to je přesně bylo o tom, strašně piště, že jo, Američani. A já to neumím, mě to je nepříjemný a prostě ten hlas mám jinak položený.
0: Takže vám ta francouzská intonace dělá prostě vnitřně líp.
1: Ano, narážíte na Juliette Binoche? To je za odměnu, to je za odměnu. Teď zrovna, když teda jsme u toho dabinku, tak dabuju seriál, ještě nebudu prozrazovat název, protože nevím, aby mě potom za to nevynadali, ale opět je tam Lisa Kudrow.

A jako, je to 30-minutový díl a já ho dabuju přes 2 hodiny? To se mi u ničeho jiného nestalo. Ona má každou druhou repliku, čili větu, a ona ji neřekne takhle normálně plynule, jako říkám teď já. Ona ji a teď to se nedá prostě pokryt. Takže opravdu zastavujeme skoro po slově a já si připadám jako úplně začátečník, ale to se prostě nedá nadabovat rychlejc.

0: Stanislavou Jachnickou dnes mluvíme o herectví a taky o dabingu. Když mluvím s někým z vaší profese, tak často říká, to je úplně jiný způsob dabingu, než běžel, když jsme s dabingem před pár lety začínali.
1: Mm-hmm. Ano, souhlasím a nemůžu říct, že by mi to vyhovovalo. Samozřejmě nadabuju víc věcí za jeden den, všecko se zrychlilo, je digitální ten systém dabinkový, takže můžete dabovat sama, mám to za půl hodiny nadabovaný, ale prostě ten televizní dabing na Kavčích horách, pomalu, jenom pět vět, které jeli pořád dokola v té smyčce, dokud jsme to prostě neuměli. Mohli jsme si prohlídnout ty herce, mohli jsme se, jak už jsem předtím říkala, nacítit na to, jak to hrajou. Tak to je nezapomenutelný. V dnešní době by to asi nebylo možné, protože tenkrát nebylo tolik takzvaných kšeftů, ale dneska každý pospíchá prostě na jiný dabing nebo do divadla a není možný dát dohromady pět herců, aby dabovali dohromady, což jsme tenkrát dabovali samozřejmě. Takže jsem slyšela i kolegu, mohla jsem na to navázat a bylo to mnohem příjemnější. Mm. A jak jste se ptala o tom, jestli to stíhám, no třeba zrovna tu Lisu Kudrovovou, ne. Já bych se tak ráda podívala, ale jedině v případě, že to třeba zkazím, je to těžká věta, která je třeba na pěti řádcích, tak oni mi řeknou, hele, teď ti to ukážem, ty se na to jenom podívej, takže v tu chvíli ji vidím, ale jinak se nestihnu koukat. Já jsem ráda, že slyším ve sluchátkách ten originál, vidím na textu, kde mám udělat pauzu, to tam mám třeba znamínka, tak to jsem ráda, že stihnu, ale podívat se... Podívám se maximálně na začátek, jak začíná. A pak už se musím dívat do textu, protože jsem ráda, že to vůbec přečtu v té rychlosti. Ona mluví strašně rychle.
0: A čtete to poprvé, ten text?
1: Ano, takže samozřejmě ne, vždycky se to povede.
0: A to si vůbec právě nedokážu představit.
1: Já to a fakt, obzvlášť u té Lisy, až je mi to i líto, protože bych to chtěla vlastně jako nadabovat líp, jo? Jako mě, ono se mi to třeba povede. Já to udělám přesně, no dneska už se to ještě hlídá, aby ty takzvaný komínky, jako ten zvukař hlídá, aby to sedělo s originálem, aby bylo přesně prostě vidět, ono to vypadá jak EKG, že vlastně máte. A on kouká, aby to přesně to, jak mluví ten originál, jste mluvila taky. Takže když jim sedějí pauzy,
0: začátek a konec,
1: je to jakž takž jako intonačně jako dobrý, tak oni jedou dál, ale já bych si to chtěla jako užít, zahrát s ní a na to vlastně není čas.
0: Chci se zeptat, jestli vlastně vašeho výkonu je důležitý ten překladatel. Jestli se vám něčí překlad dabuje lépe než překlad třeba někoho jiného?
1: No, překlad je samozřejmě důležitý, ale ještě důležitější je úpravce.
0: Aha.
1: Protože když se to otrocky přeloží, tak to neznamená, že to sedí na ten lip sync, jak otvírají pusu, protože v angličtině je ta věta třeba kratší. Ale v češtině se tam dost často nevejdem. Takže musíme na místě improvizovat a třeba to upravit, upravit si to podle sebe, zkrátit. A to už to vlastně prošlo, tou úpravou. Jo? A ještě musí sedět vokály. Že když oni končí s otevřenou pusou, tak vy nemůžete mít m, nebo jako retnice, prostě nemůžete zavřít tu pusu. Takže tohle všecko hlídá úpravce. No a pokud i tak to nesedí, tak to na místě upravujeme my.
0: No, nedokážu si tu práci představit. Chtěla bych být jednou muškou na zdi a sledovat vás v dabingovém studiu. Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.
2: Jedu vám večer s Teskou, dát koňům v řece pít.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

já však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Když se dívám do přehledu toho, jaké filmy bychom mohli navštívit v roce 2026, vyskočí na mě Bardotky. Hana Hendrichová, režisérka, scénář spolu s Pavlou Krečmerovou, kamera Lukáš Hendrich, hudba Ondřej Gregor Prazabohatý a v hlavních rolích Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková, Eva Holubová, Hinek Čermák a také můj dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu v Záletech Stanislava Jachnická. Tak jak přišla nabídka na to zahrát se v Bardotkách?
2: Tak já bych vás hned na začátku opravila. Jsem ráda, že jste mě jmenovala v hlavních rolích, ale
1: no tak dobře,
2: já tam
1: tak
2: mám úplně jako malinkou roličku. Takhle, já vlastně znám scenáristku Pavlu Krečmerovou, takže to bylo spíš taková jakoby přátelská nabídka. A já jsem i přesto, že to je malá role, tak jsem do toho vstoupila s tím, že ona je pro mě neobvyklá, velmi neobvyklá. Já jsem tam číšnice v šíšárně vlastně a podávám holkám, bardotkám, který jsou takový free a jedou na výlet, tak já jim tam, a myslí si, že jsou v kavárně, tak já jim tam dávám šíšu a vysvětluju jim takovým velmi nevybíravým způsobem, kde se to octly. A pro mě ta role zajímavá byla v tom, že já jsem se prostě vůbec nepoznala, když jsem se na sebe pak podívala. Já jsem dostala dredy. Můj celoživotní sen byl vždycky mít dredy aspoň třeba na jeden, na dva dny, ale nikdy jsem samozřejmě z profesního hlediska a i tak, že se to nikomu nelíbilo, jsem se to prostě nemohla dovolit. A teď jsem měla nádherný dlouhý dredy. Dostala jsem prostě takový jako síčovaný triko, kraťasy otrhaný. Namalovali mě, neuvěřitelně mě namalovali. Měla jsem tetování po celém obličeji. A já jsem byla úplně vlastně okouzlená a nadšená. Jsem byla naprosto jiný člověk. Dokonce jsem si to nechala, jsem měla vlastně po natáčení, jsem dočala dva dny a ten druhý den dopoledne jsem skončila poměrně brzo a měla jsem schůzku odpoledne s panem režisérem právě představení, novýho představení, o kterém asi se možná pak zmíníme.
1: Ráda.
2: Tak měla jsem s ním schůzku první, nikdy jsme se předtím neviděli. A já jsem říkala, fajn, půjdu tam takhle. Takže jsem do divadla v Louhý, kde jsme měli tu schůzku, jsem přišla prostě takhle oblečená, potetovaná s dredama. A on na mě koukal a říkal, aha, tak já jsem na vás původně myslel s jinou rolí. Asi to budeme muset změnit. No a já jsem říkala, ne, nebojte, já zítra přijdu tak, jak vypadám.
1: Normálně, jak mě znáte.
2: No, takže mě to vlastně potěšilo, že jsem se opravdu mohla jakoby převtělit za někoho úplně jiného.
1: Čtu tady v nadpisu jednoho z posledních rozhovorů s vámi. Od gorila v Africe k urně na jevišti. Sáhla jsem si na dno, říká Jachnická. Tak pojďme to nějak rozkrýt.
2: To patří k té první části, to dno. I když možná na dno urny jsem si taky sáhla při představení, protože tam s ní různě manipulujeme, ale jinak to dno samozřejmě se míří k té Africe. Já jsem byla dvakrát. Poprvé jsem byla v Kongu a ve Rwandě, teď jsme byli ve Rwandě a v Ugandě, protože Kongo, tam se to hodně mydlí, takže tam už by nám nedali ani vízum. Ale vlastně účelem, úplně prvotním účelem bylo přivést nějaké prostředky do parku. V Kongu to byl Kahuzi Biega, teď jsme to vezli do Rwandy, na ochranu goril, na výplaty těch strážců, kteří se snaží ty gorily habituovat, čili zvykat na lidi a tím pádem vlastně to podporuje turismus v tom parku a dovím tam peníze. Takže ty strážci, kteří by normálně mohli být třeba pytláci, tak prostě teď jsou zaměstnaní, mají peníze a věnují se těm gorilám.
1: A říká se o Africe, že když tam jednou přijedete, vždycky se tam chcete vracet, platí to i pro vás?
2: Platí. Když jsme tam byli poprvé, tak jsem cítila jako vlastně, že jsem tak neprobádala všechno. Což teda teď se mi podruhý povedlo samozřejmě mnohem více dostat třeba i mezi domorodce, protože jsem tam byla s Martinem Vrbickým, jestli teda mohu už si přihřát polívčičku. A my jsme tam vlastně natočili takový jakoby hraný dokument o tom, jak herečka jede do Afriky, jak si píše deníky a vlastně provází celou tu cestu. Takže jsme tam samozřejmě měli kontakt s místními, bavila jsem se o tom, jak se třeba osekává cukrová třtina, jak se jí, pak jsem s nima sbírala čaj, což jsem samozřejmě vůbec nestíhala, protože oni mají... Oni
1: neskutečně rychlé ruce.
2: Jenom tři lístečky, jenom tři. Ano, to nejde. Já teď jsem je ani neviděla v tom, v té záplavě lístečku, jo, a oni to prostě sbírají obrovsky rychle. No a pak samozřejmě úplně jako kvůli čemu jsme tam hlavně jeli, je ten kontakt, přímý kontakt s gorilama, který vidíte na takových, máte je vidět původně na 10 metrů má být distanc, ale samozřejmě gorilka si žije tam svým životem, jí vůbec nezajímáte, vy jste součástí té přírody, si tam dělejte, co chcete, ona si taky bude dělat, co chce. Když ji nebudete bavit, tak odejde. No ale tak silverback, což je ten hlavní gorilí samec, tak si vylez na strom a já jsem říkal, to nemůže vydržet ta větev. No nevydržela to, takže se s ním zřítila větev a dokulil se až k nám, že jo. A co teď? Tak mu uděláte místo, on se na vás podívá, no a jde si dál. No ale teď musíte prostě nějak jako reagovat v klidu. Máte roušku, abyste nepřinesla nějaký civilizační choroby a můžete tam být maximálně hodinu.
1: Stanislava Jachnická, posloucháte Zálety.

0: se Stanislavou Jachnickou. Pojďme teď na jeviště. Nejsem si jistá, že když řeknu název představení, že nám všem nepřeběhne mráz po zádech, ale zkusím to. Urna na prázdném jevišti?
1: Ano, řekla jste to správně a já bych chtěla hned diváky upozornit, že je to komedie, černá komedie. Nebojte se toho názvu. Ano, urna bude stát na prázdném jevišti, nebo skoro prázdném, a budou tam čtyři herečky, které se rozhodly, že jdou vlastně rozprášit svého režiséra a vyřídit si s ním účty. Takže se tam dozvíte spoustu věcí, které probíhaly v zákulisí divadla, jaké jsou vztahy mezi herečkama, vztahy mezi herečkou a režisérem. A budeme s tím jezdit po vlastech našich, po naší vlasti.
0: Už jezdíte na tramvaji.
1: Českých.
0: Já rozumím, ano. Už jezdíte po tramvaji nebo na tramvaji.
1: Teď jezdíme po tramvaji, takže hrajeme samozřejmě i v Praze s větším rozestupem, protože nemáme stále kamenné divadlo. Takže budeme hrát v Horních Počernicích, budeme hrát v Rock Café. No a jinak budeme prostě s tím cestovat.
0: Daniela Šinkorová, vy a?
1: Lada Jelinková, Kateřina Pindejová, Linda Stránská, já si všechno. Mám, že jsem na nikoho nezapomněla. Mm-hmm.
0: Vy máte měsíc před premiérou komedie, která se bude hrát v divadle U hasičů.
1: Ano.
0: Jmenuje se Hledání ráje, tak pojďme teď společně do ráje.
1: Dobře, tak co je na tom jako pro mě nejzajímavější, možná i pro některé posluchače. Můj kolega je Dan Rose a to je můj kolega z Přátel. Já jsem hrozně ráda, že se s ním potkám i na Prknech. A co je ještě taková perlička, není to poprvé, my jsme vlastně spolu, nechci říct úplně začínali, on tam byl o trochu dřív, ale potkali jsme se v Pardubicích, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v mém prvním angažmá, a vlastně jsme tam ve pár hrách spolu hráli. Takže teď se obloukem vracíme vlastně po, nevím, 30-40 letech vlastně zase.
0: Zpátky do ráje.
1: Zpátky do ráje. Což je samozřejmě to komedie o čtyřech životních cyklech hlavních hrdinů, kteří se potkávají v 18, ve 30, v 60 a v 80. Takže pro nás zajímavá zkušenost hrát různé věkové figury.
0: A která vás baví nejvíc?
1: Těžko říct, helejte se. Jako možná ta 30 letá. To je taková nejvíc akční. Vlastně hrát 17-18 leté je vždycky trošku těžký, protože aby to nebyla úplná jako stylizace, jo, ale všichni vědí, že nevypadáte už na těch 18. A hrát 80 letý, to je taky těžký, protože taky hrajete určitou stylizaci vlastně. Takže takový ten mezi těch 30, to si ještě dovedu představit. A pak tam máme těch 60, tak to si taky dovedu představit.
0: Jo, ale
1: to,
0: živě, v celku
1: to už
0: živě.
1: Je takový usedlejší. Ale těch 30 je takový jako nejvíc zábavný. Já jsem taky hodně jako energický a rozlítaný člověk a občas, když se zastavím, tak si říkám, ježiš, já jsem vlastně strašně šťastná a spokojená. Jo, a to jsou takový momenty, které prostě cítíte zevnitř. A já nevím, to prostě najednou přijde a najednou já jsem prostě strašně šťastná. Teď teda jako odbočím, ale vlastně, když to vemu v kontextu toho všeho, co se teď děje ve světě, tak si myslím, že vůbec ani nemá nikdo právo v naší republice říct, že je nespokojený, jo. Je to trošku drsný, ale vlastně, když to vidíte, co se děje jinde, tak ty naše problémy jsou vlastně strašně jako mizivý. Takže já jsem spokojená, že mám krásnou rodinu, že mám prostě vnoučata, že držíme pohromadě, že mám práci, která mě baví. Je to spousta, co by se našlo, že jsem zdravá, doufám. Jo, že vlastně mám spoustu ještě snů, mám chuť do života, tak to jsou takový věci, v kterých tu spokojenost najdete.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Líbí se vám vlastně to členění herec a dabér? Není to vlastně jenom jiný projev herectví nebo jiná součást herectví, dabérství?
2: No, nelíbí se mi to. Mm-hmm. Já jsem to už někde říkala, protože
1: tak to
2: oni
1: jsem
2: mě,
1: ani nečetla, ale
2: nevím, jestli v rozhovoru, ale upozorňuji na to vždycky, když mě jako vlastně představujou, tak řeknou, a tady je naše dabérka, známá dabérka. A já říkám, prosím vás, já nejsem jenom dabérka. Ano, jsou herci, kteří jenom dabují. Rozhodli se tak třeba po škole, prostě nechtějí žádnou jinou formu herectví dělat. Ale mě baví veškerá forma. Já jsem ráda, že můžu hrát divadlo, jsem ráda, že můžu točit, že můžu pracovat v rozhlase. Prostě všecko je herectví. Je to prostě, a samozřejmě dabing taky, je to jiná forma. Někde jste u toho vidět, někde jste u toho jenom slyšet. Ale i v tom hlase musíte hrát. Tím hlasem musíte hrát.
1: Čtotitelek Stanislava Jachnická a Miriam Chytilová. Muži odcházejí, kamarádky zůstávají. Ženské přátelství je trvalé.
2: Ano, včera jsme měli zrovna svap, jak se to čte, bazar holčičí. A vlastně

0: Chodí k nám i Pavla Rychlá, takže my jsme všechny tři, pokud narážíte na přátelé, přátelství z přátel, tak všechny tři se vídáme, chodíme, když to čas umožní, i na kafe a stejně jako naše americké protějšky, které, jak mám možnost sledovat, tak se opravdu navštěvujou. No a děláme tyhle ty bazary, že si vyměňujeme oblečení, takže vlastně to je, jak se tomu řekne, když šetříme.
1: Jo, jsme udržitelní.
0: Udržitelní, ano. Teď jsem si doma vzpomenu. No, paměť vynechává. To mám taky z té hry. Paměť vynechává, vášeň vyprchala.
1: Sedíte nebo stojíte, když dabujete?
0: Máme na výběr. Většinou máme na výběr. Většinou se sedí, ale pokud bych požádala, abych mohla u toho stát, tak není problém zařídit, že se mikrofon prostě posune výš.
1: Já se poutík.
0: Jenom co si pamatuju, tak kdy se výrazně stálo, tak to bylo při dabování v Brně. Tam se jenom stálo. Tam prostě režisér nechtěl, aby jsme seděli, že nám to tlačí na bránici, že jsme takový jako rozvalený, že nejsme prostě jako energický. Tak tam se stálo. Tam se teda bohužel stálo třeba i 8 hodin, protože si to pan zvukař rovnou pasoval. Dneska vlastně nadabujete se všim všudy a pak si to zvukař smíchá zvlášť. Ale tady my jsme vlastně jeli opravdu hrozně pomalu a to teda musím říct, že mě záda a nohy bolely hodně.

0: Mým hostem je dnes Stanislava Jachnická, herečka. Jestli něco ve svém životě velmi obdivuji, tak je schopnost dát do hlasu emoci. To vy profesionálně dokážete bez ohledu na to, jaká je vaše vnitřní emoce. Zkrátka naplníte tu úlohu, která se od herečky v dabingovém studiu očekává. Když vidíte dabovat, respektive číst text, nemluvme jenom o dabingu, číst text někoho dalšího, kdysi třeba Františka Filipovského, dnes Oldřicha Kaisera. Jaké jsou vaše pocity, když vidíte vaše kolegy, vaše kolegyně poprat se s tou situací, která jim je předepsána v nějakém textu?
1: Mně to přijde naprosto normální. Ne, takže mě to jako nevykolejí. Samozřejmě někdo čte líp a někdo hůř. Ale jsou i kolegové, kteří mají třeba lehkou dyslexii a kteří neradi čtou a neumí číst. A nedělají dubbing. Jako řeknou, že prostě v životě tenhle ten obor je mine. Ale samozřejmě, když slyším někoho, kdo tam má v tom hlase ještě něco navíc, nějakou jako zvláštnost, zvláštní emoci, tak to ve vás rezonuje taky. Já třeba obdivuju zase komentátory, moderátory, kteří dokážou samozřejmě, u sportovních pořadů je to nejvíc, no tak to já jdu s nima tak, já brečím doma okamžitě u té televize, to je prostě všichni, můj manžel brečí, všichni brečíme, protože tam je slyšet ta emoce, ta nefalšovaná, nehraná, tak naplno. Ještě prostě si to uvědomíte, i ty souvislosti, ale to vás prostě vede.
0: Otázka od umělé inteligence, která patří na závěr záletových rozhovorů. Umělá inteligence říká zcela správně, že jste propůjčila hlas mnoha silným ženským postavám. A kdybyste dnes měla namluvit příběh o sobě, jaký žánr by to byl a jak by končil?
1: Helejte se, já doufám, že ještě nekončí.
0: Rozhodně.
1: Byl by to takový dobrodružně radostný, veselý příběh, protože musím zaklepat, vlastně vždycky si říkám, dobře, tak nejsem slavná, nemám prostě, ale neupíšu duši ďáblu za tu cenu, jsem ráda, že prostě se mi nedějou žádný katastrofy. Pro herce samozřejmě se říká, že pro jeho emocionální paměť je dobře, když má ten život pestrý, když má těžký, když se mu něco stane, když má hodně rozchodů, když má těch 10 manželství a to všecko. Ne, já jsem pro Boha ráda, tím nechci říct, že mám ráda nudný život, jo, jako opravdu jsem ráda, když se něco pořád děje, ale když se to děje jako v dobrým, jo, já se strašně nechci rouhat a hrozně chci, aby prostě všecko pořád takhle fungovalo. Já se bojím prostě těch jako velkých propadů, no. Takže doufám, že by to byl veselý, dobrodružný příběh, hledající samozřejmě, možná i někde chybující, ale nikdy bych nechtěla, aby to padlo do nějaký deprese, těžký hloubky, těžký psychologie. Neříkám, že by to mělo být povrchní, ale asi úplně bych nechtěla se zabývat nějakýma velkýma jako depresema.
0: Jinými slovy, vypůjčím si dva názvy filmů, které mě napadají v téhle souvislosti, o které mluvíte. Zkrátka, žádné nabarvené ptáče, spíš mazaný Filip?
1: Jíst, meditovat, milovat.
0: Říká Stanislava Jachnická, můj dnešní host v Záletech. Děkuju, že jsme mohli společně pootevřít pro mě nesmírně komplikovaný obor, k kterému s velkou úctou vzlížím, což je herectví a jeho odnož daperství. Děkuju, Stanislavo.
1: Já děkuju vám, moc krásně jste to vedla, krásně se mi povídalo. Máte moc uklidňující hlas, když jsme se bavili o tom hlase, protože vy jste dokázala skáznit i mě. Já jinak mluvím hrozně překotně. A vlastně, jak se to přenáší, což je, se taky ještě oklikou vracím k tomu herectví, já se vlastně napojím na toho člověka, který sedí proti mně. A vy jste mě úplně skáznila a sklidnila. A já se prostě cítím se prostě strašně dobře a koktám minimálně.
0: To mě nesmírně těší. No, ukázalo se na první pohled, že jsme na stejné vlně, jak jinak v Českém rozhlase. A jsem ráda, že jste nás poslouchali a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Naschledanou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, policie pátrá po 17-leté Aně Okajčekové z Liberce. Slovenská policie zatkla dalšího člověka kvůli chystanému útoku na dronovou firmu. A v sobotu bude zpočátku oblačno a zataženo s přeháňkami, postupně čekejme oblačno až polojasno, teploty mezi 21 až 25 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji klidný večer. Dnes odpoledne zasáhnou velkou část republiky silné bouřky. Meteorologové upřesnili dříve vydanou výstrahu pro území Libereckého kraje. Platí do půlnoci na sobotu. Lidé by měli dbát na svou bezpečnost a nezdržovat se ve vodě poblíž železných konstrukcí nebo na kopcích, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Možné jsou lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě. Mohou se vyskytnout i izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lámání větví nebo i jednotlivých stromů.
0: Policisté pátrají po 17-leté Aně Okajčekové z Liberce. Dívka je pohřešovaná od 15. června, kdy se nevrátila z avizované návštěvy kamarádů. Policie uvedla, že prověřování v místě bydliště v rodině, v nemocnicích nebo na nádražích zatím žádné výsledky nepřineslo. Ana Okajčekova je štíhlé postavy, asi 170 cm vysoká, má hnědé oči a barevně hnědé vlasy. Na sobě měla černé tepláky, bílou mikinu s kapucí s obrázkem telefonu na zádech a fialovým nápisem. Policie informace přijme na lince 158. V Liberci vzniká model města. Magistrát ho plánuje umístit do Kostelní ulice. Jde o jeden z projektů z participativního rozpočtu. Hlavním materiálem pro výrobu modelu bude beton. Dominanty a důležité stavby budou z bronzu. Na modelu lidé uvidí centrum města a jeho okolí. Rozdělený bude na několik částí. Z betonu ho totiž není možné odlít v celku, říká výrobce modelu Ivo Louda.
3: Nás napadlo, že z téhle vlastnosti uděláme přednost v situaci, kdy v centru města vznikne nějaká nová budova, která je potřeba zaníst, tak my můžeme ten díl vlastně vymout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
0: Kdy bude model hotový, zatím není jasné. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dříve obvinila tři cizince z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko. Uvedla to slovenská policejní prezidentka Jana Maršáková.
1: Počasí.
0: A zítra čekejme v Libereckém kraji zpočátku velkou oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, během nebude oblačno až polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na Českolipsku naměříme až 25 a na horách teploty mezi 17 až 20 stupni. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní, jak večeru bude ještě slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a bio bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Nemocniční v Tanvaldu došlo k dopravní nehodě. V úseku doporučujeme zpomalit a zúžené jízdní pruhy máme hlášené kvůli práci na silnici v ulici Jungmanova v Liberci. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno prohlásila jedna naše rozhlasová kolegyně, že se s manželem nezhodla. Ona je totiž z Moravy. No a nás samozřejmě hned napadlo, jestli to může směroplatně, právoplatně a vlastně legálně, to znamená spisovně, říct třeba i ve vysílání to z, nebo jestli je možné jenom neshodli. Tak jak to je, paní magistro?
2: Nejen legálně, ale i legitimně lze říct, nezhodli jsme se. Totiž, abychom vysvětlili podstatu, jde tady o spisovnou výslovnost, o tom mluvíme, a konkrétně o případ sporoby znělosti neboli znělostní asimilace, kdy se sejdou dvě hlásky, konkrétně tady s a h, a ta druhá ovlivňuje výslovnost té první. Moravská výslovnost upřednostňuje tu znělou podobu, takže zhodovat se.
1: Napadá mě zhrabovat.
2: Tak a všechna podobná slova. A ku podivu se v příručkách píše, že stejně spisovně lze říct i shodovat se nebo schrabovat. Takže vlastně to, co nám připadá jako vhodnější, ta neznělá výslovnost, tak ta byla až později uznána za spisovnou.
1: Takže v Čechách vůbec můžeme být rádi, že máme možnost říct shodovat se.
2: Tak nějak, díky tomu zřejmě, že veškeré to kulturní centrum je v Čechách, kde je jiný původní dialekt.
1: No ale co takové, my jsme tam šli.
2: Ta asimilace obecně se řídí takzvaným územ, to znamená tím, co se rozšířilo na co největší území a co chápeme jako normu. A to jsme, se myslím, už pohybuje trošku na hraně z našeho pohledu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Deskový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

rozkazy, nejspíš mi to schází obojí.

sauvage.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus »Der Tod und das Mädchen« gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes Deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, měděrit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kynologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Knety Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na chodce rady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodů nebo ze schodů?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a ano. Nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno protože... celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: přerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančích?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku. Kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme, sedíme na gauči.
1: Každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty trabek, no to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičem ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát předu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: Že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: Nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladinu hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, ten to je, na to hotto pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým zdrojem.
3: Ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano.
1: Bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně.
3: Ano.
1: A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem bílkovin je maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no, ošetřuje mě syn, který jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Sardinky. Ty můžete... děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem. Ano, ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzi, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradišťského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc. A pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
1: No, oni se zlepšují.

0: lehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
2: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
2: Mám silnou osteoporózu.
1: Ano.
2: Už mohu léčit, léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
2: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
2: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl? Protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
3: Ano,
0: jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme tak stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
3: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brat Uperol, abych nemusel počítat kapky 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek, jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní,
1: ano.
3: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
3: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu,
1: ano.
0: Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
5: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
4: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnice ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
6: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Pejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
7: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
9: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
8: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali 2 krásné milující děti.
9: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
8: A tak věřme na zázraky.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie.
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je
5: dobrý
3: tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrárky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovskýho klavíru, takže to taky miluju.
3: Aha. No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: Svatební pochod. No a jo, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už je 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem dal pusu a utíkal jsem na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takový ten zamilovaný pocit, no a prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No, samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
5: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jak bylo na postavu, tak na všechno možno.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo. Protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování. Což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové řečení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že budu jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět a asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma a kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme a ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
5: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
5: No, bylo to, prakticky já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom a mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy se narukoval.
3: Co jste v nich psal?
5: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
5: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pa pozdravuj doma a na brzké svdání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhrav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za dva roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbech, v Nepomuku, že jo, co, jak se žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, nikdy jsem se odpoledne sebrala z práce, a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple. A my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takový plašan, ale takový jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tady?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek neletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den mezi byly asi tři svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Že stačí jenom krásně. byl to hezký den.
4: Jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto. Tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme nebo když za mnou přijede, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnářích, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí, takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teď i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to už jako prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to, rádově by se dalo říct, člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl? Byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnili se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě. Určitě, jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme odjakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem. Osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou. což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet. Ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radlo, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150 tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černý. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli 3/4 roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po 3/4 roce, kdy oni řekli, že už si ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně 3/4 roku ve 3 letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky. Jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romana, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny. A on, jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul. A ona mu ho chtěla prostě nějak to. A posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
3: Se rozeběh za tou mámu.
4: I s vámi to hnulo asi?
3: Určitě. Ještě teď.
4: Je tohle důkaz lásky podle vás?
3: Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno, zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda v jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, stýházený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, k těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: No, pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Že jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jim teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmak jsem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, jak takový medvěd. Protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo Co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Modré.

0: nebo do modra a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
1: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
2: Tak vidím v nich jiskru a myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
5: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
2: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
0: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhej teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
1: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
0: Máme takový rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli, teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil, pacinku, a pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášni nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známí má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
1: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marošku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
2: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
1: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
0: Ne, určitě teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka, jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
1: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
2: Našel určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
0: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A V podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct, víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
1: A to je asi ta láska?
0: Já myslím, že ano.
1: Milujete ho?
0: Já si myslím, že pořád ano.
1: Jak moc jí milujete?
2: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a takže jako ta láska především.
1: Milujete jí?
2: Pochopitelně, pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovčovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac? Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
2: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
3: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
5: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad za tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
3: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
6: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Uvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
1: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného.
2: No, teda, radšej... Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
2: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyšíš. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodajú.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezať. To je fakt.
2: Pánové, no? Ja vám musím říci, vy ste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mne to drží.
2: To byly metamorfózy přímo. Já vám
3: Já hovoríte, že som to hral dobre, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážne? Nebolo na mě ani trošku vidět, že som z chudobných pomerov?
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy ste dokonalí podvodníci.
3: Výborne.
4: Vidíte, ja som vám hovoril, že ste podvodníci.
3: Ja som si myslel, že ma chcete utešovať. No, ďakujem.
2: Víte, jak si zabydlet sa, nebo adaptovať sa v vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů, koncom koncu není to tak veľká meta.
3: Áno.
2: Sú iná prostredí,
3: no,
2: kde je to trošku získať si sympatie v tom, no, prostredí. To,
3: napríklad?
2: No? Napríklad nemocnice, že jo? Nemocnice. No? Byl ste niekdy v nemocnici?
3: No, nie.
2: Prečo nelečíte?
3: To už by bolo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To ako sa navazujem do pôrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S kým? Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Privezú vás tam však, vy sa vstýčite na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, ktorý z vás je vrah?
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kof, no to je kof, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde by jsme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačnej sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělá. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zrejme špecialista nejaký.
2: Specialista na uspávanie.
3: Spievať je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
2: To?
4: To by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Všetko niečo ho dali študovať, 5 rokov študovať.
2: Ja vám, že spím, oni majú radosť, no a všetko v pořádku. Okamžite vás rozšmelciujú na cudky z radosti.
3: No dobre, prostredia, nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavuju však dívčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
2: Plavárny.
3: Pardon.
2: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, či ne? Jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout za pače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano, no.
2: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně... No, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: Rytmusból náš kamarád.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
3: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek, jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný, den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku, on z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Meštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostali k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Mají, co to mají? To žádnej předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ceráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ceráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ceráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď I v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil. Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy. Nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.

0: všechno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále. Ve váš družstevní byt

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak byste se bavil se
2: sobou? Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.

0: ještě byli manžele. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sofii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, pry. A nenechal nás o samotě, a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sofie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
3: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě

že do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se vklidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem, a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě, nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma, a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzem.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak že jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? No, aby ještě bylo hezké, teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: No to nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, ale tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám tam v pokoji v ložnici krásný klárek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku... No, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam má tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam... No i tak... pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, noru potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolala jsem se asi do Zlína, že jo? Já no, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňan na rande, teď se nevydat, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, jeho říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměnej klobouk. A já říkám, no to se mi teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkala, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. V lištany seděl pán takovej, tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s slaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak při nejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený, ve stejný měsíc má svátek, v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má, jo, a on má narozeniny, vlastně syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když než 14, tak 10. Vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl s námi. A on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Hajcmíle, tak to jedu. Zjedne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říká, Michale, hele, tak jedem do toho Hajcmíle, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za hajcmými do té vesnice, přijeli jsme tam a on říká Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd, začali jsme si to tam hajcmí v té vesnici prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích, já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108, to je nějaký znamení, nebo co to je, tam je 108 z mých strany, a on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele, a já říkám, 108, to je znamení moje, 10. jsem narozená, 8. mám svátek, říkám, to je znamení hned na první pohled, já říkám, sem budu ráda, i když to tady neznám, no a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy, já říkám, no to vím, jaký to je na farmě, kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu, já říkám, no to bych tady ráda i prožila třeba celý týden, jo, protože vlastně ráda vařím, bez masí a nemasní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam, jako bych to poznala, ne, no tak jo, my se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, hele, to se domluvíme, když ne německy, tak po rukama nebo tohle. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věřko, jak... jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě čas. Jsem prožila vlastně ten jeden den se vším všudy v Německu jako tohle, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkala, že se teď ještě vrátíme, abych si tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký nebedem neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No. To zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: To Matějo, králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No vy taky, mějte se tam hezky a do toho zdína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, rok, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel, Letko. Já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké. Velmi
1: jo, hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska by nechtěla mít 20 a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Protože co čeká si mladé.
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tam nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct, protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dal na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohled. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká Sklárny.
0: Určitě, no, Karolínku známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brštiny, no to každý říká, jeď brdo, jít do Brštiny, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: Poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo? Že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, teď to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na potučku se otočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je to úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s Modrahořkyňou a s mojima dvoma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, bo jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár takže. Dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít, tak jako, že to bude právě
1: hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po 11:30. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou, velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétlej ze hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, je máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je. To. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z noční linky, takže tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku, klid a
1: blízko. Tak na to už nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Mm-hmm. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže, ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v to doufám, v tom doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný, toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: si
1: ne,
0: to budete
1: právě
0: moci říct.
1: Ale tak se aspoň snažili. Člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo je si jistý, že proto něco udělal, no, a, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističtí. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto úplně... Jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tamní super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Tamní hodní lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trochu alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalu.
1: No.
0: Ne?
1: No, jo. To je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No, tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovos a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech, no krásný.
0: To je stage doporučit. V plamenech, no, tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží v životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda?
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta. Podstan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolené jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře. Opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, byl člověk nejraději u vody a
1: jo.
0: Nepotřeboval za tím mořem jet daleko, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi. Jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej. Tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás.
1: Děkuju.
0: Zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví. Naschle.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infúze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu, a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít, takže téma je jako zážitky z prázdnin.
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě, dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo 3 dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to ne...
0: ano, Uherského hradiště, ano,
1: Buchlovice. Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam 4 takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam 2 kytary, basa a mandolina. A já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam měl vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v 1 hodinu, ve 2 hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě ta... Už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefenka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod tím, pod náma, po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem jel směrem ke svému rodišti, městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní, zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hraje takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přivezl před 14 dny nebo 3 dny, předtím jsme tam byli zpátky hrát. Já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám, na hory a všechno, a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se mu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do monterek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám. To byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudo nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub v Sudo nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu projíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale ano, trošku přednáška, jsme se rozpovídali.
1: Ano, ano. Ne, takže já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: No. Tak léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně
1: to
0: rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: krát
1: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárdý končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde. Já slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím zklumit to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na webnoční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mne letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, o těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdné, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se zjel do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední novou, no, opustila mě, nebo opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam jako dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu. No a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táta byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě. Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bál jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co, ale vím, že se to odvážilo, jako bylo jí asi 18, nebo já nevím. A prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou. A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak, vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: No podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004, a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu, a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívá, ale to bylo v zimě. No a teďka, on je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý jako v pohodě, jo, jak jsem někam vyjel, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco pro nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jenom zbytek, no nevím, no reálný. A některý lidi říkal, že prostě vzali batoh někde z Teska, museli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste se ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že s tou udělám karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teďko si říkám zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, je docela pěkný, mám 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak v garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jezdili někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky nic. No, mě tady ještě otravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak se to podělává.
0: To se bude muset vyřešit, no, ano.
1: Furt do kola. No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, že vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný. A miloval takovýhle počasí, jo. To je 30 a ještě je pro mě.
0: To je pro vás, no, tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no, tak u nás,
1: je, no.
0: U nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože já bych zase uvítala trošku
1: no,
0: toho deště, svěžejšího vzduchu. No.
1: Když se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo paní poštáčkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50. točím balantem a mám 10 000 z důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. Naliká to se vytrhli.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možno, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:45. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydek s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teď v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné. V těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné. Není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky
1: k nezaplacení. To organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou. No. Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, my jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to, a v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby, že?
1: To ano.
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teď už 10 roků sama, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď, když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No ona není, tak to... no, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako.
0: Aha, dobře. No tak, o to víc je to cenější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě. Taky o rodině. Děkuji.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci. Ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to budeme pochodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam
1: přitáhlo? Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Takže
1: podívali výlet. Jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila ochu, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodilo.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinkaře, paní Vlastičku, paní Skrnová. Tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olino, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam předuží ta i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko o žebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je. Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník, neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: No, žací strojek je nový,
7: ale
8: že
7: prosím
8: jo,
7: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: Jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři jo. kočku uvaž psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A nerad.
9: Uber plyn.
7: Proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
8: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
10: Je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
11: Jsem ti versraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que ich vagio que ich operse me camata. Solo sano e to bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
11: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Ano. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. V této situaci šravný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jí geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a jde kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Ona by zprostěku a podešla. A za chvíli se vrátila, pojel snad zvědavosti na usnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on pán, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami, a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy volme dělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, a pak dám tak nějak vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované, a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Arsepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Arsepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
6: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
6: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Serenádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo.
11: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít, no, jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte
0: mi pokoj. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozejvá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krškatel měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takovej to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dál, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, když si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvanej, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chrobáka, on ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec z prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: už lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám.

0: žlavých věcí.
1: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
0: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
1: Ale prosím vás, Zdeníčko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste, jako kdyby zahřmělo.
0: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Nakonec ještě doopravdy zmokne, myte. Vidíte ten mrak?
0: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
1: Aha, a kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
0: Bydlela jsem vedle plynárny.
2: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
1: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve 3. jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představení neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul, rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
2: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé 2 roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.